0: mysli Marii, tak přímo říkáme, bo žena je bezvěna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
1: Jo,

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez skrytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese, to jsou snad šprýmy.

0: Minu v lese. Pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
1: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati. No to je nápad, láci.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavieji, podzavieji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Hádala se paraplata, které je víc dokulata. Povídalo

들어주더라. 예. 에이, 진짜 멸모기.

0: sladku dnešnímu. Tomák sladku dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo.

tisíc kilo. Všechno se

0: Počkej.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence mýdně je. Na prstě lesknou se krvavé

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.

0: pastýři, kdo mě budí, když já ve dne spím. Kouzlím od půlnoci kránu,
1: kouzlím kránu,
0: otevírám peklo bránu.

0: 都мне за целоба в книжи.
1: Радио Юниор.

0: máte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dup. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

práce, předu pomalá chůze, ojí, ojí. Každé malé dítě ví, že je to mumie.

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude

kuří, vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří, vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj.

0: Radio Junior.
1: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes huby.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nepůjdu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme, popůjdeš.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
0: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
0: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
0: Přes hubu.
1: A kdo tam půjde?
0: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Ať tam jde on.
1: No tak

šnek, šíleně se lek. Nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk přes les a mítinu.

0: Rádio Junior.
1: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo.

Nikdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy ne.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Krásné dobré ráno, ahoj a čau, je tady 6. hodinka, hlavně je tady čtvrtek. No a za týden už tuhle dobu, možná už někdo bude na prázdninách. Tak jo, takže máme tady předposlední ráno v tomto týdnu. Příští týden, ten závěrečný, to už se to dotáhne do konce, no a pak už nás čeká pěkná porce krásných letních dnů, ale ty letní dny už začnou dneska, bude prostě parádně a k tomu víkendu se přiblížíme opravdu letně. Jaké bude počasí a co se děje kolem nás, to prozradím už za chviličku. Tak příjemné probouzení, hezký vstup do nového dne od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj!
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Nové velkoplošné malby, takzvané murali, zdobí Jablonec nad Nisou. Na jednom stále pracuje street artový umělec Chemis, druhý vytvořili pod jeho vedením místní děti a mládež. Výtvarný projekt má ukázat, že street art může být nástrojem dialogu, spolupráce a aktivního zapojení mladých lidí do života města. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin. Dnešní utkání Česko-Jihoafrická republika budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pencovou. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.

6 hodin, 5 minut, dnes 18. června. Venku dozrávají třešně, to je velká paráda, no a hlavně známka toho, že už končí školní rok a je docela, no, co docela, už je nejvyšší čas prostě naplánovat, co budeme dělat o prázdninách, protože 62 dní, to je velká porce volna, odpočinku, zábavy a spoustu nových dobrodružství. Tak jestli už máte nějaké plány na léto, tak mi napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. No a jak plánujete třeba užít ten poslední víkend před prázdninami? Je tady spoustu zajímavých akcí, prozradím už za chviličku.

Tak jak se dneska cítíte? No, myslím i na ty, kteří včera běželi olympijský běh. No, já musím říct, že jsem docela rozlámaný, mám trošičku, no, možná trochu víc namožené nohy a záda a tak. Zkrátka, včera jsme si to parádně užili. Ráno jsme odstartovali dětské běhy ve škole, na základní škole Býtovská, která v těchto dnech slaví 60 let, no, takže tam má takové velké oslavy tento týden. Včera oslava sportu a teď zas oslava 60. výročí. Nicméně, soutěžilo se a sportovalo na více než 150 školách a do těchto sportovních aktivit a oslavy olympijského dne se zapojilo přes 110 tisíc holek a kluků. Takže klobouk dolů, doufám, že jste si to všichni parádně užili. Včera na základní škole Býtovská to vypadalo opravdu super, to bylo jak na olympiádě. No a potom olympijský běh, ten zlatý olympijský běh v Praze na Letné, kde startovala Barbora Strýcová, bylo tam spoustu zajímavých a známých osobností ze světa sportu a kultury a všichni si užívali tu krásnou trasu. Je pravda, že bylo trošičku dusno a že závlahy, které tam měli hasiči, tak přišly opravdu vhod. No, ale bylo to fantastické. Fantastické odpoledne, v 18 hodin se odstartovalo, pak si běžci vyběhli na 5 nebo 10 kilometrů dlouhou trať. No a společně jsme si parádně užili tenhle olympijský běh, což je vlastně oslavou olympijského dne. No a olympijský den se slaví 23. června po celém světě. Ale předtím nebo potom se tak jako různě oslavuje na nejrůznějších místech a to je to, co vám chci říct a kam vás chci dovést, to je olympijský den, který se bude slavit ve velkém duchu 26. tedy v sobotu ve vodním ski klubu Neratovice jezero Křenek. A tam se můžeme zúčastnit závodu vodního lyžování a je tam připraven bohatý doprovodný, pozor, sportovní program. Takže zasportovat si můžeme přijít. Celá akce proběhne u jezera Křenek od 8 hodin a celé se to zakončí v 17.00. No a opravdu vodní sporty budou mít hlavní roli. A je to dobře, protože má být až 35 stupňů.

0: Tak co, holky a kluci, znáte sérii Rychle a zběsile? Tak to už je 25 let, co první snímek přišel do kin a za 25 let proměnila z příběhů o nelegálních závodech v jednu z nejvýdělečnějších filmových franchise světa. Fanoušky si získala nejen akčními scénami a upravenými vozy, ale také důrazem na přátelství a rodinu, přičemž poslední díl je plánován na rok 2028, tak se máme na co těšit.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Vtípek Rádia Junior to nebyl, ten si dáme za chviličku, teď je tady Robbie Williams.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hitparáda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: 6 hodin, 22 minut, je tady čas na první blbinku dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Jedou takhle zvířátka na výlet a moudrá sova se ptá: tak zvířátka, máte zabaleno všechno? A žába opakuje: tak zvířátka, máte všecko? Sova si toho nevšímá a pokračuje. No a teď se spočítáme, jestli jsme všichni, ať můžeme vyrazit. A zase žába: no a tak se spočítáme, ať můžeme vyrazit. Sova se naštve a říká: ale to drze zelené zvířátko tam vzadu s námi nepojede. A tak žába na to: je chudák krokodýl, ten se na ten výlet tak těšil.

6 hodin, 26 minut a já tady počítám, kolik dnů prázdnin budeme mít a to je vlastně jako super, protože první měsíc už jsem napočítal ne 31 dnů, ale 35, jo, protože ono to celé začne už 26., kdy je vízo, jo, takže počítejte se mnou, 27, 28, 29, 30, tak to jsou 4 dny navíc a 31 červencových dnů. Tak to už máme 35 dnů. No a pojďme na srpen, ten má 31 dnů. Takže 31. A to je do pondělí, jo. Takže do školy se jde v úterý. Takže 35 a 31 je 66 dní. Wow, tak to je fakt jako to je dobrý. To je hodně dobrý. No nic, tak dáme si písničku a pak už se mrkneme na písničku z hitparády.

Tak a pojďme se podívat na písničku z hit parády. Jo, jo, je to tady. Píseň se jmenuje Sweet Girl a je od známé mladé zpěvačky Kiary, která je shodou okolností stejně stará jako Radio Junior a její krásných 13 let. Kiařin debutový song se jmenuje Kiary Svět a do našeho žebříčku se dostala 3. září roku 2022. A v poslední době naprosto vystřel na sociálních sítích a má milion shlédnutí. Tak držíme palce, ať se skvěle daří a teď její nejnovější single Sweet Girls. Kiara.

Máte rádi divoká a rychlá auta a seriál Rychle a zběsile? No tak ten právě dneska slaví 25. narozeniny. Série amerických filmů o polučných závodech a tuningu Rychle a zběsile, jejichž první díl v režii Roba Cohena byl uveden do kin 18. června roku 2001, si za čtvrt století své existence vybudoval oddanou fanouškovskou základnu a stále je jednou z nejvýdělečnějších filmových sérií v historii. V hlavní roli se objevili Vin Diesel a Paul Walker, který později bohužel tragicky zahynul. Stalo se tak v čase natáčení 7. dílu série listopadu 2013. Walker seděl na sedadle spolujezdce v červeném Porsche svého přítele. Jeli na charitativní akci, protože zemřel před dokončením všech scén filmaři jeho postavu policisty digitálně dotvořili za pomoci jeho bratrů, jeho dublerů a záběrů z předchozích dílů.

Tak, blíží se léto a opravdu zajímavé teploty. Už dneska by měly být až 31 stupňů. Pojďme si říct, kde se můžeme ochladit. Tak, přírodní koupaliště. Pojďme, vezmeme to hezky v Praze. Přírodní koupaliště Motol je přírodní vodní nádrž s protékající vodou. Před ruchem města chrání vzrostlá zeleň. Do koupaliště je dno koupaliště je písečné a pozvolna se svažuje, takže ideální i pro menší děti. Letos, pozor, je vstup na koupaliště zdarma. Kvůli nepříznivému počasí se na přelomu roku zpozdila modernizace k areálu a k jejímu dokončení, tak dojde nejspíš až v červenci, ale to vůbec nevadí, protože voda je fantastická. Dále pak Hostivařská přehrada je největší vodní plochou v Praze, určenou ke koupání. Nachází se v Hostivařském lesoparku a nabízí hned dvě pláže. Hlavní pláž má travnaté plochy a dlouhou písečnou pláž s pozvolným vstupem do vody. Je tak vhodná pro děti a najdete taky obří skluzavku tam, trampolínu, půjčovnu lodiček, šlapadel, kajaku, pedlu, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště, fitness zónu, zkrátka tam si užijete. Takže to máme druhou. A kam se podívat dál? Jo, tohle je taky pecká, koupaliště Lhotka. Je poměrně nový biotop, který vdechl život bývalému chátrajícímu areálu tradičního koupaliště. Areál prošel rozsáhlou revitalizací, která zahrnovala rozšíření odpočinkových travnatých ploch, vybudování nového dětského hřiště, pak jsou tam samozřejmě nové toalety a sprchy a převlékárny a najdete tam také stánky s občerstvením a krásnou terásku. Takže Lhotecký koupák a koukáme si tady ještě naleznu něco, jasně, no tak beach v centru Prahy je tady areál Žluté lázně, legendární pražské koupaliště s bohatou historií sahající až do roku 1910, nabízející obrovské možnosti sportovních aktivit. Jupio! Samozřejmě gastronomické zážitky a nezapomenutelných kulturních akcí, kterých je tam víc než dost. Ale pozor, tady už si člověk trošičku připlatí za některé věci, za některé kulturní akce. Není to úplně jako koupák, kam si přijdete a odejdete. Tady už je to samozřejmě o něčem jiném. Také je to v centru Prahy. No a potom můj oblíbený biotop Radotín. Je to opravdu krásné koupání ve vodě čištěné biologicky pomocí vodních rostlin a přírodních ekosystémů ve filtračních lagunách. Koupací jezero má proměnlivou hloubku od mělké části pro děti až po plaveckou část. V areálu najdete letní převlékárny, venkovní sprchy, dětské hřiště, k dispozici je také bufet s občerstvením, nechybí párek v rohlíku a langoš, jasně, kukuřice. Takže to bychom měli asi nejdůležitější koupací místa v Praze a pak samozřejmě bazény, i venkovní bazény, je jich tady víc než dost, ale tady to jsou přírodní koupaliště, kde si člověk užije a kde se hlavně trošičku ochladí. Pokud máte ještě nějaký tip na nějaké koupáky třeba blízko Prahy, dejte mi vědět. No a samozřejmě pak se podíváme i na celou Českou republiku, kde jsou nějaké hezké koupaliště, tak dejte mi vědět, pokud máte nějaký tip, kde se rádi koupete a kde je to fakt jako super pro vás. A nejlépe, kde se dají ještě provozovat nějaké vodní sporty, tak to už je potom úplná pohádka.

Tak už jsme se podívali, kde bychom se mohli vykoupat, když máme takhle krásné dny. No ale pojďme se také mrknout, kde můžeme zažít něco zajímavého. Protože třeba v Olomouci, jo, tam to ožije. Přímo tak se jmenuje tenhle ten festival Olomouc ožije 2026. Více než 200 umělců a 3 dny plné hudby, umění a zážitku v centru města. A pozor, startuje to dnes, tedy 18. až 20. června, Horní a Dolní náměstí Olomouc. Takže se těšte na 6. ročník největšího festivalu hudby a umění v ulicích Česka, Olomouc ožije. Více než 200 vystupujících umělců a nespočet zážitku. Tak to je paráda, tak škoda, že se v tuto dobu nedostanu do Olomouce, protože tam bych se podíval a užil si tenhle kulturní zážitek.

Prázdninové akce, víkendové akce, ale pojďme se podívat na akce, které probíhají už teď, protože teď už tak máme takový předvoj těch prázdnin, no a letní krásné počasí vybízí k dalším aktivitám. Koupání, to už víme, že bude dost důležité za pár dní, možná už dnes, protože dneska už také teploty vylezou hodně vysoko. Ale co mě zaujalo, letní kino, to je prostě parádička, to jsou prázdniny, to je léto. No a areál Žluté lázně, dneska jsme si o nich povídali, že se tam dá krásně koupat, tak tam je také letní kino a to odstartovalo už 15. Takže už 3 dny se promítá. Sledování filmu Pod širým nebem ve Žlutých lázních můžete doplnit o setkání s přáteli v jedinečné atmosféře letních večerů, kdy si vychutnáte nejen film, ale i třeba výborné občerstvení nebo nějakou sportovní aktivitku. Promítá se na velké louce posetmění, tedy od 21 hodin a projekce se řídí samozřejmě počasím, takže pokud bude pršet, tak se nepromítá výběr filmu. To je důležité, mohou ovlivnit sami diváci prostřednictvím facebookové ankety. Takže první projekce byla 15. No a teď to pokračuje dál a dál. Můžeme se mrknout, co dávají za film třeba tento týden. Tak na to se podívám. Ale můžeme také zajít do letního kina. Pozor, ono těch je samozřejmě víc. Ale jde o to, jestli už jsou některá kina otevřené. Letní kino ve Žlutých lázních. Ano, to už máme od 15. Je tady také další letní kino. Pragovka, galery Vysočany, letní kino Kinská, to ale ještě nefunguje. Letní kino u Keplera, to začne promítat zítra. Dnes začíná letní kino Spirála, to je zajímavý. Letní kino Kamínka na Zbraslavi dnes také začíná promítat v 21 hodin. Tak to je moje vlastně takové nejbližší letní kino. Tak a dnes dávají 5 švestek. No vidíte, svěráci jsou tady. No, tak toho je hodně. Ale kina letní teď jako začínají, většinou se to rozjede od toho 24. No a největší boom potom od 30. Tak máme se na co těšit.

0: No a my se jdeme podívat na hitpošku Rádia Junior, které písničky jsou ve hře. Teď už hlasovat nemůžeme, ale můžeme si poslechnout, které tam jsou.
1: Rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
3: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Vob, Honzino a Arianka.

0: A ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Bezvadné a parádní probouzení, máme chviličku po 7. hodince, je tady čas už se pořádně protáhnout, dát si něco dobrého a s úsměvem začít krásný nový letní den. No úplně léto ještě není, ale letní počasí ano. Co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí, prozradím právě teď. Vám přeji příjemný vstup do nového dne a hezký den.
0: Minutové zprávy.
1: Nové velkoplošné malby, takzvané murály, zdobí Jablonec nad Nisou. Na jednom stále pracuje street artový umělec Chemis, druhý vytvořili pod jeho vedením místní děti a mládež. Výtvarný projekt má ukázat, že street art může být nástrojem dialogu, spolupráce a aktivního zapojení mladých lidí do života města. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin. Dnešní utkání Česko-Jihoafrická republika budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pencovou. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.

Tak a víkend přinese zajímavé věci, protože nejdřív můžeme oslavit Mezinárodní den trpaslíků. To mě překvapilo, protože Mezinárodní den trpaslíků je 21. jo? A to jsem se nezbláznil, opravdu se slaví Mezinárodní den trpaslíků, první letní den, tak každoročně patří těmto pohádkovým postavičkám, které se lišící se dávkou vkusů zdobí nejednu zahradu. Původně však zahradní trpaslíci byli uměleckým dílem. Dokonce existuje i vědní obor, který se trpaslíkům věnuje. Jmenuje se nanologie. Tak myslím si, že ten první letní den by se dal spojit s tím, že bychom si prohlédli nějaké zahrádky a místa, kde se trpaslíci objevují. Ale o letním dnu si budeme povídat ještě víc. Nicméně teď budeme soutěžit, nebo teď po písničce budeme soutěžit, takže si připravte uši a telefon.

0: A jdeme na to, jdeme soutěžit a já mám pro vás volné vstupenky na slavnostní zahájení, zahajovací ceremoniál Olympiády dětí a mládeže na tuto neděli 21. tedy první letní den Fortuna Arena v pražském Edenu, na kterém vystoupí i zpěvák Ben Christoval. Takže to je dnešní výhra a vzhledem k tomu, že tady mám víc těch vstupenek, tak dnes budeme soutěžit první dva, kteří se dovolají a chtěli by v neděli zahájit tu olympiádu dětí a mládeže. Bude to velká paráda, velký prostor v Edenu, kde bude koncert, bude spoustu zajímavých aktivit, které si budete moct vyzkoušet. 800 199 199, to je můj telefon sem přímo do studia a pokud odhalíte tajemný zvuk, včas se dovoláte, ale až ho uslyšíte, dřív nevolejte, tak můžete získat vstupenky na slavnostní zahájení a ten ceremoniál olympiády dětí a mládeže. Pojďme na to!
1: Tajemný zvuk.
0: Tak, to není těžké. Co nebo kdo to je?

0: Miraj, je mi to líto a já doufám, že dnešní soutěž nám líto nebude, protože tady mám hned dva soutěžící. Je tady Emma a Krištof. Já vás zdravím ve vysílání. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Krištofe, odkud voláš?
1: Z Petrovic.
0: Emo, ty voláš odkud?
1: Z Trutnova.
0: Trutnova, Petrovice. Dobře, jak jste se dneska vyspali?
1: Tak dobře.
0: Tak Krištof se vyspal dobře, co Emma?
1: Dobře.
0: Dobře. A co vás dneska čeká, Krištofe?
1: Dneska nejdřív půjdu do školy, potom půjdu na fotbal a potom půjdu dělat domácí úkoly.
0: Bezvadný. Emo, co ty?
2: My dneska jedeme se školou na školní výlet.
0: To jsem si právě říkal, že teď je čas školních výletů. Kam jedete?
2: Do Valetin na farmu.
0: Wow. Krištofe, vy už jste byli někde na výletě?
1: Ano, my jsme byli na hradě Kost.
0: Jo, tak paráda. No a teď mě prozraďte, jak se těšíte na prázdniny.
2: Hodně.
1: Já moc.
0: A na co se těšíte úplně nejvíc?
2: No,
1: já na to. Na kemp.
0: Na kemp? Krištof se těší?
1: Mhm.
0: Na jaký kemp? Sportovní?
1: Na fotbalový.
0: Jo, super. Tak, a co Emma?
2: No, já se těším, že nebudu muset vstávat.
0: Jo, tak to jsme na tom úplně stejně. Dobře, no a to už máme za chvilku, že jo? Zítra se ještě probudíme, potom příští týden, to už je takové veselé. No a pak už budeme prázdninovat. Tak, bezvadný. A jdeme soutěžit, jo? Já vám pustím zvuk. Nic neříkejte. Nic neříkejte. Až vás vyzvu, tak pak řeknete, co si myslíte, že to je, jo? Tak, dobrý. A teď to od startu řeknu 3, 2, 1 teď a oba naraz řeknete, co to je za zvuk, jo? Ve hře máme vstupenky na zahajovací ceremoniál olympiády dětí a mládeže, který proběhne tuto neděli 21. ve Fortuna Aréně v pražském Edenu. A na tomto zahájení také vystoupí i zpěvák Ben Christova. O. Takže bude koncert, jo? Tak, jste připraveni?
1: Ano.
0: 3, 2, 1, teď.
2: Cválající koně.
0: Dobře, cválající koně. Když to řeknu tak dohromady, myslíte si, že to jsou cválající koně?
1: Ano.
0: Jo? Je to tak. Tak super. Takže vy získáváte vstupenky na zahajovací ceremoniál olympiády dětí a mládeže, který startuje teďka v Praze, vlastně poprvé úplně, a bude se tady sportovat celý týden na nejrůznějších místech a samozřejmě v tom areálu pražského Edenu na stadionu je spoustu zajímavých zón, kde si můžete vyzkoušet zajímavé věci, můžete si tam odpočívat, můžete potkat známé osobnosti a samozřejmě fandit sportovním utkáním dětí a mládeže. Tak máte radost?
1: Jo.
0: Jo, no tak jo. Tak já vám děkuju za zavolání a mailem vám přijdou vstupenky. Mějte se krásně, krásný den a zase někdy naslyšenou. Čau.
1: Čau.

Olympiáda dětí a mládeže, tak vstupenky na slavnostní ceremoniál na to zahájení získal Kristof a Emma. No a soutěžit samozřejmě budeme i v odpoledním klubu Rádia Junior a zítra s Janou Richterovou v ranním restartu. No a v neděli to vypukne. No a já jsem chtěl ale něco říct o tom krásném letním dnu, protože my nejenom, že 21. slavíme svátek, nebo svátek, Mezinárodní den trpaslíků, ale máme tady také letní slunovrát, který si můžete užívat a co si můžete užívat, hlavně nejdelší dny v roce a skvělé letní věci. Astronomické léto 2026 začne v neděli 21. června dopoledne v 10 hodin a 24 minut. Kdy vstoupí slunce do znamení raka. Den bude nejdelší, zatímco noc nejkratší. Takže si můžeme užít letní slunovrat tajuplnou věc a mýty opředenou událost, kdy slunce dosahuje při svém relativním pohybu vůči zemi své nejsevernější polohy. Nedlouho poté si 24. června připomínáme svátek svatého Jana Křtitele, který je pověstný, neméně opředený léto. Pověst mi takhle, jo. Léto bude skvělé a končí až s podzimním rovnodenností, která nastane 22. září. No ale o tom se bavit nebudeme, protože to už zase budeme ve škole a to bychom přeskočili tu nejkrásnější část roku. Během letního slunovratu se nikdy v noci úplně nesetmí. Objevuje se takzvaný astronomický soumrak. Na první pohled noc, ale hvězdy jsou vidět špatně, můžete si tak užívat, aniž byste o tom možná věděli, nejdelší den v roce. Letní slunovrat je také astronomickým bodem, kdy můžete oficiálně prohlásit, že přišlo léto. Sluneční paprsky v tento den dopadají v poledne kolmo na obratník raka na severní polokouli. Je nejdelší den a nejkratší noc. Slunce vstupuje do trojice takzvaných letních znamení. Raka, lva a pany. No a také jsou tady dávné oslavy našich předků a vlastně té přítomnosti letního slunovratu a o tom si budeme povídat za chviličku.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

Zbarvení funguje ve světě zvířat vlastně jako taková výhruška. Kontrastní barvy jsou vidět i ve tmě a varují okolí, že s jejich nositelem nemá cenu si zahrávat. Na některé šelmy už ale tahle dikobrazí taktika nefunguje a dokáží ho usmrtit. Stačí šikovný zásah tlapou do nechráněného břicha a už mu žádný osten nepomůže. Mezi tyto šelmy patří třeba lev, levhart nebo tygr. Dikobraz se pohybuje velmi pomalu. Je to bíložravec, živí se ovocem, kořínky a hlízami a aktivní je hlavně v noci. Ve dne spí ve vyhrabaných norách. Často byste ho ale mohli spatřit také při okusování nějaké velké kosti. Dělá to proto, aby doplnil vápník a také, aby si obrousil zuby. Kosti si pak tahá do nory a tam je uschovává. To moc dobře vědí archeologové a paleontologové. Díky dikobrazům totiž občas objeví nějaké prehistorické kosti. U nás si hlodavce, který připomíná černobílý jehelníček, můžete prohlédnout hned v několika zoologických zahradách. Třeba v Ostravě, Plzni nebo Praze. Vyrazíte ho navštívit? Moji milí zvídavci, pokud chcete o dikobrazích zajímavostech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Radia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky a kluci, jak jsem sliboval, dneska hodně rychle a o tom si budeme povídat také s naším šéfredaktorem Adamem Kebrtem, který je velký fanda rychlých motorek. Krásné dobré ráno, Adame.
1: Hezké dobré ráno, tobě Jirko, a zdravím holky a kluky.
0: Rychlá auta, rychlé motorky. Tak co raději, auto nebo motorka?
1: To se těžko říká, já vždycky to porovnávám, nebo když mi někdo dává stejnou otázku, tak to je jako když se mě zeptá, jestli mám radši snowboard nebo lyže, tak říkám, že oba dva ty sporty, obě dvě ty disciplíny jsou něčím hezké a motorky jsou takové, jak se říká, vítr ve vlasech, samozřejmě jezdíme v přilbách, ale zase, když je potom nějaké hezké auto, ať už staré, nebo třeba nějaký jako sportovnější, tak si myslím, že to má také své kouzlo, takže nelze srovnávat.
0: A která láska u tebe zvítězila dřív? Jestli ta láska k těm rychlým strojům, anebo vlastně jako k natáčením toho, že přenášíš pro českou televizi závody rychlých aut a motorek?
1: Hele, ta vášeň pro ten motorsport obecně bych řekl, že ta je od malinká, protože děda mi vždycky nejenom teda, že byl velkým posluchačem Českého rozhlasu nebo dříve Československého rozhlasu, tak byl také v mládích, jezdil různé amatérské soutěže na motocyklech, takže mi vždycky vyprávěl ty příhody, co se mu stalo a co se mu třeba nestalo, jak třeba jel za jedním jezdcem, který si myslel, že zná tu cestu a samozřejmě on ten závod vzdal a jel domů, takže děda se s ním hezky svéz domů, ale těch příběhů bylo samozřejmě více. Ale protože téma jako obecně toho dnešního rána bylo jako úprava různých věcí, tuning nebo něco takového, tak musím říct, že zpočátku to byly motorky, ale kolem roku 2000, když možná dnešní holky a kluci třeba hrají počítačové hry a něco jim řekne série Need for Speed, tak Need for Speed Underground to byla hra, která vlastně první jako reflektovala tuning, úpravu aut a všechno se to ještě skloubilo s filmem, který taky určitě budou naši posluchači znát, a to byl film Rychle a zběsile. A to byly vlastně kultovní momenty v roce kolem roku 2001-2002, kdy byla vydána tato počítačová hra a ještě byl vydán uveřejněn do kin tento film a vlastně my jsme všichni žili, opravdu jsme všichni žili tím kultem upravování aut, a to neznamená, že dřív se tady auta nebo motorky neupravovaly, to tak rozhodně nebylo, ale je pravda, že kolem toho roku 2000 to byl obrovský boom a že kluci, ať už v městech, na vesnicích, trávili večery v garážích a upravovali a ladili své auta. Já samozřejmě také. Z dnešního pohledu různých technických kontrol a pravidel, která musíme dodržovat, je to jako malinko úsměvné, ale v té době nechci říkat, že to bylo rozvolněné. Prostě některé věci se neřešily, svým způsobem to bylo hezké. Ale na druhou stranu v dnešní době si nedokážu představit, že bych třeba si vyráběl vlastní nárazník z laminátu na auto a pak s ním jezdil. Ale tenkrát to takhle šlo a my jsme opravdu tím žili.
0: Na okruhu závodním raději v autě nebo na motorce?
1: Na motorce. Radši na motorce, protože závodní okruh, když je to třeba jízda pro veřejnost nebo s nějakou agenturou, tak tam máte vlastně všechno, včetně zdravotníků, včetně těch služeb, které jsou tam třeba stejné při mistrovských závodech, při mistrovství světa. A myslím si, že motorka kor v dnešní dopravě, opravdu na tom okruhu všichni jedou jedním směrem, tratě široká, jsou tam různé zóny i bezpečnostní, kdyby se cokoliv stalo, takže já bych to jako řekl takhle, hezké třeba nějaké auto, nějaký veterán, klidně víkendová projížka na Karlštejn nebo na jakoukoliv jinou památku, a na motorce, když bych mluvil za sebe, tak raději na okruhu.
0: Tak na motorce, na okruhu je to určitě bezpečnější než v tom dnešním provozu, ale ty také totiž reportáže pro Českou televizi. A jak je to náročné zachytit takhle rychlé stroje?
1: Je to náročné hodně, vlastně paradoxně ještě než jsem vstoupil do dveří Českého rozhlasu, tak jsem dělal pro Českou televizi jako externí, možná archivář, ten tehdy MotoGP, ale ohledně natáčení těch reportáží, Jirko, je to složité, protože si uvědom, a já sebou vozím velkou tašku, to je podobné, jako když jedeš na nějaký, nebo účastníš se nějakého běžeckého závodu, tak mám sebou tašku, na jedné straně opalovací krém, sluneční brýle a pokrývka hlavy, a na druhé straně jsou to teplé ponožky, takové to funkční prádlo a další věci, protože opravdu, když jste třeba na trati, na motokrosové trati celý den a praží tam opravdu 35 stupňů, možná i více, tak jste v prašném prostředí, je to náročný, a když zase prší, tak máte nohy celé od bahna a představte si, že máte bahno na celé noze a v tom jako chodíte celý den, to ty nohy pak mají zhruba 20 kilo jedna a do toho, jak se mě ptal, no, jak to jde to natáčení. Velmi těžce, zrovna třeba, když prší, rozeznat ty jezdce, obzvlášť třeba na motocyklu, pokud je celý od bahna, to je opravdu oříšek, ale už máme nějaké takové triky. Ale druhá taková věc, a to si možná posluchači neuvědomují, já jsem si to vyzkoušel, ten kameraman většinou kouká do toho hledí, musí ostřit, musí takzvaně tou kamerou ještě švenkovat, tedy dělat ten pohyb, aby chytil toho jezdce. A ještě toho jezdce vidí černobíle v tom hledí. Takže rozeznat a ještě natočit třeba průjezd motorky, která jede na přírodním okruhu třeba přes 200 km v hodině, je opravdu úžit. A většinou to máme tak s těma kamerama domluvený, že já jim hlásím čísla a klepu je na rameno, teď jede ta konkrétní motorka, natoč mi. Takže je to taková souhra celého týmu podobné jako třeba rozhlasová práce, když točíme někde v terénu, tak u té televizní, obzvlášť když se bavíme třeba o natáčení rychlých aut, rychlých motorek, tak ty kameramani musí být opravdu zkušení, já to řeknu jednoduše, borci, a ještě k sobě musí mít ten tým třeba toho zkušeného redaktora, který opravdu s nima běhá po tom place a říká, co chce natočit.
0: Podle čeho se vybírají místa, kde se natáčí reportáže sportovní, protože ty průjezdy jsou opravdu rychlé, aby tam bylo něco vidět a aby to bylo také zajímavé pro diváka?
1: Jirko, záleží samozřejmě na počtu kamer, které ten štáb na té trati má, ale většinou se to dělá tak, třeba pokud těch kamer je míň, tak se točí víc lokací, ale vždycky to je tak, že máte jednu kameru na startu nebo na cílu, pokud to místo je shodné. No pak je jedna kamera ještě někde na trati a pak se s tou kamerou, která většinou je u toho cíle, tak se s ní ještě přebíhá třeba na rozhovory. Opravdu je to náročné. Třeba si představ, když se točí přírodní okruhy, to jsou okruhy pro motocykly třeba v Hořicí, v Jičíně a další závody, které jsou to opravdu 5-kilometrové okruhy v lesích, v městech, tak tam potom, když jste třeba jenom pouze s jednou kamerou nebo dvěma kamery, tak to se za ten den opravdu nachodíte.
0: No, tak tomu věřím. Jak často se šéfredaktor Rádia Junior, který je za reprázdnin, dostane na okruh sám, aby si zajezdil?
1: Moje představa byla, protože těch okruhů u nás máme samozřejmě Brno, teď o víkendu se pojede MotoGP v Brně, máme Mostecký autodrom a pak máme takové ty malé, ono se jim říká motokárové okruhy v Písku, v Chebu, ve Vysoké Mýtě. A ta představa samozřejmě byla, že se svezu třeba tak 5x, 10x, ale sám to víš zase z těch běžeckých aktivit, že potom ta realita samozřejmě jiná. Takže když se třeba svezu 3x, 4x za ten rok, tak si splním takové to, odškrtnu si tu fajfku, že jsem se svez, že jsem si udělal radost pro ten svůj koníček a jsem spokojený.
0: Který je tvůj oblíbený okruh, kam jezdíš na motorce?
1: Mám strašně rád Most, protože jako Brno to je legendární okruh, když se podíváte i na nejrůznější rozhovory nebo si poslechnete, tak všichni jezdci, i ti, co už třeba dneska nejezdí, jako byl Valentino Rossi, Max Biaggi a další významné ikony motocyklového sportu i možná někdy automobilového, tak ten brněnský okruh je opravdu legendární, je krásný, má krásné převýšení. Ale pro mě osobně z těch velkých domů je to autodrom Most, protože Most je takovej užší, je tam spoustu zatáček, myslím si, že je daleko náročnější a jezdím tam rád, protože i ta historie Mosteckého okruhu, dříve městského okruhu, tak a později toho autodromu Most je krásná a myslím si, že za těch pár let se autodrom Most opravdu vyšvihl a důkazem je toho, že se tam nějakých posledních 5-6 let jezdí mistrovství světa v superbajcích, což není jediné mistrovství světa, které se tam jezdí, ale Mostecký okruh je srdcový a ty zase můžeš jako dodat, že i když tam byl olympijský ten park, takže i Most žije nejenom Mosteckým okruhem, ale i tím zázemím kolem koupaliště, nebo ono se to jmenuje jinak, že jo, to koupaliště.
0: Je to tam krásné, no a olympiáda tam opět bude za 2 roky, takže se máme na co těšit. Most přislíbil, že bude ta olympijská vesnička opět tam. Tak a dáme poslední otázka, kolik motorek máš doma?
1: Oni to nejsou spíš takové ty klasické motorky, ty okruhové motorky, ať už ta velká nebo ta malá, to jsou motorky, které většinou jsou upravené na okruh, nemají registrační značku a tudíž se s nimi nesmí normálně do provozu, takže jsou to motorky, které musíte naložit a odvíst na ten okruh nebo na nějaký plat, kde samozřejmě můžete jezdit a splníte další ty požadavky. Takže těch motorek zase tolik nemám. Oni to jsou ty okruhové speciály, bavíme se o nějakých 2, 3, ale z toho jsou dva okruhové speciály, takže to je zase něco úplně jiného.
0: A jezdíš na motorce třeba do práce?
1: Nejezdím, já to nemám, Jirko, moc rád. Já jsem třeba historicky na té jedné motorce párkrát ještě třeba před 10 lety do práce jel, ale mě vlastně jsem zjistil, že nevyhovuje za prvé ta doprava, pak za druhé to, že třeba ráno už v září bývá zima, večer ještě poměrně horko a ani jsem nikdy nepřičichl k lásce k jménem skútr. Já prostě nemám rád ježdění v dopravě. Věřím, že člověk si třeba urychlí cestu do práce a pokud takhle naši posluchači jsou to vášniví, ať už rodiče nebo naši holky a kluci, kteří nás poslouchají a jezdíte na motorkách, je to samozřejmě hezké, já to chválím, ale opravdu bezpečnost na prvním místě, ať už je to oblečení, ať už je to předvídat na motocyklech a opravdu pokud jezdíte kdekoliv a hlavně teda třeba v ranní špičce nebo mezi auty v městech, tak opravdu opatrně a nikam nepospíchat.
0: A o víkendu budeš v Brně? Budeš natáčet nějaké reportáže?
1: Nebudu v Brně, mrzí mě to, ale já mám vždycky, ještě s Chánem máme takový rituál, že když se jde MotoGP, tak si k tomu dáme kávu nebo dobrý čaj a koukáme na to a komentujeme to, takže když na tu trať nejedu, ať už pracovně nebo soukromně, tak si to alespoň pustím v televizi.
0: Tak přejeme krásný víkend a díky moc za zajímavé povídání.
1: Jirko, mějte se hezky a příjemný poslech. Naslyšenou.
0: Adam Kebret, šéfredaktor Českého rozhlasu Radio Junior a vášnivý motorkář a prostě člověk, který má rád rychlou jízdu, jak už za mikrofonem anebo za řídítkem.

0: Pojďme omrknout hitparádu Rádia Junior. Dáme si rekapitulaci. Dnes už nehlasujeme, protože hlasování bylo uzavřeno včera úderem 20. hodinky. Teď už se sčítají hlasy a připravuje hitparáda na sobotní ráno.
1: Rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
3: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Vob, Honzino a Arianka.

0: a ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No a vy už se můžete těšit na sobotní dopoledne a já už se s vámi rozloučím. 7 hodin 57 minut od mikrofonu se loučí Jirka Kohout. Ahoj, přeji vám krásný den. No a zítra ráno Jana Richterová rozparádí to poslední vstávání v tomto předposledním týdnu pro tento školní rok. Mějte se hezky, mějte se fajn, užívejte krásné letní počasí. Čau.

0: Jak se Škubánek vyklubal. Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovi z kvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
1: Vy ale máte děti, paní,
0: žasla Káťa.
1: Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
2: Kde pak?
0: Vrtěla hlavou slepice.
2: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?
1: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
2: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
0: Už klíbla se kvočna.
1: Se slepicemi není žádná řeč,
0: pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
2: Z cesty, no tak.
0: Ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna s káčaty.
1: To jsou krásné kačenky,
0: jásala Káťa.
2: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
1: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
0: Osmělila se Káťa.
1: Chodili bychom se spolu koupat.
2: No tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
1: Jen se tolik nevytahuj,
0: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
1: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
0: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
1: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
0: Vešla dovnitř a už měla na jazyku
1: jednu vanilkovou, prosím.
0: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
1: Je to vajíčko na prodej?
0: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
1: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
0: A Káťa utíkala domů.
1: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
0: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
1: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
0: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská. Jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
1: No ne, tu jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
0: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
1: Ty budeš určitě čistokrevný oříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
2: Ještě nijak,
0: přiznalo se štěně.
2: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
1: Co třeba Hektor?
2: Vypadám snad jako doga.
1: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
0: zkoušela Káťa.
2: To už tu bylo,
1: Pajda?
2: No dovol.
1: Už vím, Alík.
2: To je strašně obyčejné,
0: ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
1: Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího.
0: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
1: To je jenom fén, hlupáčku.
0: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
2: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
0: Škaredil se psík, ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
2: Tak to je konec,
0: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
2: S tou holkou bude pěkná otrava, musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
0: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
2: Rychle pryč,
0: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek, vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
2: Má tu takové dobroty a mě bude spát krupicí.
0: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozškubnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
2: To taky není ono. Tu to máme.
0: A vytáhl věnec špekáčků.
2: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Mňam, mňam, ty píšou. To je přímo báseň.
0: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
1: Už se to nese,
0: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
1: No počkej,
0: soptila.
1: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
0: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
1: Že on mi utekl, už je to tak, vyskočil oknem a je pryč.
0: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
1: Takový krásný pejsek, nejspíš se mu u mě nelíbilo a já ho měla tak ráda.
0: Tohle už psík nemohl vydržet.
2: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
0: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
1: Takhle mě vylekat,
0: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
1: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
2: Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno,
0: vrtěl pejsek ocáskem.
2: Můžeš mi tak říkat.
0: A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac a od té chvíle byli se škubánkem kamarádi.
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz.

0: máš jenom, Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, Ušoune. Já mám dneska velikou, velikánskou radost. Hned ráno mě zašimralo na nose sluníčko, spustilo sluneční paprsek až ke mně do postele a probudilo mě.
0: No vidíš, mě taky sluníčko probudilo. Jeden sluneční paprsek si to namířil štivírou v záclně přímo na mě. Nejdřív mě to taky strašně šimralo, tak jsem se začal smát a směju se až doteď.
1: To je hezké probuzení, viď?
0: To teda rozhodně ano. Mám potom celý den dobrou náladu.
1: A taky ti sluníčko řeklo, že se na nás přijde podívat.
0: Cože? Jakože se přijde podívat sem k nám? No to mi neřeklo. Vlastně nemělo kdy. Jakmile mě probudilo, hned jsem vyskočil a utíkal jsem za tebou.
1: Tak já jsem tak rychlá nebyla a stihla jsem si se sluníčkem popovídat.
0: Já se moc těším, až sluníčko přijde. Za jak dlouho to bude? Kdy už přijde? Já to asi nevydržím. Já už se nemůžu dočkat.
1: Tak víš co, Ušounku, než tady bude, dám ti hádanku. Jestli pak víš, co to je.
0: Ušounova hádanka.
1: Sluníčko jsem, žluté nejsem. Sluníčko jsem, nesvítím. Proletím se po paloučku, letím pěkně pomaloučku. Jedna tečka, druhá tečka, mám jich 7 do kolečka. Co to je?
0: Jo, holky a kluci, to přece víme, že jo? Ale přece jenom dám kontrolní otázku, jo? Jani, je to brouček? A je oranžový nebo červený a má černé tečky?
1: Já si myslím, kamaráde, že už víš, co to je. A holky a kluci asi taky, viď?
0: No, jo, to se ví. Tak, holky a kluci, řekneme to všichni najednou. Pozor, 3, 2, 1, beruška, nebo také správně slunečko sedmitečné.
1: Skvěle, Ušounku, je to tak, je to slunečko, nebo říkáme sluníčko, žluté není, nesvítí, ale létá a má 7 teček. Jejda, teďka nevím, jestli náhodou nepřijde na návštěvu ten brouček. Co ty na to? Ale víš, co mě napadlo? O slunečku sedmitečném nebo o sluníčku sedmitečném znám jednu písničku, kterou si teď pustíme.
0: Ušounova písnička.

0: pokud se stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, ve kterém jsme si zrovna poslechli písničku o slunéčku sedmitečném, ale bylo to sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. No ale pozor, prý sem dneska přijde opravdové sluníčko, jo? Tak já už se moc těším.
1: Ahoj Vespolek, ahoj Jani, ahoj Ušoune, to jsem ráda, že vás vidím.
0: Jú, sluníčko, ty jsi krásné a celé záříš.
1: No, vidíš, a to je mě tady jenom kousek, jenom pár paprsků. Já jsem totiž jinak obrovská daleká hvězda. Jsem tak velká hvězda, že dosvítím až sem na zemi. A to je dobře, protože bez mých paprsků by tu nebyl žádný život. Nerostly by rostliny, ani stromy, ani květiny, ba ani tráva.
2: A bez tebe, sluníčko, by tu nebyl na zemi vůbec nikdo. Ani já, ani Ušoun.
0: Jo, to by byla velká škoda, kdybych nebyl já. No to by bylo všechno smutné. Ajajajajaj.
1: I ty jeden popleto, to by tu nebyl vůbec nikdo. Ale naštěstí svítím na planetu Zemi tak akorát, aby se tu hezky žilo.
2: To je pravda. Hele, sluníčko, je pravda, že když jsi hvězda, máš velikou sílu?
0: Sílu? Jakože sluníčko uzvedne činku?
1: Ale ne, činky já nezvedám. Ale moje velká síla se jmenuje gravitace a je to přitažlivá síla. Díky ní kolem mě krouží planety. Jestli pak víš, Ušoune, které to jsou, kromě vaší země?
0: Jo, to já přece vím, prosím, pěkně. Tak pozor, Merkur, Venuše, naše země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.
1: Výborně, milé oranžové strašidílko. Jsou to planety Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. A společně se spoustou menších těles, jako třeba váš měsíc, Saturnovy měsíce, komety a planetky, tomu všemu říkáme sluneční soustava. Takovou já mám sílu. Díky gravitaci kolem mě obíhají nejen planety, ale i to všechno ostatní.
0: Páni, to teda zírám.
2: Je, sluníčko, my bychom tě chtěli něčím pohostit. Co si dáš? Vodu? To asi ne. Tak koláč?
1: Já bych si s dovolením chtěla poslechnout pohádku. Bylo by to možné? Prosím.
0: No je samozřejmě, že je to možné. A taky jsi tady přímo u odborníka, protože tohle je Ušounova, tedy moje pohádková školka. A pohádka právě začíná. Tak se hezky usaď a hezky poslouchej, naše milé sluníčko. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Bambulové. Začalo být chladno a maminka Kráva dala telátku kulich, šálu a rukavice, které mu upletla babička stará Kráva. Telátko se obléklo a šlo si hrát na dvůr s ostatními. Tam však byli jenom beránci Ivánek a Milánek, také teple oblečení, a hráli berany, berany, duc. Telátko se na ně chvíli dívalo a všimlo si, že Ivánkovi visí z kulichu nit.
1: Ivánku,
0: řeklo, když se oba beránci připravovali na další bezvadnou srážku.
1: Počkej chvíli, tady ti něco kouká.
0: Chytlo nit kopítkem a trošku za ní zatáhlo. Nit povyrostla. Telátko zatáhlo pořádně a nit povyrostla pořádně. To všechny zaujalo.
2: Zkus to ještě,
0: řekl Ivánek. Telátko tahalo a tahalo. Nit byla delší a delší a Ivánkův kulich menší a menší, až zmizel docela. Zůstala po něm jenom bambule.
2: Kde je? Kam šel?
0: Rozhlížel se Ivánek. Byla to záhada.
1: To je zvláštní,
0: divilo se telátko. Pak dostalo nápad.
1: Teď to zkusíme s mým. Schválně, jestli taky zmizí.
0: Zmizel. A Milánkův taky. Zbyly jim jenom nitě a tři bambule. Večer se maminka na telátko zlobila. To nevíš ty, bambulo, že když se tahá za nitě, tak se pletená čepice vypárá?
1: Teď už to vím, maminko,
0: řeklo telátko.
1: A taky už vím, že se vypárají i šály a rukavice. Odpoledne jsme na to přišli s Ivánkem a Milánkem.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a tohle byla pohádka nejenom pro vás, ale taky pro sluníčko, které dneska přišlo na návštěvu.
1: Jo, přesně tak, my tu dneska máme sluníčko.
2: Spíš jenom pár paprsků, celé bych se sem nevešlo. Jsem obrovské, větší, než si dovedete představit. A taky pořádně horké. Vždyť to víte, že i na obloze mám obrovskou sílu. Když pořádně zasvítím, musíte se všichni pořádně namazat krémem na opalování, abyste se nespálili. Někdy docela hodně pálím a jsem prudké a někteří lidé z toho dostanou úžeh. To je jim pak špatně a třeba i onemocní. A vůbec, když je velikánské teplo, musíte se chladit vodou a je potřeba hodně pít, abyste se nepřehřáli a nedostali úpal.
0: Vidíš, Ušoune, to je to, proč ti říkám, aby ses vždycky schladil anténu ve vodě.
1: Jo, to já se chladím rád, moc rád. Tuhle jsem si začal chladit anténu a najednou ani nevím jak. Byl jsem ve vodě úplně celý. Normálně mě tam ta anténa vtáhla.
0: No jo, akorát, že jsi byl úplně oblečený, tak ses vykoupal a rovnou ses u toho vypral tričko, viď?
1: No, ještě štěstí, že už umím plavat. No, to je teda pravda, ale protože sluníčko pořádně hřeje, tak si dáme jednu ochlazovací písničku, co?
2: A já samozřejmě souhlasím.
1: Ušounova písnička.

0: kolenka, říká řičce pod kolenka.
1: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, ve které právě máme na návštěvě sluníčko.
2: A mně došlo, že jsme si dneska ještě nezacvičili.
1: Ušounovo cvičení.
3: Já si chci taky zacvičit, vždyť já se pořád jenom otáčím do kolečka a to vlastně není žádná zábava. Tak do toho, co budeme dělat?
2: Budeme si hrát na sluníčko a ty si můžeš sluníčko hrát třeba na Ušouna.
1: Jo, no jasně, sluníčko, dělej všecko jako já a vy se po mně taky pěkně opičte, holky a kluci. Pořádně roztáhněte prsty, jako by to byly sluneční paprsky. A teď natáhněte ruce úplně nahoru, abyste ty paprsky měli co nejdelší. A ještě si stoupněte na špičky, abyste dosáhli až úplně nejvýš. A ještě se u toho usmívejte. Ať pěkně záříte jako to sluníčko. Jo. Teď hezky už povolíme, jo. Uf, to jsem se celý natáhl. A že jsem teď asi o kousíček větší. Tak pozor, ještě jednou, Jani, hezky se přidej. Pořádně natáhni ty své paprsky až úplně nahoru. Ještě se stoupni na špičky. Teď jako já, teď jako sluníčko.
2: Natahuju se.
1: Holky, kluci, tak. No hezky to děláte všichni i sluníčko. Takže ještě naposled, ještě jednou. Nádech a paprskujeme. A povolíme. To teda bylo co?
3: To je krása. To jsem se protáhlo. Ale teď už musím běžet. Musím být pozorné a sledovat, kam svítím.
1: Počkej, sluníčko. My ti ještě na rozloučenou zaspíváme. Co? Jo?
3: Tak to já ještě chvilku počkám. To mám radost.

0: Hej, kolo udělej, hej.
1: To byla krása. Děkuju, ale teď už opravdu musím běžet. Tak ahoj a já zase někdy přijdu. A vy, až půjdete ven, hezky mi zamávejte a usmějte se na mě. Ahoj!
2: To se ví, naše milé sluníčko. Budeme mávat a usmívat se.
3: Jani, víš co? Půjdeme se teď proběhnout ven. Pěkně na sluníčko. Já zběžím pro čepici.
2: Počkej, ušou nevydrž. Nejdřív se přece musíme rozloučit s dětmi, které nás poslouchají.
3: Jo, tak se mějte se. Čau.
2: Prosím tě, nedělej blbiny, ty jedno třešti prdlo. Zastav. Musíme se rozloučit pořádně.
3: Tak já zastavuju, brzím. To jsem teda zastavil, co?
2: A teď už pořádně.
3: Tak dobře, pořádně. Holky a kluci, mějte se krásně. Dnešní Ušounova pohádková školka končí, ale ještě máme pro vás úkol.
2: Namalujte nám sluníčko a může u toho být cokoliv dalšího, třeba vy nebo Ušoun.
3: Nebo Jana. A nebo zase já. Už se na ty vaše obrázky moc těším.
2: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
3: A my potom někomu z vás za ten sluníčkový obrázek pošleme sluníčkovou odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se sluníčkově, ahoj.
3: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš milovaný slunečný Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A i na závěr si pustíme samozřejmě sluníčkovou písničku.

je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a z tvořivé erupce zralý banán ve slupce

0: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.
1: Jak se tady tiše šlapka.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Tap, tap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Tap, tap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Tap, tap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Tap, tap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Tap, tap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Tap, tap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Tap, tap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na radiojunior.cz.
2: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Kdybyste ho znali, to byste koukali.

0: Minutové zprávy.
1: Nové velkoplošné malby, takzvané murály, zdobí Jablonec nad Nisou. Na jednom stále pracuje street artový umělec Chemis, druhý vytvořili pod jeho vedením místní děti a mládež. Výtvarný projekt má ukázat, že street art může být nástrojem dialogu, spolupráce a aktivního zapojení mladých lidí do života města. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin. Dnešní utkání Česko-Jihoafrická republika budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pencovou. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.

něco proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale
1: žádný.

0: Běžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jede pošťák na kole,
0: už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Do pole!
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jede pošťák na kole.

0: kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen, tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

Instagram? Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky sítky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu Radio Junior.cz.

0: Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: hotové zprávy.
1: Nové velkoplošné malby, takzvané murály, zdobí Jablonec nad Nisou. Na jednom stále pracuje street artový umělec Chemis, druhý vytvořili pod jeho vedením místní děti a mládež. Výtvarný projekt má ukázat, že street art může být nástrojem dialogu, spolupráce a aktivního zapojení mladých lidí do života města. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin. Dnešní utkání Česko-Jihoafrická republika budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pencovou. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.

0: Vy hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádka nás zavede na ostrov uprostřed oceánu, kde žije král tygr. Ve dne člověk, v noci šelma. Právě jemu se zachtělo zmocnit se překrásné Andalusii. Pohádku Andalusii princezna z Perly napsal Vratislav Šťovíček, režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Otakar Brousek starší, Tomáš Pavelka, David Novotný a další. Natočeno v roce 2004.

0: Kam plujeme, otče? Už 30 dní a nocí míří příď našeho člunu k dalekému obzoru a pořád nejsme u cíle.
1: Buď trpělivý, mamane.
0: 3 dny jsem nejedl a nepil. V konvici je ještě hlt vody, v kotlíku poslední hrstka rýže a nesmím se jich dotknout.
1: I já mám hlad a žízeň.
0: Opustili jsme domov pro jednu jedinou perlu.
1: Nejkrásnější perlu, jakou kdy spatřilo lidské oko.
0: Jak víš, kde se skrývá? Jak víš, že vůbec je?
1: Vím to, mamane.
0: A co, když je to jen sen starého lovce perel?
1: Ne.
0: Ale já mám taky svůj sen.
1: Já vím, synáčku, já vím.
0: Zdává se mi o mamince. O matce se mi zdá, otče. O ženě, kterou jsem nepoznal. Kde je? Kam se poděla? Proč o ní nikdy nemluvíš?
2: Sevři kormidlo, mamane, žene se bouře.
3: Bouře z čistého nebe? Co se to děje?
2: Pozor, mamane, padá stěžeň.
1: Ach, tu rozerval vichr.
3: Tatínku, vlna nás zvedá vysoko k nebi. Bohové, to není vlna, je to démon.
4: To jsem já, Patira Diavane, pán mořské bouře. Kdo ve zlém připlouvá, ať se má na pozoru.
2: Znešený duchu moří, pane míru i zkázy, to jsem já, Janko, starý lovec perel, otec mamana. Přinášíme ti ty nejvzácnější dary na světě. Mají cenu našich životů.
4: Poznávám tě, Janko. Býval si častým hostem v mé vodní říči. Hodně si zestál. Dobrá, pochlub se svými dary. Čekám.
2: Mamane, obětuj moři poslední kapku pitné vody a poslední hrstku rýže.
3: Tatínku!
2: Zapřísahám tě, mamane. Poslechni mě.
3: Nelítostní pane mořských bouří, vezmi si tedy to nejdražší, co máme. Dávám ti darem naše životy. Nasyť se jimi.
4: Dobře jsi učinil, synu lovce perel. Tvůj dar mě usmířil. Jste volin. Volin.
0: Byl to jen sen, otče. Na nebi září hvězdy. A moře je najednou mírné a tiché.
2: Podívej, země na obzoru.
0: Ne, není to sen. Jsme zachráněni. Vidím palmové stromy v záři vycházejícího slunce.
2: To není slunce, mamane. Teprve se schyluje k půlnoci. To dodaleka září opuštěný palác vládce ostrovní říše. Jsme u cíle, chlapče. Dopluli jsme k ostrovu krále Tigra. Ale než vyjde slunce, povím ti jeden podivný příběh. Chceš?
0: Veselý nebo smutný?
2: To záleží na tobě. O jeho konci rozhodneš sám. Poslouchej. Kdysi dávno žil tam na tom ostrově v prosté bambusové chýši proslulý lovec perel jménem Sitor se svou milovanou ženou Rini. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Brzy po svatbě Sitorovu ženu uštkl jedovatý štír a jednoho smutného dne zavřela oči navěky. Zanechala osamělému muži k starostem i radostem malého synáčka Janto.
0: Jmenoval se jako ty.
2: No, osud spřádá podivné náhody, ale teď už mě neruš. Sitor byl moudrý muž a nejlepší lovec perel z celé ostrovní říše. Vychovával synka v úctě k bohům a lidem. Když Janto povyrostl, Naučil ho potápět se hluboko ke dnu pralastury, v kterých se ukrývaly nádherné duhové perly.
1: Vstávej, lenochu, vstávej, synáčku Janto. Slunce se už dávno brouzdá v nebeských mělčinách a mně se na ohni připaluje gulé.
5: Ještě chvilenku, tatínku Sitore. Jen co se třikrát protáhnu.
1: Hybaj, ospalče. Zapomněl jsi na svůj slavný den?
5: Den jako den. I za ním zapadne slunce a už zítra se stane včerejškem.
1: Můj ty světe. Dnes přece slavíš svůj velký Harry Natal, den svých narozenin. Jsi dospělý, Janto.
5: Já, hlupák, málem jsem všechno zaspal.
1: Abych pravdu řekl, ani nevím, mám-li být smutný nebo pyšný, že se můj synáček stane mužem. Už nikdy víc nebudeš smět plakat, Janto. Ani kdyby ti srdce pukalo hořem. A já už tě nikdy víc nebudu moci nazvat synáčkem. Nesluší se tak říkat mužům. To smějí jen matky.
5: Nezlob se na mě, tatínku.
1: Konec řečí. Protři si oči rosou, já zatím přichystám člun. Za chvíli vyplujeme do azurové zátoky, kde tě podle dávných zvyků čeká velká zkouška odvahy. Když obstojíš, budeš smět vyslovit své nejtajnější přání a bohové tě vyslyší.

0: Jsme na místě, Janto. Pod námi je největší hlubina, jakou znám. Ještě nikdo se nedokázal ponořit na její dno.
1: Ani ty ne?
0: Ani já, Zinku. Mnoho statečných lovců perel se o to pokoušelo. Ale nejednoho z nich moře navždy pohltilo. Říká se, že se tu v hlubinách skrývá nejvzácnější perla. A tu perlu přistřeží krvelačný žralok.
1: Neleknu se zubatých ryb. Půjč mi svůj stříbrný krys a uvidíš. Jestli tu moře má nějaké dno, ponořím se až k němu.
0: Za muže nemluví ústa, ale činy. Zde je má dýka.
1: Slyšel jsi, otče? Tygří hlas?
0: Pán džungle. Zřídka, kdy vychází na loveckou stezku za bílého dne.
1: Zní to skoro jako lidský pláč?
0: Máš pravdu. Tak naříká pán našeho ostrova Rádža z tygří tváří. Však víš, co se říká. Zaprodal prý duši démonům džungle a noc co noc se teď proměňuje v pruhovanou šelmu. Ten nářek k nám zavál vítr z jeho zlatého paláce.
2: Co je ti, králi? Co je ti, můj nejdražší synu?
3: Ptáš se. Věčně se jen ptáš, matko. Nevidíš snad mou tvář? Je celá zarostlá zvířecí srstí a z rozšklebených pisků se na tebe cení krvavé zuby šelmy. Podívej se mi do očí. Do tygřích očí se díváš, matko. Víš, kdo jsem? Rádža rádžů. Nejmocnější mezi všemi. To já za úplňku měsíce vlastníma rukama zabil krále stínů, krutého tygra Harimau, a napil se jeho krve. Neskrotná moc a síla pak vstoupila do mého srdce. Jsem to já, slyšíte mě všichni? Král světla i divoké noční džungle! Ty se mě bojíš, maminko?
2: Ne, je mi tě líto. Usedl si po svém otci na posvátný trůn králů světla a svobodných lidí. Nebylo na světě šťastnější ostrovní říše. Poddaní tě milovali, mocní tě uctívali. Proč? Proč jsi chtěl ovládnout i džungli?
3: Vykloň se z okna. Vidíš? Člověk podobný stromu, strom podobný člověku. Jeho se ptej. On byl můj rádce.
2: Rádce? Spíš zrádce. Nevlastní bratr tvého zesnulého otce. Vždyť víš, že se chystal otrávit vladaře a zmocnit se trůnu. Že zabil hadího prince, aby z jeho zubů získal smrtelný jed. Jak jen si mu mohl naslouchat?
3: Mlč už, matko. Ještě dnes slýchám, jak se mi jeho šelestivé listí vemlouval do snů.
4: Stín se dlouží, přichází soumrak. K čemu je ti tvá moc, směšný král jasného dne? Pokaž, že se nebojíš džungle, zmocni se nad ní vlády. Zabij tygra Harimau, napij se jeho krve.
3: Ten prokletý hlas. Co jsem to jen udělal, matko? Řekni, co mi dokáže vrátit lidskou podobu? Mé ztracené lidské srdce?
2: Láska. Snad jenom láska.
3: Jsem noční šelma, král tygr, lidská zrůda. Odejdi. Odejdi. Odpusť, maminko.
1: Přestaň už naslouchat tygřímu nářku, otče. Jsem připraven.
0: Jako bych zahlédl žraločí ploutev.
1: Co se zdá, jesen?
0: Mám o tebe strach.
1: ty? Sám si mě učil, že muž se nesmí bát. Života ani smrti.
0: Máš pravdu, Janto. Odpust mi tu chvilku slabosti. Jestli se mi navrátíš z hlubin, nebudeš už dítětem. Jdi. Mocný pane příbojů, vichřica bouří, vznešený duchu Patera Diavane, svěřuji do tvé ochrany a přízně svého jediného syna Janto. Dopřej mu šťastný návrat z hlubiny. Mluvím já, Sitor, lovec perel z Azurové zátoky. Neslyším tvůj hlas, pane, ale snad má pokorná prosba přece jen dolétla až do tvé říše. Janto, synáčku, si v moři už příliš dlouho. Vrať se. Prosím tě, vrať se, než ti dojde dech. Nic. Jen ticho. To strašné ticho.
5: Strážce podmořských hlubin, mocný Patera Diavane, slituj se nad mým jediným synem. Vezmi si za něj můj život. Slyšíš?
0: Co je to? Jakoby se pod hladinou myhlo bílé žraločí břicho. Vlny se divoce rozbouřily. Voda se barví.
5: Janto!
0: Janto!

0: Nevidím tvé slzy, otče. Muži nesmějí plakat, i kdyby jim žalem pukalo srdce. Vzpomínáš?
1: Jan to, synáčku.
0: Neslyším tvá slova, tatínku. Tvůj Janto už není chlapcem, je mužem. Zahnal jsem dýkou zubatou rybu, strážce perly. Podívej, co nesu.
1: Lastura. Největší lastura, jakou jsem kdy spatřil. Uvnitř se jistě skrývá nejkrásnější perla. Tvá perla.
0: Umírám zvědavostí. Rozevřeme ji, otče, hned?
1: Ne, Janto. Není dobré otvírat lastury perlorodek na moři. Vzalo by si své poklady zpátky.
0: Stará pověra lovců perel, tatínku. Ale jak myslíš? Napnu plachtu a rozletíme se k pobřeží.

0: Konečně jsme doma. Teď můžeš bez obav otevřít lasturu.
1: Ne, tatínku. Vylovil jsem ji na tvoji počest. Sám ji otevři.
0: Jsi dobrý syn, Janto. Podej mi krys.
1: Oh. S ním, otče. Ta nádherná perla uvnitř se proměnila v ženu. Je to snad bohyně. Mořská víla.
0: Kdo jsi, vznešená?
2: Jsem princezna Andalusí, sirotek moří. Má matka, nebeská duha, uronila slzičku radosti nad krásou rozkvetlých orchidejí. Ta slza skanula na dno nejhlubšího moře a změnila se v perlu. Ta perla, to jsem já. Vzešla jsem z moře, ale zrodilo mě nebe.
0: Podivný příběh, princezno. Ale nesluší se, aby žena urozeného rodu klečela u nohou starého lovce perel. Vstáň a pověz, jaký byl tvůj další osud.
2: Když jsem dopadla na dno, vrhl se po mně zlý mořský čaroděj v podobě zubaté ryby a chtěl se mě zmocnit. Ale vznešený Patiradjavane, dobrý duch hlubin, mě ukryl do zářící lastury. Celé věky jsem čekala na toho, kdo mě osvobodí, ale nikdo nepřicházel.
0: Co tvá matka?
2: Má matka. Rozplynula se v dešti. Jsem na světě sama. Patřím teď tomu, kdo mě vylovil z mořských hlubin. Patřím tobě, starče.
0: Nebyl jsem to já. To Janto, můj syn, se pro tebe ponořil do říše žraločího kouzelníka, zahnal ho stříbrným krysem a vynesl tvou lasturu ven.
2: Máš krásného syna, starče. Vždyť on se červená. Rudne jako rybky, které dovedou měnit barvu. Je tak roztomilý. Smím mu být sestrou.
0: Pokud si ochotná smířit se s prostým životem lovců perel, staň se mou dcerou a jeho milovanou sestrou.
2: Díky, dobří lidé.
1: Ne, otče.
0: Co je to s tebou, Janto? Nevidíš, jak je osamělá?
1: Nechci.
0: Zklamal jsi mě, synu.
1: Nechci ji za sestru. Je krásná. Čistá jako mořská pěna a něžná jako poupě orchideje. Myslím, že jsem se zamiloval, tatínku.
0: Proč to říkáš mně, Janto? Utopil jsi snad odvahu v moři?
1: Dnes je můj slavný den. Stal jsem se dospělým mužem a mám před bohy právo vyslovit nahlas přání. Andalusí, princezno z perly, buď mojí ženou.
2: Co se to se mnou děje? Něco mi zpívá v srdci.
1: A mně v duši vychází slunce.
0: Bohové s vámi. Žijte šťastně.
3: Žili šťastně. Princezna z perly snadno uvykla prostému životu ostrovanů. Jejich dny byly plné radosti a lásky. Když se starý otec se synem potápěli na mořské dno pro lastury s duhovými perlami, sedávala Andalusí na pobřeží. Marně ale mladý Janto přemlouval svou krásnou ženu, aby s ním vyplula na širé moře.
1: Andalusí, má lásko, vydej se s námi po cestách větru a toulavých vln. Poznáš, jak je to krásné?
2: Ne. Ne, můj drahý Janto, nepřemluvej mě. Unikla jsem z moci mořského kouzelníka. Ale kdyby jen jedna jediná kapka mořské vody skropila mé tělo, proměnila bych se zase v perlu.
3: Janto už nenaléhal, uvěřil jí. Jednoho večera se v chýši ozval tichonký pláč. Ale nebyl to pláč bolesti ani smutku. Bylo to plaché zajíknutí, jakým se světu ohlašuje bezbrané lidské mládě.
2: Janto, Můj drahý, dávám ti nebeský dar za tvou lásku a něhu. Vezmi jej do náruče. Pochovej na loktech svého malého chlapce. A ty mu požehnej, můj dobrý starý otče.
3: Jejich štěstí nebralo konce. Ale pak jednoho rána zaznělo na stezkách džungle...
4: Přichází Ráča!
5: Ráča přichází!
3: Honem, Andalusí, schovej se s chlapečkem v nejtemnějším koutku chýše. Jsi příliš krásná, pro královy mlsné tygří oči. A ty, Anto, přichystej perly.
4: Klaňte se, králi!
3: Ať tvoje kroky věnčí čest a sláva. Vznešený vládče.
1: Ať bohové žehnají tobě i tvému lidu. Králi slunečních dní.
6: Tvůj syn se nevyzná v dobrých mravech, lovče perel. Proč tak vyjeveně civí do mé tváře?
3: Sklop oči k zemi, Janto.
6: Nevíš snad, že jsem králem i nočních stínů?
3: Odpusť mu, pane. Je mladý. Jen z dychtivého obdivu se osmělil na tebe pohlednout.
6: Měl bys být mým vyslancem, lovče perel. Tvůj jazyk dovede snášet sladký med lépe než divoké včely. No dobrá, odpouštím mu. Je to ještě chlapec.
1: Jsem mužem, králi. Nosím už za pasem stříbrný krys předků.
6: Tvé štěně se mi líbí, starče. Dovede štěkat.
1: Nedovolím.
3: Janto.
6: Dost řečí. Vy dva ukažte králi své úlovky. Přálo vám štěstí?
3: Víc než kdy jindy, všemocný pane. Jen pohleď. Tři plné kokosové skořápky těch nejčistších perel.
6: Bohové. Krásnější perly se nenajdou na celém širém světě. Zasloužíte odměnu. Stráže, vysypte perly do mých vaků a naplňte skořápky rýžovými zrny.

0: Přeslechl jsem snad vaše díky? Nebo jste zapomněli, co je to vděčnost?
1: Ne, urozený pane, jen...
0: Jen?
1: Tvá šlechetnost nás zbavila slov. Ale rok je dlouhý, míváme občas i hlad.
0: Nalovte si ryby.
1: I ty patří tobě, králi.
0: Přimhouřím oko, když mi bude v moři jedna chybět. Co je to? Nejste tu sami? Stráže, prohledejte chýši.

0: ti dívat se, skloň hlavu! Kdo je ta žena? Starý lovče Perel.
1: Je to má dcera.
0: Tvá dcera? Chceš tvrdit, že sestra tvého syna je také jeho ženou a matkou jeho dítěte? Lháři!
1: Přijal jsem ji za vlastní.
0: Dost výmluv. Chci slyšet pravdu. Odkud jsem přišla?
1: Je to Andalusie. Sirotek moří. Můj syn vynesl ze dna moře lasturu s perlou. A ta se proměnila v ženu.
0: Ano, podobá se perle. Nejkrásnější perle, jakou jsem kdy spatřil. Ale zapomněl jsi, že všechny vaše úlovky patří mně? Stráže, chopte se jí.
2: Prosím.
3: Ne. Ani král nemá právo vztáhnout ruku na mou ženu a dítě. Budu s tebou o ně bojovat, králi.
0: Podívejme se na štěně. Ponech si své ukňourané lidské mládě, hlupáku, už jsem dnes snídal. Ale perly patří mně.
3: Král ostrovní říše má tygří tvář, ale srdce zbabělé myši. Bojí se mého krysu.
0: Dost. Dnes v noci mi v džungli unikla kořist. Prokážu ti tedy tu čest a zadávím tě vlastními tesáky.
4: Zadrž, králi, zadrž, můj synu. Ten mladík má pravdu. Ani panovník nesmí vztáhnout ruku na ženu jiného muže, jinak ho stihne trest.
0: Kde ses tu vzala, matko, jsi mi věčně v patách?
4: Střežím tě na každém kroku.
0: Věda králi, který by hledal ochranu v ženských sukních. Odejdi! A ty, troufalé štěně, nastav hrdlo! Králi se zachtělo té krve!
5: Spaste duše!
6: Dnesky z čistého nebe obloha zrůla krvká
7: noří! Vrchně brvně!
4: Pokoř se, králi! Odpros duchy našich předků!
0: Všemocní bohové! Strážní duchové se mě přísahám! Už nikdy neporuším zákony jasného dne! Skláním se před vámi do prachu země. Klaním se světlu. Ona to viděla. Viděla mé ponížení a slabost. Ale ještě jsem králem temnot. Trubači, zatrubte k návratu. Král odchází.

0: Fianto. Ta strašlivá tygří tvář. Chtěl jsi mě odvést.
1: Raději bych s tebou zemřel.
2: Jsi pravý muž, Janto. A ty už nepláč, Andalusí. Za dne nám ten netvor neublíží. A v noci nás ochrání plameny. Každý večer rozděláme před chýší velký oheň a budeme ho udržovat až do rána. Pospěš si, Janto. Nachystáme zásobu dřeva.

0: pokořila jsi mě, matko.
1: Sám sebe si pokořil. A kdybys překročil zákon jasného dne, strážní duchové země by tě potrestali.
0: Přijde noc, po ní další. A podle zákonů džungle mám právo na cokoliv. Nemohu se vzdát nejvzácnějšího klenotu. Já tu ženu miluji, matko.
1: To není pravá láska, můj synu. Kdybys ji miloval, vzdal by se si jí.
0: Perly patří králi.
1: Žena tomu, koho miluje.
0: Bohové se ode mě odvrátili. I ty mě zrazuješ.
1: Chtěla bych rozfoukat v tvém srdci poslední jiskřičku dobra.
0: Uprchni, matko. Na nebi vychází hvězdy. Volá mě džungle!

0: Vládce džungle tě slyší a směje se tvému proroctví. Člověče podobný stromu, strome podobný člověku. Král tygr se nikdy neslituje nad svou kořistí. Na to přísahám.
1: Plynuli dny, týdny, měsíce a král džungle jakoby se rozplynul v temnotách. Pak jednoho večera starý sitor zaslechl, jak ho z bezmračného nebe zavolal černý Ku-u-uru, pták smrti. Věděl, co to znamená.
2: Milý Janto, nadešel čas, abych se ještě jednou ponořil do moře pro svou poslední perlu. Zpátky se k vám už nevrátím. Mé unavené tělo spočine na dně, ale duše se vydá daleko za obzor.
3: To neříkej, otče. Způsobil bys nám bolest.
2: Na tom nic nezměníš, Janto. Došel jsem na konec své stezky. Nebuď smutný. Tak přece umírají všichni lovci perel, když se naplní jejich čas. Byl jsi mi dobrým synem. Díky, synáčku.
3: Tatínku.

0: To jsi ty, matko?
1: Já.
0: Dívám se do misky s vodou na svou tvář a zdá se mi, že je v mých očích něco nového. Něco neznámého.
1: Slzy?
0: Tygři nepláčou.
1: Nejsi tygr, jsi muž, alespoň ve dne.
0: Ani mužům nepříští z očí slzy. Možná, že občas pláčou dovnitř, do svého srdce.
1: I ty tak pláčeš.
0: Ptáš se, pořád se jen ptáš.
1: Matky se svých dětí pořád ptají, i na to, co vědí.
0: Na nočních toulkách džunglí slýchám za zády tvůj dech. Přestaň mě sledovat.
1: Chci být pořád při tobě. Chci bránit zlu, které tě ovládlo. Ani nevíš, s jakou úzkostí jsem tě sledovala, když jsi slídil kolem chýše lovce perel. Vzdej se té ženy, synu. Ponech jí jejímu štěstí.
0: Což pak to nechápeš, matko? Ta dívka mě očarovala. Já ji chci. Bohové mi nedovolí vstáhnout na ní ruku za bílého dne, ale mohu ji odvléct do noční džungle. Jen kdyby nebylo toho proklatého ohně. Ani král tygr nedokáže překonat strach z plamenů.
2: Co udělá moudrá sova, když chce z úkrytu vylákat opatrnou tučnou myš? Uchvát její na opatrné vládě, nářek dítěte zbaví matku rozvahy.
0: Uchvátí její neopatrné mládě, že mě to samotného nenapadlo.
1: Neposlouchej ten zrádný hlas, tak mluví jen ďábel.
2: Dobrý lov, králičů.
1: Pamatuj se, můj synu. Jestli mě neposlechneš, já, tvá matka, se s bolestí v srdci postavím proti tobě.
3: Stráže! Uvězněte královnu na noc v její komnatě a dobře ji střeste.
4: Se plížíš jako stín územím opičího lidu. Já, orang-hutan, král opic, tě varuji. Drž se svých pozemských lovišť, jinak se utkáme na život a na smrt.
5: Přicházím v míru, bratříčku opičí králi. Mám v úmyslu požádat tě o malou přátelskou službu.
4: Poslouchám?
5: Chystám se lapit lidské mládě. A někde je bezpečně ukrýt. Ale sám dobře víš, že světlo ohně nahání šelmám hrůzu. Tvůj národ se nebojí plamenů. Často se potlouká v blízkosti lidských příbytků a loupí pamlsky z kokosových misek. Poruč, ať někdo unese lidskou opičku z chatrčelovce perel. Koruny stromů jsou bezpečnou skrýší a opičí matky dovedou dobře pečovat o bezbraná mláďata.
4: Slyším dobře? Král džungle, nelítostný lovec, se změnil ve vykradače lidských kurníků?
5: Neslyšel jsem tvou urážku. Věř, že bude rozumnější, když spolu vyjdeme po dobrém.
4: Proč si pro tu nicotnou kořist nezajdeš ve dne a neukryješ ve svém paláci? S prvním paprskem slunce se přece měníš v člověka. Neříkej, že se v tvém lidském dopěti nenajde pečlivá chůva.
5: Neptej se, proč, a raději se rozhodni. Mír nebo válka?
4: Nechci zasévat svár mezi národy džungle. Požádej mým jménem o pomoc některou ze zelených opic Ndoken Ndoke. Jsou stejně ošklivé a potěuchlé jako lidé. Pohrdáme jimi.
5: Díky, opičí králi.
6: Jsi dnes tak zamlklý, Janto. Stalo se něco?
7: Co by se mělo stát?
6: Nezapírej, drahý. Čtu v tobě lépe než ve své dlani. Něco tě znepokojilo.
7: Na večer jsem tu zahlédl zelenou opici Ndoken Ndoke. Nemám rád, když se ta zlodějská cháska potlouká kolem chýše.
6: Tak tohle tě trápí, můj hlídač rodinného bohatství. Pro hrstku rýže přece neschudneme. A nebyla to ta malá chuděrka, co jsem jí onehdy zachránila ze spárů horského orla. Možná mi chtěla poděkovat.
7: Zelené opice a vděčnost. Raději zajdi do chýše, jestli nám něco nechybí.
6: Aby měla dušička pokoj. Aspoň přitom dohlédnu na synáčka.
8: Janto! Ach, Janto! Kde je náš synáček? Kde je moje dítě?
9: Přijď si pro něj do džungle, princezno z Perly. Čekám tě, královno. Čekám tě, má lásko.
7: Stůj, Andalusí, už ani krok. Je to past.
8: Já přece musím, Janto, já přece musím.
10: Stůj, princezno z Perly, poslechni svého muže. Král noci na tebe číhá v bludišti stínů. Dítě je v bezpečí. Mé sestry v korunách stromů ho chovají jako své vlastní.
8: Kdo mě volá?
10: Já, malá zelená opička Ndokendoke. Ta, které si zachránila život. Janto se mýlí. I my tulačky džungle dokážeme být vděčné.
8: Nevěřím. Vzali jste mi mé dítě.
10: To jen jedna z mých sester ze strachu před trestem krále Orang-Hutana vykonala, co jí poručil tygr. Ale nevydám mu chlapce za vlády dnešní noci. Věř mi, Andalusí. Počkej na první sluneční paprsek, potom vás oba zavedu k vašemu synáčkovi.
8: Ne.
7: Ano, Andalusí. Nepoznáš snad, kdy k tobě promlouvá upřímná vděčnost. Omlouvám se ti, Ndokendoke. Počkáme.

0: Svítá, Andalusí. Svítá, Janto.
1: Svítá, konečně. Pospěš si, Janto, nechci víc čekat.
0: Vynes svou ženu na vrchol nejvyšší palmy, Janto. Korunami stromů vede nejrychlejší cesta.
2: Zapomínáš, malá Ndokendoke, že nepatříme k tvému lidu. Nedovedeme skákat ze stromu na strom.
0: Na to jsem nepomyslela. Cesta houštinami a bažnami je nebezpečná a dlouhá. Nestihnete se vrátit do západu slunce.
1: Mlčte už. Na či ještě čekáme? Chci své dítě.
2: Bohové s námi. Podej mi ruku, Andalusí. Jdeme.
0: Povedu vás. Jen tiše, neprobuďte džungli.

0: Netvař se, že spíš, králi. Bojíš se snad výčitek své matky? Probdila jsem noc jako ubohý vězeň tvé zvůle.
1: Odejdi, jsem unavený.
0: Strávil si na lůžku téměř celý den.
1: Tvůj hlas je vtíravější než bzučení komára. Ponech mě mému snění. Měl jsem dobrý lov a v noci mě čeká ještě vzácnější kořist.
0: Snad se neopovážím.
1: Nec! Nezakřikni mé štěstí.
2: Zatímco si promarnil den v klidkém snění, ženu z perly a jejího muže provedla malá dokem doke neprostupnou džunglí až tam, kde zelené opice skrývají jejich dítě. Zradili těž, natáhni své tygří slepy, důvěřivý lupáku.
3: Jsme na místě. Kde je můj syn? Dejte mi ho, prosím!
4: Tiše, Andalusí, ať ho nevyděsíš. Sestry ho nakrmily kokosovým mlékem a teď pokojně spí v květu orchideje. Vidíš, ptáci mu zpívají do snů.
3: Synáčku, má lásko.
5: Díky, Ndokendoke. Díky, zelené opičky.
4: Není čas na dlouhé řeči. Zaměřte nejkratší cestou ke člunu a odplujte navždy z ostrova.
5: Má pravdu, Andalusí. Slunce se sklání níž a níž. Vezmi našeho synka a pospěš za mnou k pobřeží. Prosekám ti cestu.
3: Sbohem, Ndokem, Ndokem.
4: A děkuji. Sbohem, princezno Andalusí. Sbohem, princezno Andalusí.
3: Andalusí.
1: Proklatá opičí cháska, hnusní zelení zrádci. Neunikneš mi, Andalusí.
0: Zakazuji.
1: Pohni mi z cesty, matko. Tělo mi obrůstá srstí a nechty se mění v krvavé drápy.
0: Budu ti věčně v patách, nelítostná šelmo. Skřížím tvou stezku zla i za cenu naší smrti.
3: Janko, můj nejdražší, už nemohu dál.
5: Musíš, Andalusí. Džungle zídne. Zdá se mi, že slyším šumění moře. Podej mi našeho synáčka, ponesu ho sám.
3: Nevidím na krok.
5: Rychleji, Andalusí.
3: Co to bylo?
5: Hlas tygřího krále je nám v patách.
3: Bohové, smilujte se nad námi.
5: Tamhle, moře, moře, vidíš, jak se leskne? Jsme zachráněni, má lásko. Džungle skončila. Utíkej ke člunu.
1: Mně neunikneš, princezno z perly.
5: Neohlížej se, Andalusí. Běž ke člunu. Ne, do moře ne, pohltilo by tě. Ne.
3: Zachraň našeho synáčka, Janko. Sbohem, má lásko.
5: Andalusí.
2: Se v hrůze naději vrhla do mořských vln a proměnila se opět v perlu. Co teď uděláš, pruhovaný vláčče noci? Před tebou stojí ubojí lovec perel a ková v náručí její dítě. Pomstíš se za svou ztracenou lásku. Oni jsou dva kořis.
5: Dřív, než se tvé drápy dotknou mého syna, zemřeš, zrůdo!
0: Ne! Slituj se nad nimi, králi, daruj jim život.
1: Zase si slídila po mé stopě, matko.
0: Přísahala jsem dobrým duchům země, že tě neopustím.
1: Máš v ruce meč našich předků. Přišla si mě zabít, tedy si pospěš. Než mi zákon džungle přikáže ponořit tesáky do hrdla kořisti. Prosím tě o smrt, maminko, já tě prosím.
5: Tvůj život si vezmu já, krvavý králi.
0: Stůj, lovče perel.
6: Máš v náručí dítě. Zapomněl jsi na poslední slova jeho matky?
1: Vždyť já ji miloval. Miloval Nechal jsem ji.
6: Věřím ti, můj synu, už ti věřím. Tvé oči jsou plné lidského utrpení. Ve jménu tvé lásky a žalu tě však prosím, vyrvi ze srdce temné vášně šelmy. Nech v pokoji odplout lovce s jeho synáčkem.
1: To nemohu. Navždy bych ztratil svou lidskou podobu.
6: Chceš raději ztratit svou lidskou duši?
1: Jdi, Janto, jsi volný. Ne, stůj! Odpust mi, odpust.
2: Hlupáku, pro božitělou lásku se slitoval nad svou kořistí. Už

0: věčného zla. To je konec tvých snů. Princesu z Berlina vždy pohltilo moře a člun nešťastného Janka se ztrácel v nekonečném moře.
1: Dost! Teď mluvím já, Patyra Diavane, duch moří. Jak rád bych potrestal tvou skupnou pýchu, člověče podobný stromu. Má moc však nesahá za hranici příboje. Ale marně se raduješ. Až se naplní čas, vrátí se z dalekých krajů Janto se synáčkem Perly, aby znovu přinesli své zemi lásku a štěstí. Věda ti, jednoho dne se dočkáš.

0: Spíš, mamane? Ukolébalo tě moře?
1: Přemýšlím. Byl to smutný příběh. Chvílemi se mi zdálo, jako by ten příběh byl o tobě. O nás.
0: Všechny lidské příběhy jsou o nás, mamane.
1: Rozeměl se.
0: Máš pravdu. A zatímco jsi naslouchal, proud nás zanesl nad největší hlubinu Azurové zátoky. Připrav se. Přišla tvá velká chvíle. Den tvé dospělosti. Zde je můj Chris. Pokloň se moři a ponoř se do jeho hlubin.
2: Tatínku, nevěděl jsem, že já.
0: Snad tam někde hluboko v říši věčného ticha najdeš naši nejkrásnější perlu.
1: Co to bylo? Jakoby z džungle zazněl tygří pláč. Otče, jsi bledý jako čínské hedvábí.
0: To nic. Vzdej moři poctu, mamané, a ti. Bohové s tebou.
1: Vrátím se, otče. Vrátím se s tvou vysněnou perlou.
0: Věřím ti. A nezapomeň, až se vynoříš z hlubin moře jako dospělý muž, budeš mít před bohy právo vyslovit své největší přání.
1: Mám jen jediné přání. Poznat svou matku.
0: Je čas, mamane. Moře čeká. Mocný Patiradjavane, vznešený duchu moří, svěřuji ti do tvé ochrany svého jediného syna. Dej mu sílu v boji se zubatým strážcem perel. Dopřeji mu šťastný návrat. Mluvím já, Janto, starý lovec perel. Nic, jen ticho. To strašné ticho. Mamane, synáčku, jsi v moři už příliš dlouho. Vrať se. Prosím tě, vrať se. Co je to? Pod hladinou se myhlo bílé žraločí břicho. Hladina se zbarvila krví. Mamane! Mamane!
2: Nevidím tvé slzy, otče. Muži nesmějí plakat, i kdyby jim žalem pukalo srdce. Vzpomínáš?
0: Mamane, můj synáčku.
2: Neslyším tvá slova, tatínku. Tvůj maman už není chlapcem. Je mužem. Zabil jsem v hlubinách stříbrnou dýkou zubatou rybu. Strážce perly. Podívej, co ti nesu. Největší lasturu, jakou jsem kdy spatřil. Jistě v ní bude tvá vysněná perla, otče. Vezmi si ji.
0: Ne, mamane, je naše. Ale teď rychle napni plachtu a zamíř k pobřeží. Není dobré otvírat lastury na širém moři.

0: konečně pevná země pod nohama. Ale ten ostrov je truchlivý a temný jako spáleniště, otče.
1: Rychle otevři lasturu, mamane.
0: S ním, tatínku. Ta nádherná perla uvnitř proměnila se v překrásnou ženu. Je to bohyně. Je to... Ne. Já tu tvář znám. Já ji znám. Viděl jsem ji ve snu. Maminko.
2: Mamane. Synáčku.
1: Objímej pevně svou matku, mamane. Ať nám ji nevezme moře.
2: Moře už nade mnou nemá moc. Janto, můj nejdražší. Statečný maman zahubil mořského čaroděje, zubatého strážce perel.
1: Tvůj maman je mužem Andalusie.
2: Jako ty, Janto. Tolik se mi po tobě stýskal. Trochu si zestárl.
1: Za to ty jsi pořád stejně krásná, sirotku moří.
2: Perly nestárnou, můj milý. Janto, já to věděla. Věděla jsem, že se pro mě jednou oba vrátíte.
0: Maminko. Co je, otče? Máš v očích slzy. Muž přece nesmí plakat.
1: Nestydím se za své slzy, synu. Jsou to slzy lásky.
0: Otče, ta pohádka. Tvůj příběh byl opravdu o nás. Proč jsi to neřekl?
1: Bál jsem se ti to prozradit. Co kdyby ses vrátil z hlubin s prázdnýma rukama?
3: Maminko, pospěš si. Napneme plachtu a zamíříme na moře. Poplujeme domů.
2: Ne, mama, ne. Tady ses narodil. Tady jsme doma.
3: Tady?
2: Náš příběh neskončil, mama, ne. Ještě musíš vyslovit své největší přání a bohové tě vyslyší. Stal ses přece mužem.
0: Už nemám žádné. Můj sen se splnil, maminko.
2: Opravdu tě nic nenapadá?
0: Ach, ano, už vím. Čtu v tvých očích jedno veliké přání.
3: Slyšte mě, bohové. Slyšte mě, strážní duchové země. Já, muž maman, syn perly, vás prosím. Vraťte mým nejdražším jejich milovaný ostrov úsměvů. Zahubte nebeským bleskem prokletý strom zla, probuďte ze spánku květy a rozespívejte ptáky. Vraťte nám domov. Je to mé přání.
1: Andalusí, má lásko. Stal se zázrak. Celý ostrov se rozzářil květy jako nebeská zahrada. Už tu zase zní smích a šťastné hlasy lidí. Slyšíš, Andalusí? To zpívají ptáci. Zlo ztratilo svou moc.
2: Díky, maman. Díky, synáčku.
0: Podívejte, tam. Tam na kraji džungle. Kdo je ten zbědovaný muž v tygří kůži? Kdo je ta vedchá stařena podobná uschlému listu?
1: Král tygr a jeho oddaná matka.
2: Kletba pominula. Démon džungle se stal opět člověkem.
0: Co to dělají? Jdou k nám. Teď poklekli na zem a zdraví nás posvátným pozdravem, který přísluší jen králu.
2: Tebe zdraví můj statečný synu. Tobě vzdávají poctu.
1: S tebou se vrátilo dobro do země našich předků. Králi, mamane, svěřuji ti svou říši jasného slunce. Vládni jí moudře a spravedlivě. Jen o jedno pokorně prosím. Odpusťte mi.
0: Nikdy. Odpusťte mému synovi.
4: ve jménu jeho nešťastné lásky.
1: A já jsem snad lásku nestratil.
2: Slituj se nad ním, Janto. I on mě miloval.
1: Já... odpouštím ti. Kam zmizeli?
2: Rozplynuli se jako mlha.
5: Jejich duše vstoupily do rozvitých květů džungle, aby tu střežili bezpečné stezky dobra a lásky. Tak končí pohádka lovců perel z dalekých moří. Mluvím já, Patiradjavane, vládce příbojů a tajemných hlubin.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune. Já mám dneska velikou, velikánskou radost. Hned ráno mě zašimralo na nose sluníčko, spustilo sluneční paprsek až ke mně do postele a probudilo mě.
0: No vidíš, mě taky sluníčko probudilo. Jeden sluneční paprsek si to namířil štivírou v záclně přímo na mě. Nejdřív mě to taky strašně šimralo, tak jsem se začal smát a směju se až doteď.
1: To je hezké probuzení, viď?
0: To teda rozhodně ano. Mám potom celý den dobrou náladu.
1: A taky ti sluníčko řeklo, že se na nás přijde podívat.
0: Cože? Jakože se přijde podívat sem k nám? No to mi neřeklo. Vlastně nemělo kdy. Jakmile mě probudilo, hned jsem vyskočil a utíkal jsem za tebou.
1: Tak já jsem tak rychlá nebyla a stihla jsem si se sluníčkem popovídat.
0: Já se moc těším, až sluníčko přijde. Za jak dlouho to bude? Kdy už přijde? Já to asi nevydržím. Já už se nemůžu dočkat.
1: Tak víš co, Ušounku, než tady bude, dám ti hádanku. Jestli pak víš, co to je.
0: Ušounova hádanka.
1: Sluníčko jsem, žluté nejsem. Sluníčko jsem, nesvítím. Proletím se po paloučku, letím pěkně pomaloučku. Jedna tečka, druhá tečka, mám jich 7 do kolečka. Co to je?
0: Jo, holky a kluci, to přece víme, že jo? Ale přece jenom dám kontrolní otázku, jo? Jani, je to brouček? A je oranžový nebo červený? A má černé tečky?
1: Já si myslím, kamaráde, že už víš, co to je. A holky a kluci asi taky, viď?
0: No, jo, to se ví. Tak, holky a kluci, řekneme to všichni najednou. Pozor, 3, 2, 1, beruška, nebo také správně slunečko sedmitečné.
1: Skvěle, Ušounku, je to tak, je to slunečko, nebo říkáme sluníčko, žluté není, nesvítí, ale létá a má 7 teček. Jejda, teďka nevím, jestli náhodou nepřijde na návštěvu ten brouček. Co ty na to? Ale víš, co mě napadlo? O slunečku sedmitečném nebo o sluníčku sedmitečném znám jednu písničku, kterou si teď pustíme.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, ve kterém jsme si zrovna poslechli písničku o slunéčku sedmitečném, ale bylo to sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. No ale pozor, prý sem dneska přijde opravdové sluníčko, jo? Tak já už se moc těším.
1: Ahoj Vespolek, ahoj Jani, ahoj Ušoune, to jsem ráda, že vás vidím.
0: Jú, sluníčko, ty jsi krásné a celé záříš.
1: No, vidíš, a to je mě tady jenom kousek, jenom pár paprsků. Já jsem totiž jinak obrovská daleká hvězda. Jsem tak velká hvězda, že dosvítím až sem na zemi. A to je dobře, protože bez mých paprsků by tu nebyl žádný život. Nerostly by rostliny, ani stromy, ani květiny, ba ani tráva.
2: A bez tebe, sluníčko, by tu nebyl na zemi vůbec nikdo. Ani já, ani Ušoun.
0: Jo, to by byla velká škoda, kdybych nebyl já. No to by bylo všechno smutné.
1: I ty jeden popleto, to by tu nebyl vůbec nikdo. Ale naštěstí svítím na planetu Zemi tak akorát, aby se tu hezky žilo.
2: To je pravda. Hele, sluníčko, je pravda, že když jsi hvězda, máš velikou sílu?
0: Sílu? Jakože sluníčko uzvedne činku?
1: Ale ne, činky já nezvedám. Ale moje velká síla se jmenuje gravitace a je to přitažlivá síla. Díky ní kolem mě kroží planety. Jestli pak víš, Ušoune, které to jsou, kromě vaší země?
0: Jo, to já přece vím, prosím, pěkně. Tak pozor, Merkur, Venuše, naše země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.
1: Výborně, milé oranžové strašidílko. Jsou to planety Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. A společně se spoustou menších těles, jako třeba váš měsíc, Saturnovy měsíce, komety a planetky, tomu všemu říkáme sluneční soustava. Takovou já mám sílu. Díky gravitaci kolem mě obíhají nejen planety, ale i to všechno ostatní.
0: Páni, to teda zírám.
2: Je, sluníčko, my bychom tě chtěli něčím pohostit. Co si dáš? Vodu? To asi ne. Tak koláč?
1: Já bych si s dovolením chtěla poslechnout pohádku. Bylo by to možné? Prosím.
0: No je samozřejmě, že je to možné. A taky jsi tady přímo u odborníka, protože tohle je Ušounova, tady moje pohádková školka. A pohádka právě začíná. Tak se hezky usaď a hezky poslouchej, naše milé sluníčko. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Bambulové. Začalo být chladno a maminka Kráva dala telátku kulich, šálu a rukavice, které mu upletla babička stará Kráva. Telátko se obléklo a šlo si hrát na dvůr s ostatními. Tam však byli jenom beránci Ivánek a Milánek, také teple oblečení, a hráli berany, berany, duc. Telátko se na ně chvíli dívalo a všimlo si, že Ivánkovi visí z kulichu nit.
1: Ivánku,
0: řeklo, když se oba beránci připravovali na další bezvadnou srážku.
1: Počkej chvíli, tady ti něco kouká.
0: Chytlo nit kopítkem a trošku za ní zatáhlo. Nit povyrostla. Telátko zatáhlo pořádně a nit povyrostla pořádně. To všechny zaujalo.
2: Zkus to ještě,
0: řekl Ivánek. Telátko tahalo a tahalo. Nit byla delší a delší a Ivánkův kulich menší a menší, až zmizel docela. Zůstala po něm jenom bambule.
2: Kde je? Kam šel?
0: Rozhlížel se Ivánek. Byla to záhada.
1: To je zvláštní,
0: divilo se telátko. Pak dostalo nápad.
1: Teď to zkusíme s mým. Schválně, jestli taky zmizí.
0: Zmizel. A Milánkův taky. Zbyly jim jenom nitě a tři bambule. Večer se maminka na telátko zlobila. To nevíš ty, bambulo, že když se tahá za nitě, tak se pletená čepice vypárá?
1: Teď už to vím, maminko,
0: řeklo telátko.
1: A taky už vím, že se vypárají i šály a rukavice. Odpoledne jsme na to přišli s Ivánkem a Milánkem.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a tohle byla pohádka nejenom pro vás, ale taky pro sluníčko, které dneska přišlo na návštěvu.
1: Jo, přesně tak, my tu dneska máme sluníčko.
2: Spíš jenom pár paprsků, celé bych se sem nevešlo. Jsem obrovské, větší, než si dovedete představit. A taky pořádně horké. Vždyť to víte, že i na obloze mám obrovskou sílu. Když pořádně zasvítím, musíte se všichni pořádně namazat krémem na opalování, abyste se nespálili. Někdy docela hodně pálím a jsem prudké a někteří lidé z toho dostanou úžeh. To je jim pak špatně a třeba i onemocní. A vůbec, když je velikánské teplo, musíte se chladit vodou a je potřeba hodně pít, abyste se nepřehřáli a nedostali úpal.
0: Vidíš, Ušoune, to je to, proč ti říkám, aby ses vždycky schladil anténu ve vodě.
1: Jo, to já se chladím rád, moc rád. Tuhle jsem si začal chladit anténu a najednou ani nevím jak. Byl jsem ve vodě úplně celý. Normálně mě tam ta anténa vtáhla.
0: No jo, akorát, že jsi byl úplně oblečený, tak ses vykoupal a rovnou ses u toho vypral tričko, viď?
1: No, ještě štěstí, že už umím plavat. No, to je teda pravda, ale protože sluníčko pořádně hřeje, tak si dáme jednu ochlazovací písničku, co?
2: A já samozřejmě souhlasím.
1: Ušounova písnička.

0: včelenka říká říčce pod kolenka.
1: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, ve které právě máme na návštěvě sluníčko.
2: A mně došlo, že jsme si dneska ještě nezacvičili.
1: Ušounovo cvičení.
3: Já si chci taky zacvičit. Vždyť já se pořád jenom otáčím do kolečka. A to vlastně není žádná zábava. Tak do toho, co budeme dělat?
4: Budeme si hrát na sluníčko. A ty si můžeš sluníčko hrát třeba na Ušouna.
1: Jo, no jasně, sluníčko, dělej všecko jako já. A vy se po mně taky pěkně opičte, holky a kluci. Pořádně roztáhněte prsty, jako by to byly sluneční paprsky. A teď natáhněte ruce úplně nahoru, abyste ty paprsky měli co nejdelší. A ještě si stoupněte na špičky, abyste dosáhli až úplně nejvýš. A ještě se u toho usmívejte. Ať pěkně záříte, jako to sluníčko. Jo. Teď hezky už povolíme, jo? Uf, to jsem se celý natáhl. A že jsem teď asi o kousíček větší. Tak pozor, ještě jednou, Jani, hezky se přidej. Pořádně natáhni ty své paprsky až úplně nahoru. Ještě se stoupni na špičky. Stejně jako já. Stejně jako sluníčko.
4: Natahuju se.
1: Holky, kluci. Tak. No hezky to děláte všichni i sluníčko. Takže ještě naposled, ještě jednou. Nádech a paprskujeme. A povolíme. To teda bylo co?
3: To je krása. To jsem se protáhlo. Ale teď už musím běžet. Musím být pozorné a sledovat, kam svítím.
1: Počkej, sluníčko. My ti ještě na rozloučenou zaspíváme. Co? Jo?
3: Tak to já ještě chvilku počkám. To mám radost.
5: Hřej.

0: jelej, kolo udělej, hej!
1: To byla krása. Děkuju, ale teď už opravdu musím běžet. Tak ahoj a já zase někdy přijdu. A vy, až půjdete ven, hezky mi zamávejte a usmějte se na mě. Ahoj!
2: To se ví, naše milé sluníčko. Budeme mávat a usmívat se.
3: Jani, víš co? Půjdeme se teď proběhnout ven. Pěkně na sluníčko. Já si běžím pro čepici.
2: Počkej, už ho nevydrž. Nejdřív se přece musíme rozloučit s dětmi, které nás poslouchají.
3: Jo, tak se mějte se. Čau.
2: Prosím tě, nedělej blbiny, ty jedno třešti prdlo. Zastav. Musíme se rozloučit pořádně.
3: Tak já zastavuju, brzdím. To jsem teda zastavil, co?
2: A teď už pořádně.
3: Tak dobře, pořádně. Holky a kluci, mějte se krásně. Dnešní Ušounova pohádková školka končí, ale ještě máme pro vás úkol.
2: Namalujte nám sluníčko a může u toho být cokoliv dalšího, třeba vy nebo Ušoun.
3: Nebo Jana. A nebo zase já. Už se na ty vaše obrázky moc těším.
2: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
3: A my potom někomu z vás za ten sluníčkový obrázek pošleme sluníčkovou odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se sluníčkově, ahoj.
3: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš milovaný slunečný Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A i na závěr si pustíme samozřejmě sluníčkovou písničku.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: než zlato, víc je přátelství.
1: Tak, šup do postýlky a spinkej.
2: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
3: Když já už jsem dneska tak unavená.
2: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
1: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
4: Jo!
1: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Ahoj, je půlka rozkvetlého měsíce června, podle mě nejkrásnějšího v roce, prázdniny na dohled a jsme mezi námi zvířaty. Můj dnešní host říká, že nejlepší zábavní park na světě je příroda. Můžu já si vůbec přát víc? Můj dnešní host je moje kolegyně v rádiu Junior, web editorka a redaktorka, ale taky malíška a spisovatelka Káťa Perglová. Ahoj Káťo.
1: Ahoj Veroniko, zdravím všechny holky a kluky.
0: Když říkám kolegyně, tak samozřejmě spojuje nás Rádio Junior, ale zároveň, tak jako já jsem zvířecí agentka, tak Káťa je psí máma. Protože kdykoliv jsem přivedla nějakého pejska, ať už svého nebo v dočasné péči, Káťa ho hned zabrala, šla s ním na procházku a byl celý její. A pozor, nejen ona byla ve svém živlu, ti pejskové s ní byli šťastní. Katko, ty máš nějaký fluidum pro psy.
1: No zvlášť, když mají placatej čumák.
0: A to já mám skoro vždycky. Vždycky ne, teda já ho úplně nemám placatej, ale pejskové, jo. No, všichni známe tvoje vyprávěnky Kačka a mops. Teď je vyprávěl i Skřítek Hajaja. Je pro tebe mops ještě něco víc než pes?
1: Tak pro mě je životní kamarád. Já jsem měla mopsa jako dítě, takže pro mě to byl úplně rovnocenný jako nějaká holka nebo kluk, tak to byl mops. Pro mě je mops prostě vzpomínka na dětství a nejlepší pes na světě.
0: Brácha.
1: Je to takový můj druhý brácha, omlouvám se, Míšo, jestli to posloucháš, ale ty to určitě uznáš, protože našemu pejskovi, on se jmenoval Mopy a jmenoval se Mopy Dvořák. Měl prostě to příjmení naše, takže to byl fakt člen rodiny.
0: No Míšo, já myslím, že nás posloucháš určitě a my tě zdravíme a určitě taky krásně vzpomínáš na Mopyho. No, milí junioři, pište a volejte Kátě na radiojunior@rozhlas.cz. 800-199-199 je naše bezplatná linka. No a jeden z vás dostane knížku, já vám ji teď hned ukážu. Je i s věnováním.
1: Je to komiks.
0: Je to komiks, takže počkejte, koukněte i dovnitř.
1: Takže i pro méně zdatné čtenáře.
0: Takže i pro prohlížeče.
1: Je to tak.
0: Jako dítě jsem byla prohlížeč velké, já jsem milovala komiksy. Takže dostanete Kačku a mopse, uchrochtaný komiks a k tomu krásnej pin. Ten je opravdu teda podařený. No máme tady pochopitelně i takovýho polomopsíka, jo.
1: A zjedevej na pin, ale to se nedá sníst, to nejez.
0: Jak zašustí pin, tak on je tady u mě. Takže, jak říkám, jeden z vás dostane knížku i s věnováním od Káti Perglové. Jinak vysíláme dnes v produkci Daniely Vodráškové, písničky vybral David Janečka. No a hezkou hodinku s námi vám přeje Veronika Hájková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Mezi námi zvířaty je dneska host Katka Perglová, moje kolegyně z Rádia Junior, která vymyslela a napsala krásný příběh mopsíka, který byl teď momentálně taky v Hájově pohádce, ten tvůj kluk mopsí. Kaťo, jak vlastně ten mopsík vstoupil do tvého života?
1: Já to hned řeknu, ale nejdřív se omluvím, to dejchání, to nejsem já, protože vy jste na mě pořídili past, vy jste mi sem dali mopslíka, já jsem úplně rozhozná z toho, jak je rozkošnej, ale je mu to teplo, tak já tě pustím dolů, co? Dolů.
0: On to tam možná ještě chvilku vydrží, že on miluje mazleníčko.
1: Ale je mu teplo.
0: Ňufáníčko.
1: No, tak ale abychom se vrátili k tomu příběhu, tak to vlastně začíná tím i ten komiks, první díl, oni jsou dva díly venku, a začíná i to, tímto vyprávění Hájovy, které si můžete pustit u nás na webu. A bylo to přesně tak, jak se tam píše, já jsem vždycky hrozně chtěla pejska. A můj táta miluje psy, ale vždycky byly takový ty realistický, že v paneláku psa a tak, nebo se starat a ten pejsek bude trpět. Ale pak jednou jel na nějakou služební cestu, těsně nějak před Vánocema, dva týdny, a začalo pršet. A on se šel schovat do Zverimexu. Vlastně nevím, jestli to ještě, teď už to snad doufám, není vůbec Zverimexy, jako maximálně na nějaký rybičky, ale tenkrát se ve Zverimexech dali koupit i štěňátka, že to tam měli prostě v klecích a tak. A on se tam prostě schoval, se tam prohlížel a viděl ho tam prostě, ještě tam byla jedna mopslinka a tátovi toho bylo hrozně líto, těch pejsků, jak tam byli, ale tak oba si vzít nemohl, tak koupil prostě aspoň toho jednoho a přivezl ho domů a najednou jsme měli psa prostě. Nikdo o tom nevěděl, mamce to ani nezavolal, prostě přijel s pelíškem, s poblinkaným pejskem, protože jemu bylo špatně v autě. A tak jsme ho vlastně dostali, no. A všechny si hned jako omotal kolem prstu.
0: Takže ten výběr toho mopse nebyl takové to, jak rodina řeší v encyklopediích, jaký teda plemeno a tak dále. Ne, on prostě
1: ne,
0: přišel
1: vůbec.
0: Do Zverimexu, tam byl mopsík, tak ho vzal mopsíka.
1: No my jsme dokonce skoro museli vytáhnout ten atlas psů, aby jsme zjistili, co to je. Jo. Protože já jsem se sice ve psech vyznala, měla jsem přesně ten atlas psů a furt jsem našim jako ukazovala, kterýho pejska bych chtěla, tady toho setra a já nevím, co všechno. Ale jako mops, to jsem tak vždycky jako přeskočila, bylo to divný, že, co si budeme povídat. A když ho taťka přivezla, tak on byl černý. On nebyl takový ten typický mopslík, který je béžovej, má zakroucený ocásek a černý obličej a černá ouška. On byl celý černý. Takže my jsme v první chvíli si vlastně úplně jako nebyli jistý. Co to je? Naopak jsme zjistili, že to je mops a tenkrát, no už je to hodně dávno, mě bylo nějakých 12 let, tak tenkrát to vůbec nebylo tady známý plemeno, nebylo to módní, to jste jako neviděli na ulici mopse. Takže pro mě daleko větší záhada, jak se to vlastně ocitlo ve Zverimexu, nevím. Ale takže my jsme tak jako vlastně ani pořádně nevěděli, co to je a co z toho vyroste. A pak jsme si teda zjistili, že to je ten mops. A vždycky, když jsem s ním chodila, tak to nikdo nepoznával, to plemeno. Maximálně, když byl někdo už trošičku jakože fajnšmekr na psy, tak řekl, jo, to je ten francouzský buldoček. A já jsem vždycky říkala, ne, to je ten mops.
0: No já, když jsem viděla poprvé černého mopse, to už jsem byla dospělá, tak musím říct, že já jsem úplně ztratila řeč. Ten pes mě tak okouzlil, tak jsem byla úplně prostě perplex, že ti rozumím a jako rozumím i tomu tatínkovi, že ho tam nenechal v tom Zverimexu. No ale okouzlil tě teda ten pejsek i něčím jiným, než jenom tím svým takovým neobvyklým, opravdu zajímavým vzhledem?
1: No na ten vzhled se naopak člověk musí trošku zvyknout, jakože akord v té době, kdy to nebylo tak jako populární, nebyly videa na internetu, člověk jako neměl to tak nakoukan, takže vizuálně, jako to, jak vypadal, to byl vlastně hrozně zvláštní pejsek, ale u něj byla hlavní ta povaha. To jsou tak skvělí psi. Oni jsou strašně přítulní, jako neexistuje, že by vás někam nechal jít samotný. Jsou strašně milí, čistotní, hrozně rychle se to učí. Prostě my jsme s ním vůbec neměli žádný jako výchovný problémy. Nic to nekousalo. Jednou se snažil jako tak vožužlat prostě takový madlo, co jsme měli na botníku, ale moc mu to jako nešlo. Rozhodně to teda netrhá boty, nic. Je to strašně přátelský. Táta často hraje na kytaru a on vždycky mopslí k němu přišel, sednu si mu na nohy a klimbal u něj. To je prostě tak jako zlatá povaha. Něco mezi jako kočkou, pejskem a člověkem.
0: Tak jo, tak to no. Takže já se vůbec nedivím, že vlastně ty na něj tak pořád myslíš, až musel vzniknout ten komiks.
1: Jo, jako my celá rodina na něj vzpomínáme. Vlastně paradoxně nemám tolik fotek s ním, protože tenkrát se, já to tady říkám furt tenkrát, jak kdyby to bylo za krále Klacka, ale nebyl, jako tolik se nefotilo, že nebyly prostě mobily s foťákem a tak, takže nemám moc fotek, ale máme pár video záběrů, protože tenkrát jsme měli kameru. A teď po nějaký době jsme ji převáděli prostě do digitální podoby ty záznamy, takže jsme si znova pustili ty záznamy s tím mopslíkem a maminka se úplně rozplakala. Prostě to byl náš mazlík.
0: Tomu já se vůbec nedivím. Já jenom připomenu juniorům, že dnes tady na vás čeká tahle krásná knížka Kačka a mops, kterou věnovala Káťa Perglová. Je to její knížka Uchrochtaný komiks. Takže pokud se nás jí anebo pejska chcete na něco zeptat, tak pište na radiojunior@rozhlas.cz. Budeme moc rádi, když si s námi zavysíláte i přes telefon 800 199 199. Posloucháte pořad Rádia Junior Mezi námi zvířaty.

0: Mezi námi zvířaty je s vámi dneska Katka Perglová, moje kolegyně z Rádia Junior, naše web editorka, redaktorka a taky malířka a spisovatelka, napsala krásný komiks Kačka a mops. A my si o tom mopsíkovi, ten tady na vás mimochodem čeká, pište na radiojunior@rozhlas.cz a my se tady o tom mopsíkovi povídáme, protože Káťa říká, že každý by měl vyrůstat s mopsem.
1: Je to tak, já si to myslím.
0: Já jsem teď úplně jako rozhozená, protože já jsem nevyrůstala s mopsem.
1: A ty to teď doháníš, takže to se počítá.
0: Ano, můj tatínek měl alergii na psy, takže my jsme doma měli kočky. Jo, oni kočky jsou taky výživný, jako, je s nima taky legrace, ale mopsa jsem neměla a teď to, ale já to teďko doháním vlastně trochu nedobrovolně, jo.
1: No a jak vlastně k tomu přišlo, že jste se dali dohromady?
0: No, protože my máme takovou organizaci Se psem mě baví svět s Filipem Roškem, s mým kamarádem. Už řadu let, to už je přes 10 let, co vlastně pomáháme pejskům, který jsou v nouzi, a oslovila mě paní z jednoho útulku, který je úplně na hranicích, že má tam takovýho pejska, který se nikomu nelíbí, že prý je ošklivý, nikdo ho nechce, je tam 2 roky. A jestli bych já v té Praze mu nenašla domov. Jo. No a já jsem se teda samozřejmě ptala na ten jeho příběh a bylo to tak, že on 3 roky žil s nějakou paní na vesnici v domečku a paní bohužel umřela. A vnuk její, který zdědil ten domek, tak on ho tam zavřel a odešel. Dal mu prý do lavoru nějaký granule a odešel. Ale 2 měsíce se tam neukázal. Jenomže ten kluk byl nějaký takový vydařený týpek, takže policie šla do toho domku dělat domovní prohlídku.
1: Naštěstí.
0: A našli tam vysušenýho, polohladovýho, polomrtvýho pejska. Takže šel rovnou do útulku. V tom útulku byl teda ty 2 roky, protože tam byl nějak neumístitelný, ale ta paní mi, vlastně ona mi to hned neřekla. Jo, ona mi řekla, já vám ho pošlu, jedna kamarádka jede do Brna, tak já ho pošlu, vyzvednete si ho v Brně. Já jsem řekla, dobře, já mu určitě tady najdu jako domov. No a v Brně, když mi ho ta paní předávala, tak jsem říkala, proč má ten mopsík? Ona říká, to je křížený mopsík, proč má tak dlouhý nohy? Čím je křížený? No tak to já nevím. No tak pak jsem zjistila, že asi s kamzíkem nebo s něčím takovým, protože to zvíře nejenže neustále někam šplhá, ale ani nepostojí a prostě je to teda opravdu šílenec. No a jak jsem jí teda pak volala, říkám, no on je pořád u mě, víte, protože já mu jako těžko budu hledat tady domov, když on se nezastaví, on neumí chodit, on jenom běhá. A tady ty babičky, co mají o něj zájem, že by s ním chodili okolo domečku tady na sídlišti, to jsem říkala, to by nebylo pro něj. A on říká, to jsem vám zapomněla jako povedat, jo, prostě on byl taký polomrtvý, když ho sem přivezli, ale my jsme mu dali poprvé nažrat a to jsme mu dobili baterky. A už se nezastavil, jo.
1: Jaj, torpédo.
0: Jo. Takže je to Kysučan. Já mu říkám vždycky Vidiječan, což je česky jako venkovan. A vždycky mu říkám, když jako dostane záchvat, tak říkám, hele, ty Vidiječan, sklidni se, tady seš prostě ve městě, nemůžeš takhle řádit. No tak tohle to je jeho příběh. A tím pádem je to 1,5 roku, tohle to všechno. A jak vidíš, tak...
1: Už mu domov nehledáš.
0: Už mu domov nehledáš.
1: Ale to, jak jsi říkala s těma dlouhýma nohama, to jako neznamená, že to vlastně není mops, protože náš mopslík třeba měl taky dlouhý nohy. Ono to jenom někdy vypadá, jak jako občas ty páničci mají tendence ty mopslíky jako přejídat, jo. No a když se vám udělá bříško a visí vám dolů, tak to vypadá, že má tady krátký nožičky, ale jako nemusí mít vůbec. Třeba náš mopslík, když byl malinký, tak ho nahánělo celý sídliště, když mi utek z vodítka. Jako oni prostě dokážou jako běžet a všude lézt a tak. Oni jsou to takový opičky vlastně trošičku, jo. Takže aha, já si myslím, že on tam má hodně z mopslíka teda.
0: No já se přiznám, že já mu opravdu, já ho nepřejídám, jo. Ale on se přejídá sám.
1: No ale hlavně ještě, když jsi říkala ten příběh, co má za sebou, tak já se nedivím, protože on chudírka teďkon se jako dojídá na zlý časy, že jo? Kdyby se mu to zase stalo, že ho někde jako zavře, takže já si myslím, že on si to zaslouží.
0: On už nikdy jako nebude hladov. No, to se rozhod a jako to a nejhorší je, když běhá kolem školy, prosím vás, junioři, nevyhazujte ty svačiny do psů, jo. Když už to nesníte, hoďte to do koše, protože on tam teda vždycky něco najde. Mm. Jo, vždycky.
1: Oni jsou to takový vysavače trošičku, jako oni vždycky ještě mají na to vlastně ten čumáček takový uspůsobený, jak je plochej, tak ho dají na tu zem a jedou prostě, dokud něco nenajdou.
0: No a on to najde a běží, že jo, a jako je, a nenechá si to vzít. Tuhle běžel a měl v hubě kostku másla. A tu se mu sebrala, protože...
1: Máslo je drahý, že jo?
0: No, kus upad, jo. A to nevzal u nás doma, to našel někde na sídlišti.
1: Teda.
0: Tam se někomu asi rozsypal nákup, nebo já nevím.
1: Aha, prostě a on to vyňuchal.
0: Ano.
1: On by byl skvělý policejní pes, teda, kdyby se pašovali másla.
0: No, ale kdyby ho získal nějaký policista, tak já si myslím, že by ho vycvičil, opravdu.
1: Jo, jo, oni jsou strašně učenliví prostě a... úplně v pohodě s nima všechno. Náš uměl tolik kousků, jako on uměl prostě tancovat, uměl se převrátit, uměl zahrát mrtvýho, jako když viděl, že mám v ruce nějaký pamlsek, to nejposlušnější pes na světě.
0: Povídáme si s Katkou Perglovou nejen o mopsech, ale samozřejmě i o její knížce Kačka a mops. Dojde na to, že si povídáme i o tom, jak se naučila takhle krásně kreslit. Takže podívejte, tahle knížka může být vaše. Pište nám na radiojunior@rozhlas.cz a my si teď dáme písničku.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme s Katkou Pergolou o jejím mopsíkovi. Máme tady její knížku Kačka a mops, která může být na konci našeho vysílání vaše. Stačí, když napíšete na radiojunior@rozhlas.cz anebo budete volat na 800 199 199. Ptejte se Káti na cokoliv, ona vám na cokoliv odpoví. Teda.
1: Když to zvládnu, ano.
0: Ale je tady dotaz, Káťo, jaké jsi byla dítě?
1: No tak to je spíš dotaz na moje rodiče teda, doufám, že teď poslouchají, nebo si to pak poslechnou. Já si myslím, že jsem byla, jak to tak nazvat hezky česky, oražena. Jako za mých časů, když se o dítě řeklo, že je drzé, tak to jako neznamenalo, že by bylo úplně nějak jako zlé nebo tak. Ale já jsem měla vyřídilku, údajně. Zvlášť, když šlo jako o nějaký věci jako pro cizí lidi, jako za sebe ani tak ne, jako, ale měla jsem vyřídilku. Takže já si myslím, že to, jak já popisuju v těch komiksech tu kačku, nebo jaká je vlastně v tom rozhlasovém Hajajovi, kterého si můžete poslechnout u nás na webu, tak, že to asi na mě docela sedí. Že jako, ono je to takový celkově

0: Halo, halo. Tak nevím, zkus prosím tě znova zavolat, protože se nám to nepodařilo tady přijmout. Ale je tady další dotaz, který přišel poštou a jsou v komiksu nějaké příběhy, které si nedala, jsou nějaké příběhy, které si nedala do komiksu?
1: V tom Hajajovi, v tom povídání. No, je to vlastně něco trošku jiného, protože ty komiksy jsou komiksové stripy. To jsou takové krátké komiksy, mají třeba jenom 3 okýnka, takže jsou to opravdu takový kratičký vtípečky, vypointovaný a není to jako nějak dlouhý vyprávění. Kromě vlastně asi prvního komiksu v tom prvním díle, o který teď soutěžíme, který je takovej delší a popisuje, jak jsem dostala mopse, nebo jak Kačka dostala mopse. Kdežto ten Hajaja je prostě dlouhé vyprávění. Takže vlastně tam jsem některé ty momenty z toho komiksu mohla jako rozvést a je tam spousta prostě věcí navíc. Takže je to vlastně něco úplně jiného. Takže kdo máte rádi komiksy, určitě si poslechněte i toho Hajaju, je to zase něco jako jiného.
0: A tak řekni nějaký příběh s tím mopslíkem.
1: No, těch bylo tolik, to prostě třeba už zmíněné to, jak jsem říkala, že ho lidi nepoznávali, že to je mops a že když byli fajnšmekři, tak poznali, že to je francouzský buldoček, tak to je konkrétní story, příběh, který se mi stal na sídlišti a ten druhý aktér byl písničkář pan Uhlíř, protože oni bydleli blízko nás a to u mě stoupnou v ceně, že teda jako aspoň zabrousil blízko.
0: Zkusíme, jestli se nám... Halo, halo, máme už telefon?
1: Šumí to tam, šumí?
0: Šumí, ale je tam někdo? Halo, halo?
1: Tak na potřetí se to třeba povede.
0: Třeba se to na potřetí povede.
1: A možná tady slyšíte, že to je líto i pejskům. Támhle kňučí, že se nedovolal.
0: Támhle kňučí, že se nedovolali. No tak dneska nás telefon nějak trošičku zlobí. Tak mu se podíváme na další psaný dotaz. Bavila tě škola, Káťo?
1: Mě bavila moc škola. Já se musím přiznat, že mě škola šla, teda zvlášť základní škola, a takže mě bavila moc a my jsme měli skvělé učitele a mě moc bavila výtvarná výchova a keramika a na to jsme měli skvělou paní učitelku Kotoučovou, takže mě škola nedělala problém a bavila mě moc.
0: No tak a jakou školu jsi vlastně studovala? Kde jsi bydlela jako holka? Ty jsi byla v Praze?
1: Já jsem byla Pražák. Já jsem opravdu jako Kačka ze sídliště, z paneláku a bydleli jsme hned naproti škole, takže na Lehovci. Zní to tak pěkně. A je to u Černého mostu. A potom jsem studovala střední uměleckou školu. Teď se musím smát, protože prostě tady vidím toho mopslíka, jak tady se škleví. A střední umělecko-průmyslovou školu na Žižkově, obor malba. A pak jsem šla na vysokou školu výtvarnou výchovu pro jako učitelství výtvarné výchovy. Takže pořád jsem se tak jako motala kolem toho výtvarna, no.
0: Kolem toho kresleníčka. No, já musím ještě teďko rychle říct, že Brando, jak se jmenuje Brando, tak vlastně já jsem, už mám jednoho psa, to je Ringo, a tak jsem jako ten druhý, že bude jako Brando, že to bude takový hezký to, ale pak jsem mu dlouhou dobu říkala trampolína.
1: Trampolína.
0: Brandolína, trampolína. Hele, Káťa něco pro tebe má. Podívej, co tam má Káťa. No utíkej honem.
1: Tak, teď kdybyste to viděli, tak zafixoval očima Němuku
0: a
1: jde po zadních. Normálně, ty jsi cirkusový pejsek. Tady, jestli máte webkamery, tak se podívejte, protože to je fakt kouzelný.
0: Je to cirkusák.
1: Je to cirkusák.
0: No, Káťo, kromě toho, že já se tady celou dobu snažím tě jako navnadit, aby si zase jako si pořídila pejska, tak si myslím, že bychom si měli popovídat i o tom, jak vlastně jsi se dostala k práci v tom Rádiu Junior, protože co ty tady vlastně všechno děláš?
1: Od všeho trochu, ale nejvíc jsem tady web editor, takže se starám o webové stránky, abyste tam mohli najít všechny ty pohádky, poslouchání, články, obrázky a tak. Občas udělám i nějakou ilustraci pro Rádio Junior, kterou pak vidíte třeba na webu, nebo se dostane
0: třeba tady za mnou?
1: Na plak. Tak to samozřejmě ke Kačce a Mopsovi to nešlo jinak, to jsem musela udělat já. A dostala jsem se k tomu náhodou. Já jsem předtím dělala tady nedaleko v Národním muzeu vlastně hodně podobnou práci a tady bylo vypsané výběrové řízení a kolegyně Ivana, kterou tímto zdravím, mi o tom řekla, ať to jen tak jako zkusím, ať se někam posunu a tak, tak jsem to

0: skúsila a prostě to vyšlo, tak jsem si zbalila svých 5 švestek v Národním muzeu a přesunula jsem se o těch, nevím, kolik to může být, 150 metrů do jiné kanceláře tady v Českém rozhlase na Rádio Junior.
1: Takže, milí junioři, když se díváte na web, tak samozřejmě je to práce mého dnešního hosta, Katky Perglové, která dělá web editorku, redaktorku, ale zároveň taky malířka a spisovatelka.
2: Zaspal si večerní pohádku?
3: Ti víkendová hra?
2: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
3: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
2: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
3: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
2: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Mezi námi zvířaty je hostem Katka Perglová, moje kolegyně, webeditorka Rádia Junior. Povídáme si vlastně o všem, nejenom o tom jejím pejskovi. Ty jsi jednou někde řekla o sobě, kreslím, čtu si, kreslím, chodím po lese, kreslím, spím a zase kreslím. No, abych řekla pravdu, tak já teda taky ráda spím a chodím po lese, ale kreslit teda neumím. Takže co kdybychom začali od toho lesa? Co tě baví na lese?
1: Na lese mě baví úplně všechno, nejvíc houby. Což teda poslední roky na to nějak nemám štěstí, že když se dostanu do lesa, tak zrovna moc jako nerostou. Ale jinak v lese bych byla klidně furt. A teď nově ještě u řeky, protože jsme začali rybařit s přítelem. Takže teď spíš než v tom lese jsem zabroděná v řece.
0: No to jedna moje kamarádka teda taky se takhle seznámila s nějakým rybářem a odstěhovala se vloženě k řece. Co je na tom rybaření tak přitažlivé?
1: No pro mě je to hlavně ta příroda, že jako máš ten důvod bejt prostě 5 hodin v řece, což normálně, proč bys to jako dělal? Pro mě je to tohle. Vím, že pro ty chlapy je to spíš nějaký ten adrenalin, to čekání, jestli vůbec jako vytáhneš za těch 5 hodin aspoň jednu rybu, nebo ne. Můj přítel třeba vyrábí návnady a tak, takže ten v tom jede i takhle technicky, je na to úplně jako, je v tom prostě špička. Ale mě na tom baví, že tam prostě přijdu k té vodě a jsem ve vodě a okolo je ta příroda a nemusím nic jako dělat, protože mám daný, že tam jako jenom stojím a nahazuju tím prutem. My chodíme na přívlač, to je jako, že tam u toho nesedíš, že stojíš, pocházíš a furt nahazuješ a přitahuješ. A vlastně jako nemusíš jako nic jiného dělat a ani nemáš nic jiného dělat, takže se tak jako krásně vyčistíš hlavu.
0: No mě by jako těch ryb bylo trochu líto.
1: Ale, ale s tím já jsem teda taky bojovala. Teď už se hodně dělá chyť a pust, že ty ryby jako si nebereš, i když vlastně i to mi přijde trošku líto. Ale mě vlastně na tom baví i to, že jako rozhodně to není tak, že bychom vytáhli 80 ryb za hodinu, že jo, a tím je jako trápili. Fakt jako když chytíš rybu, tak z toho máš tu radost. A mě na tom vlastně baví trošičku to paradoxně to spojení s tím, jaký jsme byli dřív, že dřív, když už jsme chtěli jíst, tak jsme si to jako museli ulovit a byli jsme za to vděční. Takže já vlastně na ty ryby chodím i kvůli tomu, abych tu rybu jako chytla a já prostě za ní poděkuju té řece a já si ji odnesu, když samozřejmě můžu, když splňuje ty pravidla. A potom prostě jako jí sníme a vlastně jsme za to vděční. A je to takový, je to zvláštní, když si prostě to jídlo jako obstaráš a uvědomíš si, co to stálo úsilí, že to není jen tak koupit si někde maso prostě v supermarketu.
0: Já musím říct, že samozřejmě je mi to třeba trochu líto, ale na druhou stranu si říkám, je to vlastně jeden na jednoho. Jo, rybář na tu rybu
1: tak.
0: A ta ryba se prostě nechá chytit, takže vlastně ten rybář je chytřejší, v tu chvíli vyhrál a on si tu rybu zaslouží a když si na ní pochutná, tak je to fajn. Mně třeba vadí, když se rybám vypustí rybník a vlastně takhle se ty ryby odtamto odčerpají. Tak to je pro mě jako nepřijatelný a i když vím, že jsou to jateční zvířata, tak bych se na tom jako, moje svědomí by se na tom nepodílelo, jo? Ale rybář to je něco jiného. To je prostě takový souboj, kdo je chytřejší.
1: A musím říct, že jako často, teda aspoň v mém případě, mají navrch ty ryby, jo. Protože oni jsou vlastně ve výhodě, oni vůbec nejsou hloupí a oni si často jako zvyknou, co je ta návnada, oni to jako poznají. Takže já tam strávím 5 hodin a třeba žádnou rybu vůbec nechytím a oni se mi prostě smějou, protože oni jsou pod tou vodou, já je nevidím, oni mě vidí, jo. Takže jako není to třeba takový, jako když jdeš třeba střílet zvěř nebo tak, kdy ty si ta, jako to, ale prostě tady je to takový opravdu...
0: Je to rovný?
1: Jo, je to takový rovnější souboj a musíš jako si to fakt jako vyčekat.
0: A je pravda, že u nás dole v Bechyni, když jdeme podél řeky, tak je tam spousta rybářů, kteří třeba vůbec nic nechytí a ty ryby udělají hop a vyskočí nad hladinu, tam udělá kolotočíček a zase šup zpátky a já si vždycky říkám, holky, vy se jim smějete těm rybářům. Tak možná...
1: Jo, je to jako věda a myslím si, že spousta lidí tam chodí i a vlastně jako ani nepotřebuje chytit tu rybu, ale má prostě tu výmluvu, třeba ten tatínek od rodiny, proč si může na 3 hodiny jít zachytat a má jako klid prostě. Takže jako, že jim to ani není líto, že tu rybu nechytí.
0: No, je tady ještě jeden dotaz, jestli ti kreslení jde od malička.
1: No, tak to bych se musela chlubit, ale jako... Já jsem teďkon zrovna nedávno byla hostem na Comic-Conu pražském a měla jsem tam nějakou, jako měla jsem uspořádat nějakou besedu a tak jsem kvůli tomu si našla svoje první komiksy, co jsem kreslila někdy v 11, v 12 letech, abych jako na nich dokázala, že se lidi nemusí bát. Že prostě každý nějak začíná a jako není to nic extra. A jak jsi říkala, že neumíš malovat, já si totiž myslím, že každý umí malovat a kreslit. Jako. Ale jde jenom o to, jestli se toho nebojí a zkusí to. Samozřejmě někdo má větší talent, menší, ale u toho malování přece nejde o to, aby to vypadalo jako Leonardo da Vinci, ale aby se u toho člověk jako bavil. A když prostě to bude trénovat, tak se v tom může zlepšit jako v čemkoliv jiném. Takže já jsem určitě k tomu měla předpoklady a bavilo mě to, proto jsem kreslila hodně a proto jsem se třeba nějak jako zlepšila. Ale myslím, že to může zkusit každý.
0: Ale máš pravdu, že se na to musí taky pracovat, no jako na všem. Já třeba taky jsem hodně jako rodičům nebo i mužovi nechávala různé kreslené vzkazy, jo, jako...
1: No vidíš.
0: Tak jako jsem, tak jako, no jo, ale to bylo v rodině, že jo, a rozhodně bych se tím nikde nemohla chlubit, ale máš pravdu, že kdybych se rozhodla, šla třeba do nějakého kurzu a nechala se poradit, nechala se poučit, takže třeba bych taky byla schopná jako...
1: 100%.
0: Se trošku zlepšit. A ty jsi do něčeho takového chodila?
1: Já jsem chodila vlastně celé dětství na základní uměleckou školu a chodila jsem i na kroužky keramiky, takže jako jo.
0: Výtvarno. Je
1: výtvarno.
0: Tvoje.
1: Ale je pravda, že já jsem potom chtěla jako úplně dělat něco jiného. Já jsem chtěla být prostě archeoložka, egyptoložka, takže jsem chtěla jít na gymnázium a tak. Ale naši měli furt pocit, že bych tam trpěla. Nevím proč.
0: A
1: nakonec jsem se přihlásila na uměleckou školu, že to jako zkusím a když to jako nevíde, protože tam jsou ty talentovky a tak, tak půjdu na to gymnázium. No jenže já jsem se tam dostala a naši řekli, tak už půjdeš tam prostě, žádný gymnázium, takže ze mě není archeoložka, no.
0: Katka Perglová je dnes hostem Mezi námi zvířaty.

0: Mezi námi zvířaty teďko přijde ta chvíle, kdy jeden z vás, kteří jste nám dneska napsali, dostane dáreček od Kačky a Mopse. Takže můj dnešní host, Káťa Pergová, teď rozhodne, kdo dostane tuhle tu její krásnou knížku. Máme 8 e-mailů, takže je... Ježiš, taky ty děláš taky jako tady tu.
1: On radí.
0: Ne, to je, jak se to jmenuje, fanfára. Takže, Brandíku, ty to nedostaneš a ani to není bonbon. Je to dárek. Takže od jedničky do osmičky, prosím, jedno číslo.
1: 4.
0: 4.
1: Tak prostředku.
0: 4 je Dana a Dana se ptá. Ahoj, poslouchám rozhovor a přijde mi super. Káťa Mopsíky fakt zbožňuje.
1: Je to tak, ano, to jsem ráda, že jste to poznala.
0: Dana to možná ví, jestli tě nezná. A má nějakého i teď a pokud ne, tak proč ne?
1: Tak teď momentálně Mopsíka nemám a je to kvůli tomu asi, že jsem taková, že si jako říkám, že bych mu teď nemohla věnovat to, co by si ten pejsek zasloužil. Že jako mopslíci jsou prostě super a obecně pejsci jsou super, ale prostě já bydlím sama a teďkom prostě, kdo by se o něj staral a tak. Vím, že to jde, že samozřejmě jako se to dá obstarat, ale já i hodně cestuju, vždycky půl měsíce žiju na Slovensku, takže si myslím, že by teďkon se mnou pejsek to asi neměl úplně jednoduchý, ale jednou si pejska určitě pořídím a určitě to bude někdy ještě zase mopslík, protože sice mopslíci zase nebudeme zakrývat, že i někdy s mopslíkama je to složitý. Teď se hodně mluví o tom, že jsou vlastně jako trošičku přešlechtění, což znamená, že aby vypadali tak roztomile, tak uměle ti chovatelé se jim snaží, aby prostě měli furt ty čumáčky co nejplacatější, což sebou může přinést nějaké zdravotní potíže, ale zase, když se o to pejska dobře staráte a jak už jsme říkali, nepřekrmujete ho, tak to prostě jde. A teď se dokonce chovatelé zase trošičku snaží vrátit, aby měli ty čumáčky, jako měli dřív, protože to je velmi staré plemeno, to není nic novodobého, ale vždycky měli trošičku ten čumáček, měli ho jako placatý, ale ne tolik, tak aby tam byla nějaká ta zlatá střední cesta. A pak je to úplně nejlepší prostě pejsek, jak jsem říkala. Není to, že jako on dokáže být gaučák, ale dokáže s váma i něco ujít. Ale co jim vadí teda je horko. Takže jako Tarasa má svá omezení, ale pro správného majitele, což já jednou určitě budu, a tak je to skvělé plemeno.
0: Já si myslím, že je to takový vévodící plemeno v roztomilosti. Jo, že francouzský buldoček a mops jsou opravdu tak strašně roztomlí, že se člověku jakoby až trošku zastaví dech.
1: Je to tak.
0: Jo.
1: A ne každý možná na to jako kouká stejně jako my, milovníci mopslíků, no. Ale je to taková ta okřídlená věta, on je tak ošklivý, až je vlastně hezký.
0: No jo, tak vidíš, tak to já, ale jako samozřejmě já mám ráda všechny psy a takový ty nosatý, který běhají po tom lese, že jo, a on jednou skočí a to mopsík by udělal 50 kroků a on udělá jeden skok, tak jako pejskaři si z toho dělají legraci, ale je to opravdu na každým, jakýho si toho pejska vybere.
1: Přesně tak a jakýho si ho vychová taky hodně.
0: A, jak, a co od toho pejska očekává?
1: Viděla jsem jo. I mopslíky, který chodí na tury po horách, taky to jde.
0: No, jo.
1: Jo, jo, když není vedro a prostě je to mladý pejsek a je nepřekrmený a samozřejmě jak to nepřeháníte, tak je to prostě jako každý jiný malý pejsek.
0: Káťo, máme půl minutky, tak chystáš teď něco? Maluješ? Pracuješ na něčem?
1: Teď si dávám asi trošičku pauzu, ale teda jako nezahálím samozřejmě, protože třeba teď na rádiu Junior v rámci letního projektu budou děti z Bilerbinu, četba, nebo teda pohádka a budeme dávat i Pipi dlouhou punčochu, což je super a já proto teď kreslím vizuály, takže to mě moc baví, protože to byly moje oblíbené knížky v dětství.
0: A moje taky.
1: Takže se máte na co těšit v létě na rádiu Junior.
0: To je krásný konec našeho dnešního povídání. Mým hostem dnes byla naše web editorka a redaktorka a taky malířka a spisovatelka Káťa Perglová. Káťo, já moc děkuju, že jsi přišla a že jsi se pomazlila s mýma pískama.
1: Já moc děkuju, že jsi je přivedla a ještě si jedu rychle pomazlit.
0: Ano, děkujem.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

vařila myšička kašičku na zeleným rendlíčku. Tomu dala, tomu dala, tomu dala, tomu

就服用人人有。Квазила мишечка кашечку на зеленым рендличку.

0: pošlu na tě. Mňau, krokodýla.
1: Klub Rádia Junior.
2: Ahoj a čau, krásné 18. červnové odpoledne vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Jsem tady dneska a taky příští čtvrtek místo Evy Sinkovičové, která má dovolenou, to vám prozradím takové tajemství. Takže Evy, moc tě zdravím, užívej dovolenou, hezky si odpočiň a samozřejmě zdravím hlavně vás všechny, kteří teď posloucháte Radio Junior, jsme za to samozřejmě moc rádi. Je 17 hodin a já pro vás mám...
3: Minutové zprávy.
2: Na severu Čech vznikla nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky. Nachází se v CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Rezervace je velká asi jako 400 fotbalových hřišť a rozprostírá se podél volně se klikatící řeky Ploučnice a části jejich přítoků. V této lokalitě žije například ohrožená váška klínatka rohatá, několik vzácných druhů pošvatek a jepic nebo mlž hrachovka říční. Dnes v 18 hodin v americké Atlantě se na mistrovství světa ve fotbale utká Česko s Jihoafrickou republikou. Jde zatím o druhý, ale zároveň rozhodující zápas českého týmu na tomto mistrovství. Zápas se odehraje na jednom z nejmodernějších stadionů na světě, Atlanta Stadium, jehož střecha se dá otevírat a zavírat a připomíná clonu fotoaparátu. Rozhodčí v zápase, ta hlavní bude žena a ženy budou i její asistentky. A jaké dnes bude počasí, nebo spíše zítra? No, zítra bude jasno, nebo skoro jasno a horko. Nejvyšší teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem krásných 25 stupňů.

letní vibe Ellie a my se těšíme na léto, protože to už začíná právě tuto neděli 21. června, už se nám to blíží. Krásné odpoledne, posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska bych si s váma ráda povídala o knihovnách. O tom, jestli rádi chodíte do knihovny, co jste si tam naposledy půjčili, jestli se vám někdy stal nějaký malér, například, že jste ztratili knížku, nebo že jste polili knížku, nebo něco podobného. A pište mi do 18 hodin na e-mail radiojunior@rozhlas.cz právě nějaké vaše zážitky nebo třeba vaše jenom vyznání ke knihovně. Ano, téma zní já a knihovna. A pozor, jeden z vás získá za svoji odpověď knižní novinku Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku od naší skvělé české autorky, spisovatelky Aleny Mornsteinové. A tuto knižní novinku nám do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Moc děkujeme. Takže ještě jednou opakuji zadání, já a knihovna, pište do 18 hodin na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Třeba jestli tam chodíte rádi, co jste si naposled půjčili a tak dál. No a po písničce už si poslechneme, jakou oblíbenou knížku mají třeťáci ze základní školy školní. Fire.

0: Mama. Fireball.
1: Teď nám tady studiem Rádia Junior proletěla ohnivá koule Fireball. Zpíval Pitbull a John Ryan. A my si povídáme o knihovnách, taky o knihách. A já jsem vám slíbila, že si pustíme názory dětí ze 3. B základní školy školní. Ta je ve Velkém Meziříčí. A tihle třetíáci mi odpovídali na otázku, jakou mají oblíbenou knihu. Tak schválně si to pojďte poslechnout. Třeba máte stejnou oblíbenou knihu jako oni.
2: Já Harry Potter jedničku, což znamená Kámen mudrců. Mně se to hrozně líbí, je to napínavé a doporučuji to všem oblíbencům Harryho Pottera.
3: Tak moje nejoblíbenější knížka je Vánoce v Šípkové ulici.
4: Já rád čtu Minecraft knihu, jak stavět a jak tam přežít.
5: Já mám ráda Deník Mimoňky a má to hodně dílů.
6: Já teda mám rád třeba knihu, které jsou třeba sportovci nebo mají třeba nějaký zajímavost, tak doporučuji knihu, kterou si rád čtu, je Zapisování Guinnessových rekordů 2025.
7: Já mám nejradši knihu Myšák Očko. Ono je to takový dobrodružství a zajímavý.
8: Moje nejoblíbenější kniha je Encyklopedie všech věcí na světě, protože se toho tam hodně dovím.
9: Moje jsou dvě nejoblíbenější knihy. Jedna je Minecraft, to je takový jako dobrodružný. Druhá je Deník pozoroutky, to je takový jak kdyby napínavý.
10: Mám taky dvě oblíbené knížky. Deník malého pozoroutky a Roblox knížku. Rád tam si čte o nějakých těch hrách a jak se jmenuju.
11: Já mám taky rád dvě knihy. Jednu mám Minecraft příručka bojování a tu druhou rybářská encyklopedie.
12: Mně se hodně líbí Večerníček kniha, protože tam jsou jako z několik pohádek prvních díly a je to prostě takový někdy složitý třeba a někdy to je takový jako hezký.
13: Já mám oblíbenou knížku Africká zvířata a mě nejvíc nadchlo, že tam je aj jakou rychlostí zvířata běhají a nejrychlejší tam je gepard.
1: To je krásné, jak se každému líbí nějaká jiná knížka. A co vy, máte taky nějakou podobnou nebo úplně stejnou oblíbenou knížku jako tito třetíáci ze 3. B základní školy školní? Klidně mi napište a pište mi taky, jak máte rádi knihovnu, jestli chodíte do knihovny, jestli máte třeba průkazku do knihovny, jestli už jste někdy platili zpozdne a pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz až do 18 hodin a jeden z vás potom za svoji odpověď získá knihu Terry Bear Záhada vyloupeného skleníku. Pokud se nestydíte, můžete mi klidně i zavolat na číslo 800 199 199, linka je to bezplatná. A po písničce my si taky už pustíme další písničku, ale to bude speciální písnička, která se jmenuje Nářadí a naspívali taky tito třetíáci, kteří tady byli u nás na exkurzi v Rádiu Junior, tak si to určitě nenechte ujít.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen nám dozněla v klubu Rádia Junior a já mám na telefonu Anetku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Anetko, tak ty máš nějaký zážitek spojený s knihovnou?
1: Mhm.
0: A co máš teda za zážitek? Poděl se s námi.
1: Dneska mě pasovali na čtenáře.
0: Teda, jak to probíhá takové pasování? Já jsem to nikdy nezažila.
1: Paní knihovnice se převlíkla za krále a vzala si meč a ona nás popasovala jako třeba rytíře popasuje král a dali mi taky diplom a knížku.
0: Teda, takže to bylo určitě hodně hezké, takové slavnostní, viď?
1: Měla jsem na sobě šaty hezký, růžový.
0: A jako když někoho takhle pasují na čtenáře, tak to znamená, že teďka začínáš chodit do knihovny, anebo už tam chodíš a už si třeba toho přečetla víc a zasloužíš si to?
1: Už tam chodím, jakoby že půl roku, první třídě, od první třídě už tam chodím.
0: Aha, a máš vlastní průkazku?
2: Tak mi to je to školní.
1: To je školní.
0: Jo, to je školní knihovna.
1: Školní knihovna. Uh-huh.
0: A jakou knížku jsi tam půjčila, vzpomeneš si?
1: Mikulášovi Patalie, ty jsi mi hodně líbily.
0: A ty už to dokážeš takhle přečíst?
2: Maminu.
1: No, občas si nějakou pohádku přečtu, ale většinou nám to čte mamina.
0: Jasně. Ty jsi v první třídě, viď, tak to ještě je docela těžké přečíst celou knihu, ne?
1: No jo, přečetla jsem jednu knížku Čarodějnice Lexu.
0: Aha, úplně celou, jo?
1: Jo.
0: No tak to seš čtenářka. A líbí se ti vybírat si knížky v knihovně, baví tě to?
1: Jo.
0: Jo. Já ti moc děkuju, Anetko, teda, že jsi mi to takhle zavolala, že jsi se s náma o to podělila. Zůstaň mi prosím tě ještě na telefonu. A já pustím teďka rovnou písničku, kterou naspívali třeťáci ze 3B základní školy školní a uvede ji jejich paní učitelka.
3: Naše třída 3B přijela z Velkého Meziříčí ze základní školy školní. A my máme ve škole spoustu kroužků a jeden z těch kroužků je hudební. Máme tam 3 pěvecké sbory a naše sbory oslovil Joška Fojta a Emanuel Míšek, abychom naspívali CDčka, jejich krásné písničky. A naše děcka si vybrali jednu nádhernou písničku Nářadí, tak vám ji teď zaspívají.

Tak, doufám, že se vám písnička Nářadí líbila a my si teďka zrovna dáme ještě další písničku, ta se jmenuje Midnight a potom už si představíme píseň z hitparády.

Alesso a Liam Payne Midnight v klubu Rádia Junior. Midnight to znamená půlnoc, tak to ještě není. Je 17 hodin 22 minut. A další písnička, která je rovnou i písničkou z hitparády, se jmenuje Usínám. Tak já doufám, že neusínáte ještě. My máme tady spoustu práce, protože za chvilku je vzkazovna, tak to můžete využít, poslat někomu písničku. Dneska má svátek Milan, takže všem Milanům, například můj bratranec je Milan, takže ahoj Milane, zdravím tě. A nebo dneska je 18. června, takže pokud znáte někoho, kdo má narosky, tak mu určitě taky můžete poslat písničku nebo třeba nějaký krásný vzkaz. Pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz. Rovnou klidně připište i, jestli rádi chodíte do knihovny a tím se zúčastníte soutěže o knížku Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku. Napište cokoliv, co se týká tématu já a knihovna. Tak doufám, že je to jasné. Pište buď na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo vzkazovna@rozhlas.cz nebo i volejte na číslo 800 199 199. No a teďka tady máme tu novou písničku z hitparády. Jmenuje se Usínám a napsal ji a zpívá ji 19-letý David Málek. Tenhle ten David není jen tak obyčejný David, protože on okouzlil Michala Horáka a taky dokonce i Eda Sheerana. A známý písničkář Michal Horák si ho dokonce letos bere sebou na turné jako předskokana a na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové David dostal příležitost hrát ve Fan Zone pro fanoušky této světové megahvězdy. Takže Davide, my ti držíme palce, ať se ti stále skvěle daří, ať si užiješ turné s Michalem Horákem a teď už tvůj song Usínám.

0: krásné také dnes trošku knihovnické odpoledne vám přeje Rašová Terka. Moderatérka, je 17 hodin a 30 minut a to je čas na...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Ano, vzkazovnu Rádia Junior. Takže, co byste teď mohli udělat, to je to, že mi můžete zavolat na číslo 800 199 199, nebo napsat na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a přát si nějakou písničku, nebo napsat nějaký pěkný vzkaz pro někoho, koho chcete potěšit, koho máte rádi, anebo komu chcete třeba popřát k svátku nebo k narozeninám. Takže, dneska má svátek Milan a také Milana a dneska je 18. června. A já bych tedy ráda poslala písničku všem Milanům, i těm Milanům, kteří byli v italském městě Miláně, i těm Milanům, kteří nebyli v Miláně, i těm Milanům, kteří milují Miláno, i těm Milanům, kteří nemilují Miláno, i těm Milanům, kteří milují milánské špagety, i těm Milanům, kteří nemilují milánské špagety, a pak je tady ještě dívka Milana, která miluje Milana a jela s ním do Milána. Milý Milane, milá Milano, milujete milánské špagety a Miláno? Písnička pro kluky Milany a pro holky Milany je tady.

Loka Loka v naší vzkazovně Rádia Junior a je tady vzkaz od Belly. Ahoj, prosím o písničku od Lollipops pro moji kamarádku Zuzu. Díky, Belly. Belly, moc tě zdravím. Jsem ráda, že posloucháš Rádio Junior a také samozřejmě zdravím Zuzu. Doufám Zuzi, teda, nebo Zuzu, že posloucháš. A moc tě mávám do naší webové kamery. Tu najdete na našem webu radiojunior.cz a posílám vám písničku holky oběma Pyžamová party. Tak ale nevím, jestli jste v pyžamu, předpokládám, že ještě ne.

0: Lollipops, pyžamová party. Já vám řeknu, že mi to připadá podezřelé, protože byla tady písnička Midnight. Usínám, pak pyžamová party. Tak jako, co mi to tady kdo chce naznačovat? No nic, tak každopádně vzkazovna Rádia Junior je teďka v této hodince už u konce.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: Ale vy stále můžete psát své vzkazy na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a já je můžu ještě vyřídit mezi 18. a 19. v té další hodince ve vzkazovně. Stále ještě také probíhá naše soutěž. Můžete psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz na téma já a knihovna, cokoliv, co byste mi chtěli napsat. A já pak jednoho z vás vyberu, pište mi do 18 hodin, a toho odměním knížkou Teddy Bear, záhada vyloupeného skleníku. Je to knižní novinka, napsala ji Alena Mornsteinová. A je to taková knížka o červeném plyšovém medvídkovi, který se stane detektivem a řeší záhadu ve skleníku. Něco se tam ztrácí a on bude s ostatními zvířátky zjišťovat, co pak se nám to tam ztrácí a proč a kdo to tam loupí neboli krade. Tak, pokud byste tuhle knížku chtěli vyhrát, určitě se zapojte do této soutěže. No a proč si vlastně povídáme o knihovně? Je to jednoduché. V dnešním klubu Rádia Junior máme toto téma hlavně proto, protože v 19 hodin dorazí jako host knihovník z dětského oddělení knihovny Opatov Roman Solčány. Zeptám se ho, jaké knížky si děti nejvíc půjčují, jaké knížky by on doporučil dětem třeba do 10 let, potom od 10 let. Taky mě zajímá, jaké to je pracovat jako knihovník, a vy se ho samozřejmě budete moct na cokoliv zeptat, pokud budete chtít. Já se přiznám, že chodím do knihovny velmi ráda, baví mě půjčovat si nejenom ty příběhy, ale i třeba naučné knížky, takové ty knížky, kde se dozvíte něco zajímavého třeba o zvířatech nebo o sobkách. Teďka aktuálně mají moje děti doma takové hromady knih o psech, protože by si rádi pořídili pejska. Můj syn Toník, tomu je 11, tak si taky rád půjčuje Děsivé dějiny, všechny možné díly. A Aninka, ta je 8 let, tak ta si napůjčovala teďka hodně knížek od Davida Williamse a taky má ráda knížky, kde vystupují právě psy a různá zvířátka. No a jedna kniha, konkrétně Ovečka Sean, s podtitulem Farma hledá superstar, se nám ztratila. Nikomu to zatím neříkejte, ale od zítřka už nám nabíhá zpozdne. Takže kdybyste tu knížku někde viděli, tak mi prosím vás dejte vědět, protože jinak ji asi budu muset zaplatit. No. Tak i na to se zeptám právě Romana Solčányho, co dělat, když knihu ztratíte nebo když ji zničíte. A my si už dáme písničku od Marka Ztraceného a já se těším na to, co mi napíšete o tom já a knihovna.
2: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu, až jednou řekneš.

0: pomalu, ale jistě se nám blíží 18. hodina, což je takový deadline, tedy prostě do 18 hodin mi stále ještě můžete psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo mi můžete i zavolat na číslo 800 199 199. Něco o vás a o knihovně. Téma je já a knihovna a zajímá mě buď, co jste si naposled půjčili v knihovně, jestli chodíte rádi do knihovny, jestli jste někdy knížku ztratili, cokoliv, co budete chtít, a jednoho z vás potom po 18. hodině vyberu a ten vyhraje knížku Terry Bear Záhada vyloupeného skleníku. Ukazuju vám tady na webkameře, jak ta knížka vypadá. A pokud byste si ji chtěli přečíst, vyhrát, tak se určitě zapojte, ještě máte chvilku času. A protože si povídáme o knížkách, tak tady pro vás mám taky jeden tip přímo od dětí z Velkého Meziříčí. Holky a kluci ze základní školy Školní ze 3B mívají čtenářskou dílnu a tam dělají domino z knížek. Já se přiznám, že jsem o tom nikdy dřív neslyšela. Je to velmi zajímavé a víc o tom už nám řeknou oni sami.
1: My ve škole hrajeme ve čtenářské dílně domino z knížek. Domino z knížek se doprostřed dá jedna knížka a podle asociace se překládají další a další. Je to zábavný, děti si to užívají a je to napínavý, co mají ty knížky společného.
2: A dokonce třeba někdy se tam vypráví, co tam je, anebo třeba se tam skládá i o čem to je a vypráví se tam o čem to je, jaký je třeba hlavní hrdina a tak.
0: Můžeš dát třeba konkrétní příklad, kterou knížku ty si přiložila, ke které knížce a proč?
1: Já jsem knížku přiložila, jmenuje se to Prvňáci a přiložila jsem ji, teď nevím, které knížce, ale bylo to o učení, ráda se učím a mám to ráda.
0: Jo, takže ta asociace byla škola, jakože to je učení, takže ty obě knížky se toho nějak týkaly. A ty máš taky nějaký příklad?
2: No, můj příklad teda je o těch zajímavostech, třeba ty Guinnessovy rekordy, někdy třeba přinesu nějaké to země, jaký ty třeba katastrofy přírodní, tak jsem to jako zařadil mezi to třeba tu africkou knížkou, třeba o těch zvířatech a tak jsem to přidal.
0: Jo, takže někdo tam dal knížku o zvířatech a ty si přiložil tu svoji, jo. Zase kde byly jiný zajímavosti. Jo.
2: Já jsem ještě přiřadil knihu, která se jmenuje Těstoviny od Zdeňka Porecha, mám ji podepsanou, tak jsem to přiřadil k tomu, že jaký fotbalový trenér, vůbec jsem nevěděl, tak jsem si říkal, když je to trenér, tak to musí být šéf a Zdeněk Porech je šéf kuchař, takže jsem to přidal k té fotbalové knížce, protože jako trenér je šéf a Zdeněk Porech je šéf kuchař.
0: Tak tohle domino z knížek mi přijde i jako skvělý tip pro paní učitelky nebo pány učitele, kteří nás možná taky poslouchají. A nebo se to dá podle mě zkusit třeba i doma, nebo s kamarády, že každý přinese prostě nějakou knížku, kterou zrovna čte, nebo která se mu líbí, a zkusíte si je poskládat na zem podle toho, co vám vždycky která knížka nějak připomíná, jak to spolu souvisí a jak vidíte, může to spolu souviset i docela vzdáleně. No a my si dáme teďka knížku. Je to písnička. Život v okamžiku, život je v okamžiku. A potom už si taky musíme ještě dát upoutávku na hitparádu Rádia Junior. Na to se můžete těšit o víkendu.

0: Nelly, život je v okamžiku. 17.50, vy posloucháte Klub Rádia Junior a máte posledních 10 minut, abyste mi napsali cokoliv, co je spojeného s vámi a s knihovnou. To znamená, chodíte tam, už jste tam byli, nebo jste tam ještě nikdy nebyli, máte průkazku do knihovny, jakou knížku jste si naposledy půjčili, půjčujete si hromady knih, anebo třeba jenom vždycky jednu si vyberete. Všechno mě zajímá, pište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Napsala Tereska, ahoj, jmenuji se Tereska a mám moc ráda čtení. Teprve se čtením začínám, ale velmi mě to baví. V knihovně jsem zatím byla jednou, ale určitě tam budu chodit. Nejraději mám knihy o zvířatech, moc zdravím Tereska. No tak Teresko, já tě zdravím. Tereska zdraví Teresku, to je krásné. Teresky, pište mi, moc mě to potěší. To je krásné, že budeš chodit do knihovny, že tě čtení baví, máš ráda knížky o zvířátkách, to já taky. No a píše Luky, ahoj, já mám průkazku nově a jsem rád. Luky, tak to ti blahopřeju, že máš novou průkazku, to je vždycky takový podle mě krásný pocit, že člověk má tu kartičku a teďka si to tam půjde třeba poprvé půjčit, tak to tě taky moc zdravím, moc ti mávám. No asi si píše, ahoj, já už jsem si půjčila asi 20 knížek a nevím, jestli to všechno přečtu. No tak to se přiznám, že se nám Sisi taky stává, že my si přineseme domů, jako nechtěla bych to tady úplně jako říkat tolik nahlas, ale opravdu jako batoh, vždycky plný batoh knih, tašky třeba dvě plné knih a samozřejmě všechno nikdy nepřečteme, ale děti si to nutně potřebujou půjčit, ale jako něco z toho přečteme, to zase ano, ale určitě všechno ne, takže to je podle mě taky úplně normální a na léto je super, že si toho člověk vždycky může půjčit hodně. My si dáme upoutávku na hitparádu a pokud chcete vyhrát knížku Teddy Bear, záhada vyloupeného skleníku, tak mi napište, co vy a knihovna na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 800 199 199.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip, ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který tip zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Mí Bruno Mars v klubu Rádia Junior je 17 hodin 50. Skoro 7 teď. 57 minut. Dneska je 18. června. Jsem moc ráda, že posloucháte dnes takové knižní a knihovnické okénko, bych řekla. No a proč si povídáme o knížkách? Je to jednoduché. V 19 hodin totiž dorazí Roman Solčány, knihovník z dětského oddělení knihovny Opatov v Praze. A povíme si třeba, jaké knížky si nejčastěji děti půjčují, jaké knížky by nám doporučil právě Roman a taky třeba, jaké to je pracovat jako knihovník. Určitě se ho taky zeptám, jak třeba najít nějakou knížku v knihovně, když člověk vůbec neví, jak na to. A taky se ho zeptám, jestli se někdy stalo něco opravdu nečekaného, třeba že někdo přinesl tu knihu vážně strašně poničenou nebo měl k tomu nějakou zábavnou historku. Pokud i vy máte nějakou zábavnou historku nebo cokoliv, co byste mi chtěli napsat o knihovně, já a knihovna, tak ještě můžete, máte na to asi 2 minutky poslední a jednoho z vás potom ocením knížkou Teddy Bear Záhada vyloupeného skleníku. Pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Já už se moc těším, co mi prozradíte. Klidně mi prozraďte, že jste třeba nějakou knížku ztratili, protože my jsme zrovna jednu ztratili, tak v tom nebudu sama.
1: Často jsem se vracel domů za noci.
2: Nikdy jsi mi nedokázal pomoci.
1: Prosila jsi mě slzama.
3: Ale slibuju ti lásku, nejsi v tom sám.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásné knihovnické a knižní odpoledne vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Dneska je 18. června, 18 hodin a jedna minutka. A v dnešním klubu Rádia Junior si povídáme o knížkách. A je to proto, také hlavně o knihovně, že v 19 hodin dorazí knihovník z dětského oddělení knihovny Opatov v Praze, Roman Solčány. Já se ho chci zeptat taky na to, co nesnáší, když děti nebo i dospěláci v knihovně dělají. A na to jsem hodně zvědavá, co mi na to odpoví. Každopádně v této hodince mezi 18. a 19. se můžete těšit třeba na zvídavce, taky na četbu na pokračování, městečko Lážo Plážo a samozřejmě také vyhlásím výsledek naší soutěže o knížku Teddy Bear Záhada vyloupeného skleníku. Čeká nás taky skvělá hudba, jako vždycky, třeba skupina Krištof nebo Naty Hrychová nebo Sebastian a tady tu hodinku otevřeme jako vždycky minutovými zprávami.
2: Minutové zprávy.
1: Na severu Čech vznikla nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky. Nachází se v CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Rezervace je velká asi jako 400 fotbalových hřišť a rozprostírá se podél volně se klikatící řeky Ploučnice a části jejich přítoků. V této lokalitě žije například ohrožená váška klínatka rohatá, několik vzácných druhů pošvatek a jepic nebo mlž hrachovka říční. Právě teď v 18 hodin v americké Atlantě se na mistrovství světa ve fotbale utká Česko s Jihoafrickou republikou. Jde zatím o druhý, ale zároveň rozhodující zápas českého týmu na tomto mistrovství. Zápas se odehrává právě teď na jednom z nejmodernějších stadionů na světě, Atlanta Stadium. Jehož střecha se dá otevírat a zavírat a připomíná clonu fotoaparátu. Rozhodčí v dnešním zápase ta hlavní i její asistentky budou všechny tři ženy. A jaké bude počasí zítra? Bude jasno nebo skoro jasno a také horko. Nejvyšší teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů a v 1000 metrech na horách to bude trošku lepší, kolem 25 stupňů.

0: Krištof v klubu Rádia Junior. Srdce Rádia Junior je taky tady jen pro vás. Jsme rádi, že nás posloucháte, máme z toho velkou radost a děkujeme vám. A já teď mám tu příležitost skvělou, protože je 18 hodin a 7 minut, vyhlásit vítěze naší soutěže. Soutěžili jsme mezi 17. a 18. hodinou o knížku Teribér, záhada vyloupeného skleníku od Aleny Mornsteinové. Ilustrovali Vladimír Žák, je to o takovém červeném plyšovém medvídkovi, už je to druhé pokračování. A ten plyšový medvídek tady bude vyšetřovat loupež ze skleníku, což je asi docela jasné, že jo, z toho názvu. Objevují se tam různá zvířátka a zkrátka knížka je to určitě moc hezká. Děkujeme Albatros Media, že nám ji do soutěže věnovala. No a kdo tedy vyhrává? Já vám moc děkuji všem, kteří jste se zapojili a napsali jste mi ještě třeba přečtu tady, napsal Petr, ahoj, já jsem jednou knížku z knihovny polil, ale nakonec to uschlo a nebylo to skoro poznat. Petře, to máš fakt štěstí. A píše Viktor, dobrý den, moje ségra si půjčuje hodně knih, ale nakonec přečte třeba jen 4. Příště si zase stejně půjčí hodně, Viktor. Viktor, já jsem ráda, že na tom není, nebo jako naše rodina není na tom takhle sama, že ségru moc zdravím, protože my si taky vždycky půjčujeme hodně knížek a ne vždycky je všechny přečteme. A děkuji tedy vám všem, kteří jste napsali nebo i zavolali a rozhodla jsem se, že tentokrát ocením Anetku Šercovou, která se nám dovolala přímo do vysílání, takže Anetko, já ti blahopřeju, ty jsi nám řekla přímo takhle hezky do vysílání, že jsi byla pasována na čtenářku a to si myslím, že jednak myslím si, že si to zaslouží zkrátka ocenit, protože ta odvaha takhle to říct ještě do vysílání a zavolat, to si myslím, tuhle knížku zaslouží. Takže já ti moc blahopřeju, doufám, že z toho budeš mít radost. Knížku ti posílá naše skvělá produkční Danielka už zítra nebo někdy prostě v blízké době. No a před námi je zvídavec Evy Sinkovičové. Eva tady dneska měla být, to už asi všichni víte, že vždycky ve čtvrtek vysílá Eva, jenomže Eva má dovolenou, takže Evy, já tě zdravím, užívej a odpočívej a my si dáme tvého zvídavce. Je to zvídavec číslo 187 a jsem zvědavá, o čem to dneska bude, tak si ho hezky užijte. Krásné odpoledne vám všem a jdeme na to.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Dikobraz je hlodavec z čeledi dikobrazovitých. Existuje asi 8 různých druhů dikobrazů. Liší se nejen místem, kde žijí, najdeme je na různých místech Evropy, Afriky a Asie, ale také velikostí. Ti nejmenší mohou mít kolem 4 kg a ti největší až 30. Poznávacím znamením dikobrazů jsou jejich černobílé ostny. Ty vznikly přeměnou chlupů a mohou být různě tvrdé i dlouhé. Novorozený dikobraz má bodlinky měkké, za krátký čas však stvrdnou. Je pravda, že ostny jsou pro dikobrazy účinnou zbraní, zároveň je ale s nimi také spojen největší mýtus, který o dikobrazech můžete slyšet. Tvrdí se, že dikobraz dokáže své ostny na nepřítele vystřelit. To ale neplatí. Při ohrožení se však dikobraz dokáže bleskově otočit, souvnout, poskočit a naježenými ostny do nepřítele narazit. Když se do nepřítele ostny zabodnou, dikobraz prudce stáhne kůži a některé ostny se uvolní a zůstanou v nepřítelově ráně. Rány bývají poměrně hluboké a často hnisají. Dikobraz ale po několika útocích nevypelichá. Ztracené ostny mu po určité době zase dorostou. Navíc má jediný dikobraz ostnů na těle i kolem 30 000. Při naježení se díky nim i na pohled zvětší a také s pomocí některých ostnů, které jsou duté, dokáže vydávat děsivé chřestění. Když k tomu začne dikobraz ještě funět a dupat, kde jakého nepřítele hravě zastraší. Na dikobraza si tedy jen tak někdo netroufne. I jeho černobílé zbarvení funguje ve světě zvířat vlastně jako taková výhruška. Kontrastní barvy jsou vidět i ve tmě a varují okolí, že s jejich nositelem nemá cenu si zahrávat. Na některé šelmy už ale tahle dikobrazí taktika nefunguje a dokáží ho usmrtit. Stačí šikovný zásah tlapou do nechráněného břicha a už mu žádný osten nepomůže. Mezi tyto šelmy patří třeba lev, levhart nebo tygr. Dikobraz se pohybuje velmi pomalu. Je to bíložravec, živí se ovocem, kořínky a hlízami a aktivní je hlavně v noci. Ve dne spí ve vyhrabaných norách. Často byste ho ale mohli spatřit také při okusování nějaké velké kosti. Dělá to proto, aby doplnil vápník a také, aby si obrousil zuby. Kosti si pak tahá do nory a tam je uschovává. To moc dobře vědí archeologové a paleontologové. Díky dekobrazům totiž občas objeví nějaké prehistorické kosti. U nás si hlodavce, který připomíná černobílý jehelníček, můžete prohlédnout hned v několika zoologických zahradách. Třeba v Ostravě, Plzni nebo Praze. Vyrazíte ho navštívit? Moji milí zvídavci, pokud chcete o dikobrazích zajímavostech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Udělejme si krásný náš svět a pojďme někomu poslat písničku nebo vzkaz. Máte jedinečnou šanci to udělat právě teď. Pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 800 199 199. Popřejte někomu k narozeninám. Dneska je 18. 18 hodin a před chvilkou bylo dokonce i 18 minut. A nebo také můžete popřát Milanům k svátku, nebo můžete prostě jenom někoho pozdravit, někomu poslat písničku, a nebo si přejte písničku sami pro sebe a využijte to právě teď hned. Dáme si písničku nad věcí a pak už otevírám vzkazovnu Rádia Junior. Dneska mi...

0: Nad věcí Mikael a my právě teď otevíráme vzkazovnu.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: A já už mám na telefonu Jáchyma. Ahoj Jáchyme.
2: Ahoj.
0: Tak co by to bylo? Jaké máš přání?
2: Co?
0: Jaké je tvoje přání písničkové? Já už to vím, já jsem myslela, že to jako řekneš všem, nebo to mám říct já.
2: Na ostří nože.
0: Ano, přeješ si písničku Na ostří nože od Evy Farné. A pro koho to bude?
2: Pro moji mamku.
0: A proč? Je k tomu nějaký speciální důvod?
2: Ne.
0: Jen tak, chceš ji potěšit?
2: Jo, chci ji potěšit.
0: Je, tak to je od tebe hezké. A Jáchyme, co jsi dneska dělal? Byli jste na nějakém výletě se školou, nebo ne?
2: Jo, byli jsme v Hradci Králové, hrajeme se i hlavou.
0: Aha, takže tam byly nějaké hádanky pro vás připravené, nebo co jste tam dělali?
2: Byly tam různé fyzikální stánky, kde jsme se mohli dozvědět nějaké věci.
0: Uh-huh. A bavilo tě to?
2: Jo, hodně.
0: No tak to je krásný výlet. A zítra budete dělat co?
2: Zítra budeme nacvičovat se školou na představení.
0: Aha, a co tam budeš dělat? Máš nějakou roli nebo?
2: Jsem řidič autobusu.
0: Jseš řidič autobusu, tak to je super, ne?
2: Jo.
0: A ty tam i něco říkáš, nebo tam budeš zpívat?
2: Říkám.
0: Takže se musíš naučit i text nějaký.
2: Jo.
0: Uh-huh. A kdy budete vystupovat?
2: 23. úterý.
0: Úterý, mhm. Uh-huh. Tak Jáchyme, já ti držím palce, ať se ti to povede. A samozřejmě moc zdravím maminku, je to od tebe krásné, že jí posíláš písničku, tak jdem na to, Na ostří nože, Eva Farna. Ahoj, měj krásné odpoledne.
2: Ahoj.

0: Tak, to byly rybičky 48. My ještě nejsme starý, ale protože nás tlačí čas a je 18 hodin a 30 minut, tak už ukončujeme teďka vzkazovnu před četbou na pokračování.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: No a nás čeká předposlední díl městečka Lážo, Plážo a přesuneme se do Vánoc, protože tento 12. díl ze 13. se jmenuje Vánoce v Lážo, Plážu. Tak si to krásně užijte a hezké odpoledne všem.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

skřívaly sněhu tu zimu nepolevovaly a tak se obyvatelé městečka Lážo-Plážo alespoň zaradovali, že budou mít Vánoce bílé, jak se patří. Celé město se zahalilo do vánoční atmosféry a každý obyvatel vyzdobil svou ulici, jak nejlépe dovedl. Ulice paní Cukrlaté byla přímo k nakousnutí. Ze střech domů jako rampouchy visely dortíky a cukrovinky a stačilo jen na dortík zavolat a on se hned od střechy odlepil a spadl dolů přímo do pusy toho, kdo na něj zavolal. Ulicí se celé dny ozývalo: čokoládová koule, halo, čekám na tebe. Nebo: dortíčku nejsladší, pojď dolů, ať tě můžu sníst. A nebo: kde tě mám, špičko, kam ses mi schovala, přede mnou neutečeš. V ulici paní Tuhýkové zase ze střech domů visely zářivé koule ze semínek a zrníček, na kterých si moc pochutnávali místní ptáčci. V ulici pana Posilova mladšího ležely na zasněženém chodníku červené a zelené činky všech velikostí a každý si s nimi mohl zacvičit. Jen v ulici pana Zloundra byste žádnou výzdobu nenašli, protože pan Zloundr neměl Vánoce rád. Vadilo mu, že se všichni obyvatelé města v té době zdržovali doma a po ulicích chodilo jen málo lidí, které by mohl urazit. A tak pan Zloundr, jako již tradičně, oprášil na Štědrý den ráno telefonní seznam a urážel ostatní alespoň po telefonu. Skákání po telefonním koberci mu však dalo docela zabrat a tak vždy stihl zatelefonovat jen pár obyvatelům a musel si odpočinout.

Pan starosta přemýšlel, kde uspořádat vánoční večírek, aby mohla připlout i zlatá velryba, a nakonec si řekl, že nejlepší bude večírek uspořádat přímo na pláži. S pomocí architekta Precize navrhl speciální stan, který vypadal jako stan cirkusový. Jen byl mnohem větší, aby se do něj vešli všichni obyvatelé spolu s jídlem a zábavou. Celá jedna strana stanu byla průhledná a měla i velké výdejní okno pro zlatou velrybu. Díky tomu měla velryba přehled o tom, co se uvnitř dělo, a obyvatelé zase viděli na ni. Pan starosta se díky panu Lopotovi seznámil s dodavatelem vánočních stromečků, panem Zvonečkem. Před začátkem Vánoc poslal telegram, ve kterém stálo: potvrzuji objednávku, stop. Největší strom, stop. Ať i zpívá a tancuje a je dobrý společník, stop. Starosta Lážo Pláža.

A tak do Lážopláža zavítal Vilém. Největší strom, jaký kdy kdo viděl. Vilém musel přijít pěšky, protože se do žádného prostředku hromadné dopravy nevešel a speciální dodávka na rozvoz vánočních stromečků mu byla také malá. A jak tak šel, zpíval si a jeho zpěv se ozýval po celém kraji a všichni věděli, že k ním jde vánoční stromeček ještě dřív, než se Vilém objevil kousek od pláže. Obyvatelům, které na pláži potkal, podával jednu ze spodních větví na přivítanou. Lidé tiskli jeho větev a dávali si pozor, aby se nepopíchali o jehličí. A potom se Vilém pustil dál, až došel na náměstí k radnici, kde si mohl v připraveném vánočním stojanu konečně odpočinout. Ještě předtím jej ale musel povolit, co jen to šlo, aby se do něj vůbec vešel. Když se snesla noc, Vilém vytáhl z kufru světýlka, kterými se celý obmotal, a potom zapojil světýlka do elektřiny a rozsvítil se. Světýlka jej zároveň hřála a on si mohl spokojeně usnout a těšit se na nový den.

0: Večírek začal již odpoledne a program byl tak pestrý, že obyvatelé nevěděli, co ve stanu podniknout dřív. Mísy přetékaly jídlem a stolika druhů limonády pohromadě, až přecházel zrak. Obyvatelé se nejvíce těšili na tombolu, která každoročně začínala v 17.36. Jistě si říkáte, co je to za zvláštní čas. Existuje pro něj ale celkem jednoduchý výpočet. Pan starosta měl své zkušenosti a věděl, že když něco začíná přesně v půl nebo celou, hodně lidí včas nepřijde. Ale když jim řeknete, ať přijdou v 17.36, tak se všichni už dopředu obávají, že přijdou pozdě, a tak přijdou radši dřív. Přesně v půl. A tak pan starosta věděl, že v 17.36 nebude nikdo u zahájení vánoční tomboly chybět. Obyvatelé už nadšeně postávali kolem pódia, na něm stál pan starosta s mikrofonem v ruce. Pan Bublinka ze zákulisí posílal na pódium malé bubliny. V každé z nich byl papírek s číslem a pan starosta vždy namátkou jednu bublinu praskl a přečetl číslo, které se v ní skrývalo. Ten rok byla vánoční tombola opravdu bohatá, protože se městu díky zlaté velrybě dobře dařilo. Pan Ouško s paní Ouškovou museli městskou peřinu v péřobance dokonce rozšířit, aby se do ní vešla všechna peříčka.
1: Číslo 342.
0: Paní Ouřadová nadskočila radostí a běžela si převzít výhru, sadu hrnců, kterou do tomboly daroval obchod Poškrábaný teflon.
1: Číslo 632.
0: Pan Baroko si nadšeně přebíral 100 kravat, které věnovalo místní návrhářské studio šicí strojky.
1: Číslo 513.
0: A tak to šlo celé hodiny. Lidé nadskakovali radostí a hned si běželi pro výhru. Někteří vyhráli hned několikrát. Poslední cenu do tomboly věnovala Lážo pláží pošta. Výhra byla v zalepené obálce a jen pan známka věděl, co se skrývá uvnitř.
1: Číslo 123.
0: Na chvíli nastalo naprosté ticho a bylo slyšet jen šustění papírků, to jak lidé kontrolovali, zda náhodou nedrží číslo 123 v ruce. Potom se začaly hlavy zvedat a obyvatelé se dívali jeden na druhého. Los s takovým číslem však nikdo neměl. A potom se uprostřed davu ozvalo hlasité kýchnutí a tiché zvolání.
2: To je moje číslo, tady ho mám.
0: Všechny pohledy se stočily k zemi, odkud volání přicházelo. Aby také ne, když tichý hlásek patřil panu Třeskavkovi. Pan Třeskavka je totiž trpaslík. Trpaslík tak malý, že by se vám vešel do kapsy nebo do boty. Jeho výška mu však nikdy nebránila v tom, aby se prosadil mezi ostatními a získal to, po čem toužil. Byl třeba úplně prvním trpaslíkem, který získal řidičský průkaz, a také tím, kdo se odvážil v moři plavat bez rukávků. Takový to byl hrdina.

Dav se rozestoupil a pan Třeskavka nadšeně běžel na pódium. Pan starosta mu pogratuloval a do ruky mu vtiskl obálku. Pan Třeskavka na chvíli za obálkou úplně zmizel, jak byl malý. Potom obálku natěšeně otevřel a v ní našel soutěžní los o přání zlaté velryby. S pomocí pana starosty los hned na pódiu setřel a dav četl spolu s ním. Přání. Pan Třeskavka začal nadšeně tleskat sám sobě a obyvatelé věděli, že je o další přání méně. Někteří se radovali spolu s ním a někteří už méně a pan Zloundr, opřený o jednu z tyčí konstrukce stanu, dokonce protočil oči až ke stropu, aby všem ukázal, jak ho to nudí. Zlatá velryba se v ten moment s úsměvem objevila u průhledné stěny stanu a pan starosta jí výdejním okénkem podal další domácí limonádu. Velryba se totiž nechala slyšet, že ten večer ochutná všechny příchutě. A zatímco si spokojně brčkem usrkávala limonádu s příchutí česneku, pan Třeskavka vyslovil své přání. Přeji si boty, které dokážou během 5 hodin dojít na konec světa a zase zpátky. Chci se totiž stát významným cestovatelem a chci psát knihy o tom, jak to vypadá jinde ve světě a jaké jsou zvyky jiných obyvatel. Několik zúčastněných uznale pokývalo hlavou a někteří si už představovali sami sebe v takových botách. Velryba mezitím dopila poslední lok, kývla hlavou a na malý moment se potopila. Když se opět vynořila, v zubech měla nepromokavou krabici od bot o velikosti krabičky od sirek. A těm obyvatelům, kteří si na takové boty také mysleli, i hned došlo, že tyto boty obuje jen a jen pan Třeskavka, protože nikdo nemá tak malou nohu jako on. A pan Třeskavka si boty rychle nazul a už byl pryč. A protože to byl dlouhý večírek a trval do brzkých ranních hodin, ještě v noci se pan Třeskavka vrátil a vyprávěl ostatním, co všechno za tu chvilku viděl. A ostatní jej nadšeně poslouchali a museli uznat, že jeho knihy budou nejen naučné, ale i zábavné. A hned si u něj objednali jeden výtisk. A tak se pan Třeskavka stal spisovatelem, aniž by ještě napsal jedinou stránku a město Lážoplážo krásně oslavilo Vánoce. Všichni obyvatelé usínali za zpěvu vánočního stromu Viléma a mihotání světýlek na obloze někde nad náměstím prozradilo, že Vilém při zpěvu i tančil.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Ano, a já jsem tady ještě s takovým dodatkem ke vzkazovně Radia Junior, protože se mi předtím dovolala Saša a moc si přála písničku pro svoji nejlepší kamarádku Haničku a přála si teda písničku, kterou jsem tady nenašla, ale do zálohy jsem si radši řekla ještě o jinou a ta záloha to bylo Dobrý kafe. Tak teda Haničku, nevím, jestli piješ kafe, každopádně písnička Dobrý kafe je tady pro tebe a docela ti to závidím, to je takové hezké, když ti kamarádka pošle písničku přes rádio, ne? Tak si to hezky užij a doufám, že si ji užijete i vy všichni ostatní, co posloucháte Radio Junior, Lucka Bílá a Dobrý kafe pro Haničku. Speciálně pro Haničku.

0: na čase být.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Over My Head. Tak se jmenovala písnička, která právě teď dozněla v klubu Rádia Junior. Já už tady ve studiu nejsem sama, ale mám tady knihovníka z Městské knihovny v Praze, z pobočky Opatov, Romana Solčány. Ahoj, Romane.
1: Zdravím, dobrý den a ahoj.
0: Já jsem moc ráda, že jsi přišel. My si budeme od 19 hodin povídat vlastně skoro celou hodinku, ale musím využít to, že už jsi tady. A ty jsi mi teďka říkal během písničky, že dneska se dělo něco úžasného. Pasování na čtenáře a čtenářky u vás v knihovně.
1: Je to tak. A nebylo to jenom dneska. Dneska byl v podstatě poslední takový setkání. Jinak to trvalo 14 dní, jestli se nepletu, od úterý do pátku. A ono to vlastně funguje tak, že děti během celého roku chodí k nám do knihovny, jsou to prvňáci. A kolegyně z dětského oddělení vlastně s nima má čtyřikrát takové setkání. A na konci, aby to tak jako stvrdili slavnostně, přijde ještě král a ty děti slavnostně pasuje na opravdové čtenáře. K tomu dostanou diplom a medaili.
0: Teda, a co to je za krále?
1: To je král z písmenkového království. Jméno nemá, možná to je A.
0: A co děti musí udělat pro to, teda, aby mohli být pasováni nebo pasovány na čtenáře a čtenářky?
1: Na konci musí přinést, to měli od kolegyně, musí přinést zpracovanou knížku, kterou si sami udělají, je to svým způsobem leporelo, takže to má takové tvrdé desky a je to vlastně třeba o zvířatech nebo nějaké postavy z večerníčků z pohádek, tak my se na to tak jako podíváme, no a pak si je ještě tak, já nechci říct prozkouším, to zní jako kdyby byly ve škole, jsou takové tři aktivity, že napřed se jí zeptám, co s knihou se dělá, nebo co kniha nemá ráda a co například má nejraději, pak doplňujeme do ohryzané básničky písmenka, které jsou tam rozesety ještě zvlášť. No a na konci je třetí aktivita a to je složení čtenářského slibu.
0: Pánečku, a co tam slibují ty děti?
1: No, že teda se ke knihám budou chovat s láskou, budou je ctít, opatrovat a naučí se rozumět moudrosti z knih.
0: To je krásné, já jsem se trošku bála, že budou slibovat třeba, že přečtou každý den aspoň dvě stránky, to mi přijde docela nesplnitelné, tak nic takového tam nemusí slibovat.
1: Ne, to v tom slibu není,
0: No a kolik dětí už jste takhle pasovali teda třeba letos, víš to?
1: No hele, tyjo.
0: Hodně.
1: Bylo jich hodně. Bylo jich opravdu hodně. Statistiku si neberu. To by asi u nás na Opatově kolegové možná věděli přesně. Já se přiznám, že nevím. Ale většinou tak chodí. Těch dětí je tak kolem 30, 25 počet dětí. Tak nějak. Vždycky denně. No.
0: Denně.
1: No, denně.
0: Takže těch čtenářů je hodně. A stalo se někdy, že jste někoho nepasovali? Že prostě řekl něco, co kniha třeba nemá ráda nebo má ráda, co jste prostě neuznali za správnou odpověď?
1: Ne, to ne. Všichni byli pasováni. I dokonce byli pasováni ti, co byli nemocní. Takže byli na dálku pasováni magickým kouzlem. Takže se stali taky těmi čtenáři, že nemohli přijít třeba z důvodu nemoci nebo byli někde na dovolený s rodičema.
0: No, já jsem třeba nebyla pasována na čtenářku a dost mě to teda mrzí, se musím přiznat. A ty jsi byl pasován?
1: Já jsem
0: jako
1: taky nikdy nebyl pasován.
0: Že my vlastně jako ve skutečnosti vůbec nemáme právo číst knihy.
1: Je to tak, je to tak. Trochu se jít stydím.
0: Knihovník a není pasovaný na čtenáře. No, Romane, my si budeme povídat o spoustě věcí, ale vy, pokud už máte teď nějaký dotaz na Romana, knihovníka, tak klidně pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz anebo už volejte na číslo 800 199 199, protože v 19 hodin startuje náš velký rozhovor s Romanem Solčány. Teď si dáme písničku Summer, i léto se nám blíží.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: junior.
1: Krásný knihovnický večer, je tady čtvrteční klub Rádia Junior. Čtvrtek patří lifestylu, tedy životnímu stylu. No a já vás zdravím dnes ze studia. Je to Rašová Terka, moderatérka. Jsem tady místo Evy Sinkovičové, která má dovolenou. A my si budeme povídat o knihovně, práci knihovníka, o knížkách. Já se přiznám, že moc ráda chodím do dětského oddělení knihovny, městské knihovny v Praze na pobočku Opatov. A taky, že si odtamtud často s mými dvěma dětmi pravidelně odnášíme opravdu veliké množství knížek. No a já tam často vídám sympatického, milého knihovníka, který každému ochotně poradí, pomůže najít knihu a který taky připravuje různé programy pro školní třídy. A přemýšlela jsem už několikrát, jaké to vlastně je pro něj pracovat v knihovně, co si tam děti nejčastěji půjčují, taky jestli se děti, nebo jestli děti často ztrácejí knížky. No a proto jsem si právě tady toho knihovníka pozvala do klubu Rádia Junior. Dnešním hostem je Roman Solčán, knihovník z dětského oddělení městské knihovny v Praze pobočky Opatov. Romane, ahoj.
2: Ahoj a děkuji za pozvání ještě jednou.
1: Tak vítej v dnešním klubu Rádia Junior a řekni nám, jak dlouho už pracuješ v knihovně Opatov a jak se to vlastně stalo, jak ses k téhle práci dostal?
2: Tak já v knihovně pracuji a to si pamatuju velmi dobře, protože já vždycky pro mě každý den je jako novej, takže já spoustu věcí zapomínám, ale tohle si pamatuju přesně, bylo to 1. října 2007, když jsem začal pracovat v městské knihovně, takže už jsem docela takový starý exemplář. A bylo to tak, že já předtím pracoval v jedné takové bankovní instituci a prostě nebyl jsem ten typ na tohle s tou práci. Vždycky jsem se těšil, až bude pátek a v pátek už jsem se stresoval, že bude neděle a v pondělí budu muset zase do práce. A jednou se moje bývalá přítelkyně potřebovala si asi prodloužit knížky, byla zapsaná v městské knihovně a říkala, hele, někoho je inzerát, že někoho hledají. No tak já jsem neváhal, poslal jsem svůj životopis, ozval jsem se, no a přišel jsem na pobočku Opatov s přestávkou ještě, že jsem byl na pobočce Novodvorská rok, ale pak jsem se vrátil na pobočku Opatov, protože tímto zdravím i své kolegy na Opatově, protože tam je to fajn. Jsou tam úžasní lidé. Takže od 1. října 2007 jsem na pobočce Opatov.
1: No, takže to už je dlouho docela.
2: To je dost dlouho.
1: V podstatě já neumím moc počítat, ale jako je to, teď je
2: to
1: rok 2026,
2: no.
1: Jo, tak 26 minus 7.
2: No.
1: No, takže to je 19 let.
2: Ano, ano.
1: Je to tak.
2: Jo, příští rok to bude takové kulaté.
1: To budeš mít výročí.
2: To budu mít výročí.
1: To je krásné. No a takže ty nemáš vystudovanou nějakou knihovnickou školu?
2: Já jsem vystudoval jsem bakalářský obor na jiné škole a pak jsem studoval knihovnictví a informační vědu v Praze a pak v Brně, ale já jsem takovej, asi už potom byl takovej línější možná, už jsem neměl takovou jako vůli, tak jsem ty školy nedodělal. Ale zatím mám jako bakalářský jenom stupeň, no.
1: No tak my si pustíme písničku a pak, Romane, budeme chtít vědět, co vlastně tvoje práce knihovníka všechno obnáší a vy se můžete už teď klidně ptát Romana na cokoliv chcete, pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 800 199 199.

0: škole je nej, ale už se nám blíží prázdniny a v dnešním čtvrtečním klubu Rádia Junior tu se mnou teďka sedí knihovník z dětského oddělení městské knihovny v Praze, pobočky Opatov, Roman Solčány. Romane, tak co všechno obnáší vlastně tvoje práce knihovníka?
1: Moje práce v knihovníka asi obnáší to, co si možná kluci a holky představí. To znamená, že vlastně pracuji v knihovně, zajišťuju takové informační a knihovnické služby. To znamená, že vlastně, když někdo přijde, tak vyhledáme nějakou knížku nebo mu s něčím poradíme. Po případě ještě k tomu, že vlastně jsem přešel na dětské oddělení, tak vlastně mám v rámci své služby ještě to, že připravuju besedy pro školy během školního roku. Takže ta práce je taková, i když se to třeba nemusí takhle zdát, je taková různorodá. Takže člověk, aspoň já teda, nemám ten pocit, že bych se nudil. A dost mě to naplňuje právě v tomhle tom.
0: No a možná nás poslouchá někdo, kdo třeba v knihovně ještě vůbec nikdy nebyl. Mm-hmm. Tak můžeš popsat, jak to vlastně v městské knihovně v Praze chodí, jak si mají děti třeba založit tu průkazku, kolik to pro ně stojí, kolik si můžou půjčit knížek, na jak dlouho a takhle všechno nám to můžeš pěkně povyprávět.
1: Když někdo přijde z dětí, z holek a kluků a nikdy v knihovně nebyl, tak rozhodně se nemusí bát oslovit knihovníka. Jo, to je takový úplně první, takovej si myslím dojem z dětí, ale i z dospělých, když přijdou k nám do knihovny, že se bojí jako zeptat. Jo, že mají pocit, že je období doby krmení a tím pádem jako máme, bychom měli sníst všechny naše návštěvníky, kteří přijdou a na něco se zeptají. Ale vůbec tomu tak není. My rádi pomůžeme, poradíme. Když přijde holka a kluk, který ještě nedovršil 15 let, tak vlastně ten přihlášku za něj musí vyplnit rodiče, buď maminka nebo tatínek. A pak s tou vyplněnou přihláškou přijdou k nám, my je zapíšeme. Když třeba přijdou jenom se svojí přihláškou, jenom vyplněnou, nemají tam rodiče, tak je dobrý sebou mít nějaký průkaz, kde datum narození, jméno a příjmení a fotografie, aby jsme opravdu věděli, že jsou to oni. Jo? A v některých případech samozřejmě je zapíšeme, i když jsou takhle sami. Nejlepší je, když samozřejmě přijdou s rodičema. A ten průkaz do 15 let je vydán zdarma, takže se nic neplatí. Na základě toho čtenářského průkazu můžeme navštěvovat jakoukoliv pobočku. My jich máme teď, doufám, že se nespletuje 44 poboček. Můžou navštěvovat jakoukoliv pobočku, vracet můžou v kterékoliv pobočce, půjčené svazky půjčovat si můžou taky v kterékoliv pobočce. Najednou si čtenáři mladší 15 let můžou půjčit maximálně 30 svazků a spozné, když by se spozdili, tak se platí 5 korun za svazek na den. A teď, když by holky a kluci si chtěli něco půjčit, tak už to je, že vlastně to mají od 8. června, je to přes prázdniny, takže to mají a ne na 4 týdny, ale až 13 týdnů. Takže teď by to vraceli blablabla, někdy tak nějak kolem 16. září, plus mínus, jestli se nepletu.
0: Takže... Ano, tohle mě baví, to prázdninové půjčování, to je vždycky dlouhé. Ano. To si můžete toho napůjčovat hodně a nadlouho. A takže ty jsi říkal 30 věcí, ale nemusí to být jenom knihy, viď?
1: Nemusí to být jenom knížky, můžou to být i časopisy, můžou to být třeba i na naší pobočce si můžou půjčit i obrazy. A ty obrazy se půjčují na půl roku s tím, že o ten další půl rok si to můžete prodloužit, takže ho doma máte rok. A potom jenom, když už vás omrzí na té zdi po tom roce, tak ho jenom přinesete, buď si ho fyzicky přepůjčíte u nás v artotéce, my tam máme oddělení artotéky, a nebo si půjčíte něco jiného.
0: Uh-huh. A využívají to děti, půjčování obrazů?
1: Využívají. Mysleli jsme si, nebo já jsem si teda myslel, abych nemluvil za kolegy, že to budou využívat jenom dospěláci. Ale právě chodí k nám teďkon jedna škola, ty jsou z Montessori, a chodí s nima taková prýma paní učitelka a oni si vždycky půjčují obrazy. Oni chodí opravdu jenom ve stanovený čas, ve stanovenou dobu a chodí si půjčovat právě jenom obrazy.
0: Ano, takže můžou si půjčit knížku, časopis, obrazy a ještě hru.
1: Nějaký, můžou si půjčovat i deskové hry, které tam u nás jsou. Můžou si půjčovat CDčka, můžeme půjčovat, není to úplně na všech pobočkách, ale můžou si půjčovat i elektronické čtečky, když budou chtít si půjčit třeba na prázdniny. A nebo třeba, když si budou do elektronické čtečky stáhnout nějaký zdroj v elektronické podobě, tak si ho můžou stáhnout i přes webové stránky městské knihovny v Praze. To je úplně zdarma, je to e-knihovna a tam si můžou stáhnout třeba i díla doporučené četby. to si můžou stáhnout. A zdarma, a to již jim zůstane.
0: To je skvělý tip na prázdniny teda, protože člověk pak nemusí táhnout sebou 10 knížek na prázdniny, ale vezme si jenom tu čtečku a tam si stáhne z vaší stránek teda knížky.
1: Přesně tak. Když je přihlášen do knihovny, tak ano.
0: No a pokud chtějí děti najít nějakou konkrétní knížku v regálu a třeba vůbec nevědí, jak to tam chodí, tak jak na to, podle čeho se ty knížky tam řadí?
1: Tak knížky třeba beletrie, což jsou povídky, romány, básně a tak dále, tak ty se řadí vždycky podle rozřazovačů a je to vlastně podle příjmení spisovatele počátečního písmena. Pak když je to naučná knížka, třeba, já nevím, někoho zajímá vesmír, někoho zajímá historie, tak to už se pak řadí podle vlastně, jako když to řeknu, oborové charakteristiky. To už je podle takových písmenek a čísel. No a když by si holky a kluci nevěděli úplně rady, byli by úplně ztracení, tak vždycky tam někdo z nás je, kdo holkám a klukům poradí.
0: No a obracejí se na tebe často takhle děti, aby jsi jim poradil, kde to najít, třeba tu knížku?
1: Obracejí. Člověk by řekl, že ne, ale obracejí. Během toho dne, jo.
0: A stalo se ti někdy, že jsi to taky nemohl najít?
1: Stalo. Nebudu lát, taky se mi to stalo, protože to někdo měl třeba půjčený a chodil s tím po knihovně, tak se mi to taky stalo. Mm-hmm. Taky se občas stane, no, že některé knížky, protože přijde holka a kluk, ale i třeba někdo z rodičů, aby smyšlenkovitě třeba vezme tu knížku, pak se jde podívat do dospělého oddělení, tak tu knížku pak založí někde v dospělém oddělení. Ale my ráno zase potom, než knihovnu otevřeme, tak zase tu knihovnu svým způsobem dáváme do původního stavu, takže najdeme spoustu knih z dětské literatury v dospělým.
0: A tam je taky důležité, že pokud teda někdo hledá knížku, tak na to může použít počítač.
1: Přesně
0: a tam
1: tak,
0: to může
1: máme tam elektronický katalog, takže si to najde buď podle názvu, nebo podle spisovatele, tak si vždycky najde. Ta knížka ho přímo odkáže, na jakém místě ho najde. Jí najde, tak buď se tam už vydá, že už to trošku místo, to prostředí nějak zná. A když neví, no tak vidí, že tam jsou knihovníci, to pozná podle cedulek, tak jde za námi nebo za kolegama a poradíme.
0: Máš nějaký tip třeba nebo trik, jak tohleto používat, to vyhledávání přes počítač?
1: No, většinou stačí třeba název knížky, tak on už to vyhledá podle názvu. A nebo když už tak jako ten člověk ví, teď to beru teda z pozice toho dítěte, že když třeba něco hledá, teď mě to napadlo, teď třeba Karla Čapka, tak ví, že to najde pod tím písmenem ČV. Toho prvního písmene, toho příjmení. Takže to už je takhle.
0: No pokud se vy, milí posluchači, chcete Romana na něco zeptat, tak volejte na číslo 800 199 199, linka je bezplatná, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Po písničce si řekneme, jestli Roman jako malý rád četl, jaké knížky si děti nejčastěji půjčují a jaké by Roman malým čtenářům doporučil. To jsem zvědavá, Romane.
1: Já taky.
0: Příjemný knihovnický večer vám zatím přeje Rašová Terka, moderatérka.

0: Když se řekne knihovna, tak se mi vybaví dětské oddělení městské knihovny v Praze, pobočka Opatov, a takový příjemný pocit, protože mně se to líbí, chodit mezi regály, dívat se, jaké všechny možné krásné dětské knížky existují. A je to i takový pocit zvědavosti nebo napětí, o čem asi ta knížka, která bude a jestli se mi bude líbit. Zkrátka, přiznám se, že jsem dospělá, ale stejně ráda čtu knížky pro děti. A v klubu Rádia Junior je právě i proto dneska se mnou knihovník Roman Solčány. Romane, tak ty si mi teďka povídal během písničky, že ty jsi nebyl vždycky v dětském oddělení, tak jak ses tam dostal?
1: Ne, nebyl jsem vždycky v dětském oddělení, pracoval jsem normálně v provozu s dospělými, vyhledával jsem knížky dospělým, povídal si s nimi. A já vždycky, když byly nějaké besedy, protože to dělali předtím kolegové, tak třeba někdo z kolegů onemocněl a říkali, hele, je domluvená třída, nechceš tam jako zaskočit? Já jsem říkal, no tak já nevím, co budu povídat. A jak jsem tam šel, pak to bylo v pořádku, v pohodě, já jsem z toho měl taky dobrý pocit. No a potom, když skvělá kolegyně z dětského oddělení Věra Ryšová odcházela do důchodu, tak se mě jen tak jako mimo řeč zeptala, jestli bych nechtěl být v dětském oddělení. No a pro mě jako být v dětském oddělení, představa, že budu v dětském oddělení, jak jsem říkal teď, to je jak pro upíra česnek, tak
0: jsem si říkal... děti, Romane, píšu to.
1: Právě. Tak jsem si říkal, no to si nedokážu vůbec představit jako v dětském oddělení. No tak jsem to pak, najednou jsem si říkal, ale tak asi to tak má být. Tak jsem to vyzkoušel a nějak mě to začalo bavit. Jinak musím říct, že v knihovně vůbec jako ve všech pobočkách dělá spoustu šikovnějších lidí, nežli jsem já, úžasných, kteří pracují s dětmi. Jo. Takže tady třeba chci pozdravit Ústředí knihovnu, chci pozdravit Koruní, jo, Na Jezerce a tak dále a tak dále.
0: Omlouvám se, nevyjmenovávají všech 44 poboček.
1: Omlouvám se, jestli na někoho zapomenu, kteří jsou ještě šikovnější a s dětma to daleko více umí. Já se pořád tak jako učím, ale přiznám se, že vlastně jako teď, jak se v tom dětském oddělení, jak tam trávím toho více času a jak už s těma dětma se znám, že vlastně jsem je znal ještě úplně, když byli malí jak z krabičky a teď už jsou větší, tak se pořád, když se vidíme, tak je to fakt takový jako příjemný setkání, že opravdu člověk, jak jsem říkal před chvilkou, nemá pocit, že je v práci, ale že je někde jako, a samozřejmě to prostředí knihovny netvoří jenom knihy, ale tvoří to vlastně i knihovníci a musím říct, že i kolegové, jo. A myslím si, že i pro čtenáře, jak tam tvoříme takovou, nechci přehánět, komunitu, by se dalo říct, jo, tak je to takový příjemný jako prostředí pro všechny. No a já v tom dětském oddělení jsem fakt jako rád a s těma dětma mě to baví si jen tak jako povídat, no. Teď to může znít zvláštně.
0: No to je skvělé, ty jsi říkal, že máte i hezkou partu, že to tam spolu všichni kamarádi, že jste třeba spolu jeli i na vodu.
1: Je to tak, jezdívali jsme, oni teda jezdívali častějc, já jsem tak byl všude všeho dvakrát, ale jezdili jsme Otavu, pak jsme byli i na Vltavě, i z jiných poboček právě to byly kolegové, takže se to tam tak jako udrželo, slavili se narozeniny, svátky, teď už teda, aby jako přena se tam dost, tak aby se furt něco neslavilo, tak se slaví jenom vždycky kulatiny. Takže pořád to na mě tak působí, opravdu, že má člověk pocit, a to je vlastně těm kolegům, jako, nemám prostě pocit, že bych chodil do zaměstnání, ale že chodím jako do druhého domova.
0: To je krásné. To myslím, že je nejhezčí, co se ti vlastně může stát v takovou práci.
1: Přesně tak. A já jsem za to moc rád. A to je vlastně kolegům, díky kolegům. No.
0: No a jaké knížky si teda děti nejčastěji půjčují, Romane? Dejme tomu, pojďme říct třeba děti do 10 let a potom nad 10 let.
1: Do 10 let. Já bych asi, jakou konkrétní knížku, já bych to asi takhle úplně neto. Já si myslím, že děti do 10 let mají rádi příběhy, kde vystupují zvířata. Jo, jak oni vlastně ještě si spoustu věcí, které se jako odehrává třeba v těch mezilidských vztazích, si lépe vlastně jako promítnou, když tam vystupují ty zvířata. Takhle to si myslím, že oni mají. Takže třeba máme tam sérii Příběhy se šťastným koncem, tak to úplně jako děti milujou. To je většinou hodně rozpučovaný. A půjčují si to právě nejenom dívky, ale i kluci. O něco starší děti, nebo od těch 10 let, tak tam už je to takový jako individuální. Tam už spíše jako je to o těch partách, opravdu, že tam vystupují ty hrdinové, mají rádi fantazii. Co mě teda překvapilo, teď trošičku jako odbočím, že vlastně Harry Potter dneska tak už znají předškoláci.
0: Vážně?
1: No vážně. Když byli děti, kteří byli vlastně předškoláci, že za rok půjdou do školy, tak se ptali, jestli máme něco o Harrym Potterovi. Já jsem na ně koukal trošku jak z jara, to jsem říkal, jo, to jo. A teď mě to tam jako vyjmenovávali i věci, které jsem neznal já. Takže já bych to asi úplně takhle jako kategorizovat, teda za mě, mluvím za sebe na Opatově, bych to úplně jako, co mají rádi děti do 10 let a od 10 let, že mi přijde, že dneska už ty děti jsou trošičku svým způsobem jinde, když takhle nad tím přemýšlím.
0: A připadá ti, že třeba děti čtou míň než dřív, jak se to tak říká, nebo vůbec?
1: Já si myslím, teda k nám tak jako beru to z pohledu toho, že to vlastně jako ty děti chodí k nám do knihovny. A chodí jich hodně. Takže já za sebe můžu říct, že jako čtou, svým způsobem čtou trošku jinak, než jsme četli my. Ale čtou. Teď je zajímavý, že i moje drahá polovička, která je učitelkou, tak vlastně říkala, protože já jsem říkal, dneska, když přijde dítě a chce jakoby knížku z doporučené četby a my ji nemáme jako knihu, tak je z toho nešťastný. Já jsem říkal, to je úplně fantastické. A ona mi říkala, že právě to je tím, že oni mají jakoby nakázáno, že musí to být kniha. Jo. Že protože říkáme, můžete si to stáhnout do čtečky nebo do počítače zdarma a oni, no, já potřebuju knihu. Tak pak máme ještě fond, kde jsou jakoby dary čtenářů, to spravuje kolega Pavel. A plus mu samozřejmě někdo z kolegů ještě takhle vypomáhá. A to máme jako ve skole, říkám, hejte, tak já se jdu podívat, jestli tam třeba, teď mě napadli Lovci mamutů, nemáme ještě jako v darech, tak mu to přinesu a oni jsou úplně šťastní, že mají tu knihu. A říkám, a tu si můžete nechat a když ji nebudete chtít, tak ji přinesete nebo ji můžete někomu dát jako dárek. A oni nám ji stejně jako, i když to byl jako dár, dostali, tak nám ji přinesou ve většině případech. To je zajímavý.
0: Tak ji přinesou zpátky.
1: Jo, tak ji přinesou zpátky.
0: A máš nějaké tipy teda, co ty by si doporučil, jaké knihy se tobě líbí, co bys doporučil právě dětem teda třeba menším do 10 let, nebo ty si říkal, že to nechceš takhle rozdělovat, ale myslím si, že přece jenom některé knihy jsou prostě pro ty starší a některé jsou pro ty menší. Vy to tam máte v tom regálu totiž takhle rozdělené.
1: Je
0: já to beru
1: tak
0: podle toho vašeho regálu, je že je tam vždycky řada do 10 let a pak nad 10 let.
1: Já třeba budu za sebe, jak já mám rád autory, tak můj nejoblíbenější autor je Roald Dahl. Takže to máme i právě jak pro ty děti do 10 let, tak i od 10 let. Takže Karlík a továrna na čokoládu, to je asi úplně takový nejstíženější. Hodně ho si myslím podle mě, tak jako píše v podobném duchu David Walliams, tak to bych taky doporučil asi z té nové prozy. A jinak klasiku Maxi Pesvík o takovém přátelství od Rudolfa Čechury, od Františka Nepila bych doporučil také knížky od spisovatele Kahouna, to jsou takový jako krásný, laskavý knížky. Astrid Lindgrenová taky, jo, Pipi dlouhá punčocha.
0: A pozor, takže Pipi dlouhou punčochu bude vysílat Rádio Junior 1. července.
1: No tak to je úžasný.
0: A potom bude vlastně 56 dní na webu Rádia Junior, takže se můžete těšit s Bárou Hrzánovou a pak ještě budeme vysílat Děti z Bulerbinu v srpnu jako četbu na pokračování úplně nově zpracovanou.
1: Tak to je výborný. To vím, že Astrid Lindgrenovou a Pipi dlouhou punčochu má ráda právě ještě kolegyně z dětského oddělení, taká její oblíbená postava.
0: Ano, moje taky to je oblíbená.
1: Tak to byste si rozuměli.
0: Tak my si dáme písničku Supernova a potom si budeme dál povídat. Zeptám se třeba na to, co se děje, když někdo ztratí knihu jako my třeba.

Krásný večer, je 19 hodina 28 minutek, posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska je to o knihovnách a napsala nám Karolínka. A nesedí u...

0: ano, jako dělaný.
1: Nějaký level další, ještě byste měli vymyslet. Jako
0: potom musíme něco takového promyslet ještě.
1: Pro ty čtenáře, kteří toho přečtou vážně hodně, jenomže to vy nezjistíte, jestli někdo si to jenom pučí a jestli to přečte nebo nepřečte, že jo?
0: To nezjistíme, ale tak není to nějaká soutěž, nebo jakože, že musí takhle to přečíst a pak nám o tom poreferovat. To ne, ale musím říct, že děti čtou, jak se říká, že nečtou, nedokážu to posoudit. Já prostě si stojím za tím, že prostě děti čtou svým způsobem jinak a čtou. Děti mají rádi napětí, mají rádi dobrodružství, pořád to prostě v dětech je, tak jako to bylo třeba i za mě. A myslím si, že ty děti jsou, já nechci přehánět, ale přijde mi, že jsou stejní, jako jsme byli my.
1: No počkej, a my se musíme vrátit k tomu zákulisí.
0: Dobrá.
1: K té mojí otázce, co se vlastně děje, když někdo ztratí tu knížku, nebo když ji někdo zničí třeba. Stalo se to někdy, že třeba někdo přišel s tou knihou, která byla úplně nějak rozcupovaná. Jako nám se třeba doma stalo, že nám to okousal králík, tu knížku. A co se pak děje dál? Přiznávají se k tomu lidi?
0: Stává se to. Někdy se k tomu nepřiznají a jenom tu knihu odloží a jdou pryč. Protože teď je to tak, to jsem asi nezmiňoval, že vlastně dneska už si čtenáři můžou půjčovat a vracet sami, jo, v knihovnách. Takže oni už tam můžou nechat i tu poškozenou knihu, ale samozřejmě my, když to potom přebíráme, tak vidíme, že ta kniha je nějak poškozená, tak se potom ozveme tomu čtenáři. Ale k té otázce, když někdo přijde, že ta kniha je poškozená, že třeba okousaná od králíčka nebo od psa okousaná, tak pak se to řeší tak, úplně v pohodě, nic se neděje. Myslím si, že se to prostě stává. Že se to stává, ne často, ale stává. Tak jenom se potom to vyřeší tak, že se potom buď koupí stejná knížka, která je poškozená, ale potom se ještě zaplatí takový nějaký poplatek jako za knihovnické zpracování. Tu cenu tady nechci ještě říkat, protože to tak úplně přesně nevím, ale není to nějak vysoká, extrémně velká částka. Ale pokud můžu takhle v rozhlase říct, pokud se vám to holky a kluci, ale i milí rodičové stane, tak se nebojte, přijďte a normálně se přiznejte, že se vám tohle stalo a už se to pak jako vyřeší úplně v klidu.
1: Já se teda přiznám, že mně se stalo, my máme půjčenou knížku Ovečka Sean, Farma hledá superstar. A už jsem se teda přiznala, že ji jako nemáme a ještě se mi povedlo, že jeden pan knihovník mi to jako prodloužil navíc, že člověk si to může prodloužit jednou, že jo,
0: ano,
1: že to je na 30 dní si to půjčím, pak si to prodloužím na dalších 30 dní.
0: Ano.
1: A on mi to prodloužil jako nějak bonusově.
0: Ano.
1: Ale zítra teda už ji musím jako vrátit a nemám ji.
0: Tak přijďte k nám.
1: Že přijdu.
0: A budu se těšit, určitě se tam uvidíme. A já myslím, že to bude v pohodě.
1: No tak budu to muset zaplatit, že jo, předpokládám
0: jo,
1: tu knížku.
0: Jo, nějaká částka tam se jako platí, taková menší. Já nechci říkat pokuta, no, je to prostě takový poplatek za to poškození.
1: Samozřejmě mě to mrzí, ale hledala jsem ji všude a nemůžu ji najít. A tak už někdo taky psal z dětí, že se jim to stalo, tak jsem ráda, že v tom nejsem sama. Stává se to často nebo moc ne?
0: Holky a kluci, stává se to. Za sebe mohu říct, že se to nestává zas tak moc často, ale sem tam prostě někdy k tomu dojde. Takže rozhodně nemějte strach, přijďte, přiznejte se. Je to polehčující okolnost.
1: No a Romane, co jako knihovník nesnášíš? Je něco, co prostě nemáš rád, když děti nebo dospělí v knihovně dělají?
0: To je otázka. Nesnáším. No, nemyslím si, že to je jako by, že nesnáším, nemám rád. Asi možná, když kolikrát se stane, že děti mají pocit, že to je jako velký hřiště a začnou tam běhat a vyndavat a vytahovat a házet knihama po sobě, což se už několikrát stalo. Tak to jako zakročím, ale pozor, nekřičím na děti, ani je nesním. Spíš tak jako vykomunikujem to i s rodiči, když jsou tam. Nebo když je třeba beseda a někdo z rodičů začne telefonovat a řekne, hele, já jsem v knihovně, teď nemůžu, no ale tak mi to pověz, to se taky někdy stalo.
1: To by mě teda taky naštvalo.
0: Ale tak člověk se snaží tak nějak jako rozumně to říct. No možná, že třeba teďko poslouchá někdo z rodičů, když jsem třeba i s dětma tam jako říká, helejte, tohle není naskákání nebo tak, tak vězte, pokud nás posloucháte a stalo se to na Opatově, že to nebylo myšleno zlé. Vždycky se snažím jako to nějak jako vykomunikovat, vysvětlit jim to, že to třeba tohle není naskákání, že kolikrát se to i proděravělo z toho, tak ať na to neskáká, že to je spíš jako naležení. A nebo když tam běhají a některé děti si čtou

0: a vidím, že to těm dětem jako je nepříjemný, tak jenom přijdu, když tam běhají děti a už moc jako křičej, tak jim to jako vysvětlím. Někdy to ty děti pochopí, někdy to pochopí, taky se stane, že to třeba nepochopí. Taky se to párkrát stalo. Ale když jsou tam ty rodiče, tak to s nima tak nějak jako vykomunikujeme úplně v pohodě.
1: No a co tě na té tvojí práci nejvíc baví?
0: Co mě na té práci baví, protože už jsem tam opravdu dlouho, je nejenom to, že jsou tam skvělí kolegové, ale jsou tam samozřejmě i ty čtenáři, tím, že vlastně už je znám hodně dlouho, ale když to... Já nevím, možná, že to je něco, co si tím kompenzuju, ale mám pocit, jako když to má nějaký smysl, ta práce pro mě, no. Že opravdu... Jsem opravdu rád, teď to možná zní divně, ale opravdu to tak je, že mám vždycky jako dobrý pocit, když člověk odchází s takovým jako příjemným pocitem, že něco našel, něco jsme mu i my jako dokázali vyhledat, nebo i poděkuje za služby Městské knihovny. Tak to je vždycky takový jako pocit pro mě, že ta práce má nějakým způsobem smysl. No. Tohleto, no, nějak mě to jako nabíjí.
1: Určitě to má smysl. A mě by zajímalo, jestli ty máš vůbec čas ve své práci číst ty knížky dětské, jestli se tam najde nějaké okno nebo chvilka, kdy si máš čas to přečíst a kolik dětských knih si třeba přečetl v poslední době.
0: Mám kolegy, kteří pravidelně čtou dětské knihy. Kolegové z našeho obvodu tam určitě. Já zas tak úplně, jakože bych šel a ještě si třeba četl doma nebo v práci, protože já většinou mívám od úterý do pátku besedy, teda mívám je jenom dvakrát týdně, takhle, jo. Ale kolikrát tam jako není úplně čas jako si číst, jo, k tomu vyřizujeme nějakou poštu, sem tam ještě rovnáme knihy, nebo opravdu to je, aspoň to je naší, protože my jsme taková větší pobočka, tak tam není úplně čas si číst. A někdy jako, že bych přišel domů a četl si to, taky na to úplně není čas. A kolik jsem přečetl dětských knih. Já mám rád jako vtipné knížky, mám rád opravdu knihy, kde je takový humor, by se dal říct, který mě nejvíc sedí. Teď jsem přečetl, to je knížka od Neil Gaimana a byla na doporučení mého dobrého kolegy a kamaráda, který už teda v knihovně nepracuje, tam pracoval v knihovně na Jezerce a to bylo od Neil Gaimana a tu doporučuji vřele holkám a klukům, kteří moc nečtou, tak je to knížka, která vás opravdu chytí. A to je od Neil Gaimana a ta knížka se jmenuje Na neštěstí nemáme doma mléko. A to je to, co se stane, když táta zůstane se synem doma sám, protože maminka odejde na služební cestu. Dá jim papír, co všechno mají doma udělat. Že nemají splachovat záchod ve druhém patře. Že mají vyklidit, vytřít, nakoupit a hlavně, že doma už došlo mléko. Už je tam opravdu jenom trochu. A ten syn tátovi říká, no, tak já za chvilku to mléko dopiju a co až nebudeme mít mléko? Říká, no, tak ještě ten táta mu říká, no, tak potom dojdu koupit, no ale já ho za chvilku dopiju a nebudeme mít co pít. No tak ten táta teda je nucen jít koupit jenom za roh jedno mléko. A pak se ten táta několik hodin nevrací. A až když se po těch několika hodin vrátí domů, tak ten vyděšený syn se ho ptá, co se stalo, kde byl tak dlouho, když šel koupit obyčejné mléko. A ten táta mu povídá, co všechno se mu přihodil. Velice tuhle knížku doporučuji.
1: Doporučuje knihovník Roman Solčány z Městské knihovny v Praze na pobočce Opatov. My si dáme písničku a pak si budeme dál povídat o tom, co děláte na těch programech pro školy třeba, jak ty besedy vypadají. Hey.

0: Hate Me v klubu Rádia Junior. Dnešním hostem je knihovník Roman Sulčány z dětského oddělení Městské knihovny v Praze z pobočky Opatov. Romane, a ty máš na starosti i takové besedy, jak už si to několikrát zmínil, nebo prostě programy pro školy. A bývá o ně tak velký zájem. Já se přiznám, že jsem totiž jednou byla v knihovně, když ti volali ty paní učitelky, já jsem to slyšela.
1: Ne, ne.
0: A paní učitelky prostě volali a jako ty jsi jim říkal, no už jako bohužel už to máme plný, tak prostě oni nemají šanci se vůbec k vám dostat, tak kdy mají ty paní učitelky zavolat a co se na těch programech teda tak skvělého děje?
1: Nevím, co se tam tak úplně skvělého děje, to spíš by měli posoudit paní učitelky plus jejich děti, plus děti samozřejmě z té třídy. Nicméně, oni si už volají vlastně ten poslední týden srpnu, kde je takový ten přípravný týden a to se jako telefony netrhnou, ani furt návštěvy a je to vlastně do prvního pololetí úplně plný. A už se stalo, že my už jsme to úplně přetáhli a bylo to až do druhého pololetí. Takže na začátku září, jestli to byl ten první nebo druhý týden září, my už jsme to vlastně měli úplně plný. Jo. A já většinou mám trošku starší děti, ale většinou se to ozvou teda paní učitelky z toho prvního stupně, takže to je na nejvýš čtvrtá třída, maximálně pátá, i když já bych rád, kdyby to byl třeba i tímto samozřejmě zvu, aby to byli učitelé z druhého stupně, klidně. A vlastně Dana, jako kolegyně z dětského, tak tam má ty předškoláky, mateřskou školku a prvňáky. Já mám spíš od té druhé třídy, ale taky občas jako mám prvňáky. No a já třeba s nima dělám staré pověsti české nebo staré řecké báje a pověsti. Děláme dobrodružnou literaturu. Jsou tam ještě nebo putování do pohádky. Takový jakoby divadelní představení částečně. No a dělám to vždycky ty představení a myslím si, že to dělají i kolegové na jiných pobočkách vždycky formou takových jako různých improher, že si zahrajeme vlastně i ty postavy z té historie. Takže si tam zvolíme třeba Libuši, máme tam praotce Kroka, jeho dcery. A v těch starých řeckých bájích si vlastně jakoby poznáváme bohy, kde vlastně byli a tak a hrajeme ty postavy. Tak to je takový, jako, že si myslím, že si jako u toho děti i zablbnou trošku, že to není jenom, že by seděli a já povídal a představoval jim nějaký věci, ale jednou se mi stalo to na sebe prázdnu, že jsme hráli takovýhle věci, povídal jsem a pak jeden kluk se přihlásil a já říkám, no a co by si chtěl říct? On říká, když si už budeme půjčovat. To se mi líbilo.
0: No ale myslím si, že ty programy jsou určitě skvělé, že se děti můžou zapojit. Mě zajímá, ale co vlastně ta knihovna, kromě toho, že si teda můžou půjčit děti knížku nebo se takhle zapojit v té vaší besedě, co ta knihovna dětem ještě dalšího nabízí? Přece to je takový prostor pro další aktivity.
1: Máme tam mladé naše kolegyně, které třeba ještě ukazují virtuální realitu. Takže si tam děti můžou zkusit, jaké to být ve virtuální realitě. Nejenom ve virtuální realitě s knihou, ale i v té virtuální realitě. Pak tam máme i pro starší čtenáře takovou digitální poradnu, jak třeba s mobily. Funguje tam u nás pravidelně a velmi dobře ve spolupráci s městskou částí Praha 11. Tam fungují kurzy češtiny pro cizince i pro děti. Je tam i doučování. Takže když si žáci nevědí rady zdarma, můžou přijít a tam jim vlastně z neziskové organizace poradí a doučí je v nějakém předmětu nebo látce, ve kterých si ty děti úplně nevědí rady.
0: Takže máš věci. Prosím tě, Romane, nějaký vzkaz na závěr, protože my už se budeme bohužel muset pomaličku loučit, tak co bys dětem chtěl říct takhle jako knihovník?
1: No, že všechny zdravím moc, že určitě ať se nebojí chodit do knihovny, je to zajímavý prostor, i když to říkám já jako knihovník, ať se nebojí se nás na cokoliv zeptat, když není doba krmení, tak nikdo nikoho nesní a že samozřejmě rádi každému pomůžeme a vyjdeme vždycky vstříc. Když bude něco potřebovat, vědět, kvůli něčemu se trápit třeba, že nemůže něco najít, něco ve škole, tak my mu vždycky poradíme. A dost si takhle s těma čtenářema i povídáme, tak osobnějc.
0: A ty jsi mi říkal, že dokonce tě i děti objali, viď, někdy, když přišli.
1: Ano, to jsem byl rád, aspoň mě dneska nevyschla mícha, jak se říká, že tam je ten to obětí. Tak to bylo moc hezký, protože jsme měli divadelní představení, přišlo tam divadlo Krab, tak tam měli pro děti právě představení v odpoledních hodinách a děti, jak už mě znali, tak mě prostě odběli, no. Neříkám, že všechny, teda jo, to bych hlal, ale některé mě objali, tak to bylo moc hezký. To bylo moc fajn.
0: Romane, já ti moc děkuji, že jsi přišel do klubu Rádia Junior.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Já bych si povídala ještě dlouho, ale bohužel tlačí nás čas, takže to byl Roman Solčány z Městské knihovny v Praze z pobočky Opatov. Romane, ať máš spoustu spokojených čtenářů, čtenářek a měj se krásně, ahoj.
1: Moc děkuji a děkuji za pozvání a všem přeju hezký zbytek dne a vůbec, ať se mají fajn.
0: Loučí se Rašová Terka, moderatérka, ahoj.
1: Ahoj.

Dobrý večer, děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Jestli pak víte, v jakém sportu hráči bojují o šišku? Správně, je to rugby. Smrková šiška z dnešní pohádky by si moc ráda vyzkoušela, jaké to je být šiškou rugbyovou. Bude opravdu šťastná, když se jí přání splní? O tom už se dozvíte v dnešní pohádce s názvem Ohudrající šišce a kouzelném zajíci.

0: Dobrý večer, děti. Být šiška není žádná výhra, to si teda pište. Celý den musím viset na stromě. Nejhorší je, že na něm musím viset i v noci. Zoufale se nudím. Jediným rozptýlením pro mě je, když zafučí vítr a já se můžu aspoň trochu pohoupat. Šišatost není, kdo ví, jaká prima vlastnost. No schválně si to zkuste a řekněte si, jsem šišatý. To je, jako byste rovnou řekli, jsem divný, nesouměrný, nepěkný. Žádný krásný pravidelný kruh nebo čtverec, nebo aspoň kosočtverec, nic. Když o někom řeknete, že má místo hlavy šišku, tak mu to radost určitě neudělá. Spíš si koledujete o to, že po té své šišce dostanete. Jo, jediná šiška, která má šmrnc, je na úrovni, je slavná, prostě parádní, to je šiška rugbyová. Na jejím místě bych si užívala velké zápasy plné vzrušujících akcí před zaplněnými tribunami a diváci by řičeli nadšením, jakmile by mě některý z hráčů položil do brankoviště. Ale takhle visím tu jak sepraná fusekle a za celý den jsem neviděla ani živáčka. Hele, tamhle jde aspoň zajíc. Těpic zajíci, zdravím ho.
1: Těpéro šiško,
0: odpovídá. Nemůžu si pomoct, ale při slově šiško se podle mě ten ušák trochu uchechtnul. Jak se máš? Ptám se ho, abych si ukrátila dlouhou chvíli.
1: My, kouzelní zajíci, se máme vlastně vždycky prima,
0: odpovídá rozverně.
1: A že jsem dnes ve velmi dobrém rozmaru, splním ti tři přání.
0: Chvíli mi trvá, než mi to dojde. Kouzelného zajíce totiž nepotkávám každý den. Ať visím, jestli se mi tohle nezdá, uklouzne mi a hned toho zalituji. Zajíc se zazubí.
1: Musím tě upozornit, že se ti to nezdá a že už visíš, takže si správně vyplácala jedno přání,
0: praví potutelně.
1: No tak, přej si něco pořádného.
0: Jasně, jasně. V tom případě chci být rugbyová šiška, vyhrknu. A ryč. Najednou mě někdo drží v náručí a obrovskou rychlostí se mnou utíká mezi hromotluky, kteří se po mně natahují a snaží se mě zmocnit. Někdo do nás narazil, to byla rána. A hned po něm někdo další. Vidím kolem sebe svalovce v dresech a kopačkách. Někteří mají helmy a perou se o mě. To je opravdové rugby. Díky ty, můj zajíci ušatej. Tisíceré díky. Nikdy ti to nezapomenu. Běžíme dál. Už se těším, až budeme v brankovišti a položíme pětku. To je v rugby něco jako gól, ale platí rovnou za 5 bodů. Představuju si, jak bude celý stadion řičet nadšením, když v tom přišla skládka. Teda, ne, že by k nám dorazilo nějaké smradlavé smetí, jen do toho kolohnáta, který se mnou utíkal, někdo naboural tak silně, že ho složil na zem, sletěl přímo na mě. To je ale tíha. A na něj skočil další a další, co šílí, vždyť mě rozmačkají. Rugby je vůbec plné legračních výrazů. Rozhodčí může například hráčům nařídit, aby postavili mlýn. No, určitě si nepotřebují namlít mouku. Prosím pěkně, mlýn je rozehrávka po přerušení hry, když se hráči obou týmů do sebe zaklíní a jedni druhé se snaží přetlačit a získat šišku, která se jim plete pod nohama. Proto je taky na hřišti mlynář. Nepoznáte ho podle čepice a fajfky. Na hlavě mívá helmu a v puse leda tak chránič zubů. Říká se mu tak, poněvadž tyhle mlýnice řídí. Přitom bývá podpírán 2 pilíři. Tedy hráči pořádně svalnatými, kteří toho hodně ustojí. Po stranách pak navíc tlačí rváčci. To víte, ti se moc rádi rvou. A vzadu je všechny sváže vazač. No, konečně mě někdo z té mely vytáhl.
1: Do ruky mě bere jakýsi další valibuk a rozeběhne se se mnou stejným fofrem jako ten první. Kličkuje, uhýbá proti hráčům a funí u toho jak koza v kopřivách. Když už nemůže, přihraje mě jinému svému spoluhráči. Ten pro změnu funí jako divočák v oraništi a peláší se mnou hlava nehlava kupředu za hlasité hořevu diváků. Jedni křičí běž, zatímco druzí volají sejměte ho, hotový blázinec. Až se mi z toho všeho motá šiška. Na fňukání ovšem není čas, blížíme se k brankovišti. Hráč, co se mnou běží, už je blízko. Odráží se, skáče a já s ním. Ne, já nesním, já bdím. Oba padáme, já jako první. Na mě se kácí ten pořízek, a to z velké výšky a celou svou vahou. Radši nechci vědět, kolik váží. Tým, který položil pětku, se divoce raduje a oslavuje. Snad mi teď dají všichni chvíli pokoj. To tak, ani omylem. Už si mě bere do ruky kopáč a že prý mě jde prokopnout. No to mi chybělo, prokopnutá šiška, to bude můj konec. Z řečí kolem jsem sice pochopila, že prokopnout znamená kopnout do háčka neboli do rugbyové branky, která vypadá jako písmeno H, prostě dát gól, ale to je prášť jako úhoď. Tenhle neurvalec mě určitě pořádně nakopne a na to teda nejsem vůbec zvědavá. No a než jsem se vzpamatovala, kopáč se rozeběhl a vší silou mě načutnul, až se mi zatmělo před očima. Teď už toho mám tak akorát dost. Pomoc, já chci zpátky k sobě na strom. Být zase šiška smrková, zaječela jsem. A v tom se houpu zpátky na větvi. Těpic, šiško, tak jaký to bylo? Ptá se potutelně zajíc. Příšerný, pěkně děkuju. Rádo se stalo, culí se ten ušatec. Jediný, co si teď přeju, je zůstat tady na stromě a mít svůj svatý klid. Říkám mu nasupeně. No, sice už ti žádný přání nezbylo, ale to se dá hravě zařídit. Podívej, vždyť ty se vlastně vůbec nemáš tak špatně, povídá zajíc. Teda, určitě se máš líp než třeba šišky s mákem. Přesně tak. Nebo šiška chleba, povídám já. Nebo šiška salámu, přisadí si on. To je teda fakt. Na tyhle šišky přece dřív nebo později někdo vezme nůž, nakrájí si je a sní. Ale teď už žádné krmení. Všichni ať si pěkně sní leda tak své sny, jako se to chystám udělat právě teď já. Takže si přeju, ať se všem něco hezkého zdá. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující pohádka nás zavede na ostrov uprostřed oceánu, kde žije král Tygr. Ve dne člověk, v noci šelma. Právě jemu se zachtělo zmocnit se překrásné Andalusii. Pohádku Andalusii princezna z Perly napsal Vratislav Šťovíček, režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Otakar Brousek starší, Tomáš Pavelka, David Novotný a další. Natočeno v roce 2004.

0: Kam plujeme, otče? Už 30 dní a nocí míří příď našeho člunu k dalekému obzoru a pořád nejsme u cíle.
1: Buď trpělivý, mamane.
0: 3 dny jsem nejedl a nepil. V konvici je ještě hlt vody, v kotlíku poslední hrstka rýže a nesmím se jich dotknout.
1: I já mám hlad a žízeň.
0: Opustili jsme domov pro jednu jedinou perlu.
1: Nejkrásnější perlu, jakou kdy spatřilo lidské oko.
0: Jak víš, kde se skrývá? Jak víš, že vůbec je?
1: Vím to, mamane.
0: A co, když je to jen sen starého lovce perel?
1: Ne.
0: Ale já mám taky svůj sen.
1: Já vím, synáčku, já vím.
0: Zdává se mi o mamince. O matce se mi zdá, otče. O ženě, kterou jsem nepoznal. Kde je? Kam se poděla? Proč o ní nikdy nemluvíš?
2: Sevři kormidlo, mamane, žene se bouře.
3: Bouře z čistého nebe? Co se to děje?
2: Pozor, mamane, padá stěžeň.
1: Ach, tu rozerval vichr.
3: Tatínku, vlna nás zvedá vysoko k nebi. Bohové, to není vlna, je to démon.
4: To jsem já, Patira Diavane, pán mořské bouře. Kdo ve zlém připlouvá, ať se má na pozoru.
2: Znešený duchu moří, pane míru i zkázy, to jsem já, Janko, starý lovec perel, otec mamana. Přinášíme ti ty nejvzácnější dary na světě. Mají cenu našich životů.
4: Poznávám tě, Janko. Býval si častým hostem v mé vodní říši. Hodně si zestál. Dobrá, pochlub se svými dary. Čekám.
2: Mamane, obětuj moři poslední kapku pitné vody a poslední hrstku rýže.
3: Tatínku!
2: Zapřísahám tě, mamane. Poslechni mě.
3: Nelítostní pane mořských bouří. Vezmi si tedy to nejdražší, co máme. Dávám ti darem naše životy. Nasyť se jimi.
4: Dobře jsi učinil, synu lovce perel. Tvůj dar mě usmířil. Jste polin. Polin.
0: Byl to jen sen, otče. Na nebi září hvězdy. A moře je najednou mírné a tiché.
2: Podívej, země na obzoru.
0: Ne, není to sen. Jsme zachráněni. Vidím palmové stromy v záři vycházejícího slunce.
2: To není slunce, mamane. Teprve se schyluje k půlnoci. To dodaleka září opuštěný palác vládce ostrovní říše. Jsme u cíle, chlapče. Dopluli jsme k ostrovu krále Tigra. Ale než vyjde slunce, povím ti jeden podivný příběh. Chceš?
0: Veselý nebo smutný?
2: To záleží na tobě. O jeho konci rozhodneš sám. Poslouchej. Kdysi dávno žil tam na tom ostrově v prosté bambusové chýši proslulý lovec perel jménem Sitor se svou milovanou ženou Rini. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Brzy po svatbě Sitorovu ženu uštkl jedovatý štír a jednoho smutného dne zavřela oči navěky. Zanechala osamělému muži k starostem i radostem malého synáčka Janto.
0: Jmenoval se jako ty.
2: No, osud spřádá podivné náhody, ale teď už mě neruš. Sitor byl moudrý muž a nejlepší lovec perel z celé ostrovní říše. Vychovával synka v úctě k bohům a lidem. Když Janto povyrostl, naučil ho potápět se hluboko ke dnu pro lastury v kterých se ukrývaly nádherné duhové perly.
5: Vstávej, Lenochu, vstávej, synáčku Janto. Slunce se už dávno brouzdá v nebeských mělčinách a mně se na ohni připaluje gulé.
6: Ještě chvilenku, tatínku Sitore. Jen co se třikrát protáhnu.
5: Hybaj, ospalče. Zapomněl jsi na svůj slavný den?
6: Den jako den. I za ním zapadne slunce a už zítra se stane včerejškem.
5: Můj ty světe. Dnes přece slavíš svůj velký Harry Natal, den svých narozenin. Jsi dospělý, Janto.
6: Já, hlupák, málem jsem všechno zaspal.
5: Abych pravdu řekl, ani nevím, mám-li být smutný nebo pyšný, že se můj synáček stane mužem. Už nikdy víc nebudeš smět plakat, Janto. Ani kdyby ti srdce pukalo hořem. A já už tě nikdy víc nebudu moci nazvat synáčkem. Nesluší se tak říkat mužům. To smějí jen matky.
6: Nezlob se na mě, tatínku.
5: Konec řečí. Protři si oči rosou, já zatím přichystám člun. Za chvíli vyplujeme do Azurové zátoky, kde tě podle dávných zvyků čeká velká zkouška odvahy. Když obstojíš, budeš smět vyslovit své nejtajnější přání a bohové tě vyslyší.

0: Jsme na místě, Janto. Pod námi je největší hlubina, jakou znám. Ještě nikdo se nedokázal ponořit na její dno.
1: Ani ty ne?
0: Ani já, synku. Mnoho statečných lovců perel se o to pokoušelo. Ale nejednoho z nich moře navždy pohltilo. Říká se, že se tu v hlubinách skrývá nejvzácnější perla. A tu perlu přistřeží krvelačný žralok.
1: Neleknu se zubatých ryb. Půjč mi svůj stříbrný krys a uvidíš. Jestli tu moře má nějaké dno, ponořím se až k němu.
0: Za muže nemluví ústa, ale činy. Zde je má dýka.
1: Slyšel jsi, otče? Tygří hlas?
0: Pán džungle. Zřídka, kdy vychází na loveckou stezku za bílého dne.
1: Zní to skoro jako lidský pláč?
0: Máš pravdu. Tak naříká pán našeho ostrova Rádža z tygří tváří. Však víš, co se říká. Zaprodal prý duši démonům džungle a noc co noc se teď proměňuje v pruhovanou šelmu. Ten nářek k nám zavál vítr z jeho zlatého paláce.
2: Co je ti, králi? Co je ti, můj nejdražší synu?
3: Ptáš se. Věčně se jen ptáš, matko. Nevidíš snad mou tvář? Je celá zarostlá zvířecí srstí a z rozšklebených pisků se na tebe temní krvavé zuby šelmy. Podívej se mi do očí. Do tygřích očí se díváš, matko. Víš, kdo jsem? Rádža rádžů. Nejmocnější mezi všemi. To já za úplňku měsíce vlastníma rukama zabil krále stínů, krutého tygra Harimau, a napil se jeho krve. Neskrotná moc a síla pak vstoupila do mého srdce. Jsem to já, slyšíte mě všichni? Král světla i divoké noční džungle! Ty se mě bojíš, maminko?
2: Ne, je mi tě líto. Usedl si po svém otci na posvátný trůn králů světla a svobodných lidí. Nebylo na světě šťastnější ostrovní říše. Poddaní tě milovali, mocní tě uctívali. Proč? Proč jsi chtěl ovládnout i džungli?
3: Vykloň se z okna. Vidíš? Člověk podobný stromu, strom podobný člověku. Jeho se ptej. On byl můj rádce.
2: Rádce? Spíš zrádce. Nevlastní bratr tvého zesnulého otce. Vždyť víš, že se chystal otrávit vladaře a zmocnit se trůnu. Že zabil hadího prince, aby z jeho zubů získal smrtelný jed. Jak jen si mu mohl naslouchat?
3: Mlč už, matko. Ještě dnes slýchám, jak se mi jeho šelestivé listí vemlouval do snů.
4: Stín se dlouží.

0: zmocni sa nad ní vlády, zabíte Grárimou, napij se, jeho krve.
1: Ten prokletý hlas, co jsem to jen udělal, matko? Řekni, co mi dokáže vrátit lidskou podobu? Mé ztracené lidské srdce?
2: Láska. Snad jenom láska.
3: Jsem noční šelma, král tygr, lidská zrůda. Odejdi. Odejdi.
1: Odpusť, maminko.
4: Přestaň už naslouchat tygřímu nářku, otče. Jsem připraven.
5: Jako bych zahlédl žraločí ploutev.
4: Co se zdá, je sen?
5: Mám o tebe strach.
4: Ty? Sám si mě učil, že muž se nesmí bát. Života ani smrti.
5: Máš pravdu, Janto. Odpust mi tu chvilku slabosti. Jestli se mi navrátíš z hlubin, nebudeš už dítětem. Jdi. Mocný pane příbojů, vichřica bouří, vzmešený duchu patera Djavané, svěřuji do tvé ochrany a přízně svého jediného syna Janto. Dopřej mu šťastný návrat z hlubiny. Mluvím já, Sitor, lovec perel z Azurové zátoky. Neslyším tvůj hlas, pane, ale snad má pokorná prosba přece jen dolétla až do tvé říše. Janto, synáčku, si v moři už příliš dlouho. Vrať se. Prosím tě, vrať se, než ti dojde dech. Nic. Jen ticho. Strašné ticho.
6: Strážce podmorských hlubin, mocný patyra Djavané, slituj se nad mým jediným synem. Vezmi si za něj můj život. Slyšíš?
5: Co je to? Jakoby se pod hladinou myhlo bílé žraločí břicho. Vlny se divoce rozbouřily. Voda se barví.
6: Janto!
5: Janto!

0: Nevidím tvé slzy, otče. Muži nesmějí plakat, i kdyby jim žalem pukalo srdce. Vzpomínáš?
1: Janto, synáčku.
0: Neslyším tvá slova, tatínku. Tvůj Janto už není chlapcem, je mužem. Zahnal jsem dýkou zubatou rybu, strážce Perly. Podívej, co nesu.
1: Lastura. Největší lastura, jakou jsem kdy spatřil. Uvnitř se jistě skrývá nejkrásnější perla. Tvá perla.
0: Umírám zvědavostí. Rozevřeme ji, otče, hned?
1: Ne, Janto. Není dobré otvírat lastury perlorodek na moři. Vzalo by si své poklady zpátky.
0: Stará pověra lovců perel, tatínku. Ale jak myslíš? Napnu plachtu a rozletíme se k pobřeží.

0: Konečně jsme doma. Teď můžeš bez obav otevřít lasturu.
1: Ne, tatínku. Vylovil jsem ji na tvoji počest. Sám ji otevři.
0: Jsi dobrý syn, Janto. Podej mi krys.
1: Oh. S ním, otče. Ta nádherná perla uvnitř se proměnila v ženu. Je to snad bohyně. Mořská víla.
0: Kdo jsi, vzmyšená?
2: Jsem princezna Andalusie, sirotek moří. Má matka, nebeská duha, uronila slzičku radosti nad krásou rozkvetlých orchidejí. Ta slza skanula na dno nejhlubšího moře a změnila se v perlu. Ta perla, to jsem já. Vzešla jsem z moře, ale zrodilo mě nebe.
0: Podivný příběh, princezno. Ale nesluší se, aby žena urozeného rodu klečela u nohou starého lovce perel. Vstáň a pověz, jaký byl tvůj další osud.
2: Když jsem dopadla na dno, vrhl se po mně zlý mořský čaroděj v podobě zubaté ryby a chtěl se mě zmocnit. Ale vznešený Patiradjavane, dobrý duch hlubin, mě ukryl do zářící lastury. Celé věky jsem čekala na toho, kdo mě osvobodí, ale nikdo nepřicházel.
0: Co tvá matka?
2: Má matka. Rozplynula se v dešti. Jsem na světě sama. Patřím teď tomu, kdo mě vylovil z mořských hlubin. Patřím tobě, starče.
0: Nebyl jsem to já. To Janto, můj syn, se pro tebe ponořil do říše žraločího kouzelníka, zahnal ho stříbrným krysem a vynesl tvou lasturu ven.
2: Máš krásného syna, starče. Vždyť on se červená. Rudne jako rybky, které dovedou měnit barvu. Je tak roztomilý. Smím mu být sestrou.
0: Pokud si ochutná smířit se s prostým životem lovců perel, staň se mou dcerou a jeho milovanou sestrou.
2: Díky, dobří lidé.
1: Ne, otče.
0: Co je to s tebou, Janto? Nevidíš, jak je osamělá?
1: Nechci.
0: Zklamal jsi mě, synu.
1: Nechci ji za sestru. Je krásná. Čistá jako mořská pěna a něžná jako poupě orchideje. Myslím, že jsem se zamiloval, tatínku.
0: Proč to říkáš mně, Janto? Utopil jsi snad odvahu v moři?
1: Dnes je můj slavný den. Stal jsem se dospělým mužem a mám před bohy právo vyslovit nahlas přání. Andalusí, princezno z perly, buď mojí ženou.
2: Co se to se mnou děje? Něco mi zpívá v srdci.
1: A mně v duši vychází slunce.
0: Bohové s vámi. Žijte šťastně.
3: Žili šťastně. Princezna z perly snadno uvykla prostému životu ostrovanou. Jejich dny byly plné radosti a lásky. Když se starý otec se synem potápěli na mořské dno pro lastury s duhovými perlami, sedávala Andalusí na pobřeží. Marně ale mladý Janto přemlouval svou krásnou ženu, aby s ním vyplula na širé moře.
1: Andalusí, má lásko, vydej se s námi po cestách větru a toulavých vln. Poznáš, jak je to krásné?
2: Ne, můj drahý Janto, nepřemluvej mě. Unikla jsem z moci mořského kouzelníka. Ale kdyby jen jedna jediná kapka mořské vody skropila mé tělo, proměnila bych se zase v perlu.
3: Janto už nenaléhal, uvěřil jí. Jednoho večera se v chýši ozval tichonký pláč. Ale nebyl to pláč bolesti ani smutku. Bylo to plaché zajíknutí, jakým se světu ohlašuje bezbrané lidské mládě.
2: Janto, Můj drahý, dávám ti nebeský dar za tvou lásku a něhu. Vezmi jej do náruče. Pochovej na loktech svého malého chlapce. A ty mu požehnej, můj dobrý starý otče.
3: Jejich štěstí nebralo konce. Ale pak jednoho rána zaznělo na stezkách džungle...
4: Přichází Ráča!
5: Ráča přichází!
0: Honem, Andalusí, schovej se s chlapečkem v nejtemnějším koutku chýše. Jsi příliš krásná pro královy mlsné tygří oči. A ty, Janto, přichystej perly.
4: Klaňte se, králi!
0: Ať tvoje kroky věnčí čest a sláva. Vznešený vládče.
1: Ať bohové žehnají tobě i tvému lidu. Králi slunečních dní.
6: Tvůj syn se nevyzná v dobrých mravech, lovče Perel. Proč tak vyjeveně civí do mé tváře?
0: Sklop oči k zemi, Janto.
6: Nevíš snad, že jsem králem i nočních stínů?
0: Odpusť mu, pane. Je mladý. Jen z dychtivého obdivu se osmělil na tebe pohlédnout.
6: Měl bys být mým vyslancem, lovče Perel. Tvůj jazyk dovede snášet sladký med lépe než divoké včely. No dobrá, odpouštím mu. Je to ještě chlapec.
1: Jsem mužem, králi. Nosím už za pasem stříbrný krys předků.
6: Tvé štěně se mi líbí, starče. Dovede štěkat.
1: Nedovolím.
0: Janto.
6: Dost řečí. Vy dva ukažte králi své úlovky. Přálo vám štěstí?
0: Víc než kdy jindy, všemocný pane. Pohleď. Tři plné kokosové skořápky těch nejčistších perel.
6: Bohové, krásnější perly se nenajdou na celém širém světě. Zasloužíte odměnu. Stráže, vysypte perly do mých vaků a naplňte skořápky rýžovými zrny.

0: přeslechl jsem snad vaše díky? Nebo jste zapomněli, co je to vděčnost?
1: Ne, urozený pane, jen...
0: Jen?
1: Tvá šlechetnost nás zbavila slov, ale rok je dlouhý, míváme občas i hlad.
0: Nalovte si ryby.
1: I ty patří tobě, králi.
0: Přimhouřím oko, když mi bude v moři jedna chybět. Co je to? Nejste tu sami?
2: Stráže, prohledejte chýši.

0: nejmocnější. Je to jen mladá žena s dítětem.
1: Duchové čarovného mámení. Kdo jsi? Člověk z masa a kostí, anebo bohyně utkaná ze svitu hvězd?
2: Je to má žena, matka mého syna.
1: Neboj se svého krále, nejkrásnější z krásných. Pohleď mi do očí. Ne! Zakazuji ti dívat se, skloň hlavu! Kdo je ta žena? Starý lovče perel.
3: Je to má dcera.
1: Tvá dcera? Chceš tvrdit, že sestra tvého syna je také jeho ženou a matkou jeho dítěte? Lháři!
3: Přijal jsem ji za vlastní.
1: Dost výmluv. Chci slyšet pravdu. Odkud jsem přišla?
3: Je to Andalusie, sirotek moří. Můj syn vynesl ze dna moře lasturu s perlou a ta se proměnila v ženu.
1: Ano, podobá se perle. Nejkrásnější perle, jakou jsem kdy spatřil. Ale zapomněl jsi, že všechny vaše úlovky patří mně? Stráže, chopte se jí.
4: Prosím.
2: Ne. Ani král nemá právo vztáhnout ruku na mou ženu a dítě. Budu s tebou o ně bojovat, králi.
1: Podívejme se na štěně. Ponech si své ukňourané lidské mládě, hlupáku, už jsem dnes snídal. Ale perly patří mně.
2: Král ostrovní říše má tygří tvář, ale srdce zbabělé myši. Bojí se mého krysu.
1: Dost! Dnes v noci mi v džungli unikla kořist. Prokážu ti tedy tu čest a zadávím tě vlastními tesáky.
5: Zadrž, králi, zadrž, můj synu. Ten mladík má pravdu. Ani panovník nesmí vztáhnout ruku na ženu jiného muže, jinak ho stihne trest.
1: Kde ses tu vzala, matko, jsi mi věčně v patách?
5: Střežím tě na každém kroku.
1: Věda králi, který by hledal ochranu v ženských sukních. Odejdi! A ty, troufalé štěně, nastav hrdlo! Králi se zahrdělo té krve!
6: Spaste duše! Hezky z čistého nebe obloha zlata krská noří!
7: Vrchně, vrchně, vrchně!
5: Pokoř se, králi! Odpros duchy našich předků!
1: Všemocní bohové! Strážní duchové země, přísahám! Už nikdy neporuším zákony jasného dne! Skláním se před vámi do prachu země. Klaním se světlu. Ona to viděla. Viděla mé ponížení a slabost. Ale ještě jsem králem temnot. Trubači, zatrubte k návratu. Král odchází.

0: Chianto. Ta strašlivá tygří tvář. Chtěl jsi mě odvést.
1: Raději bych s tebou zemřel.
2: Jsi pravý muž, Janto. A ty už nepláč, Andalusí. Za dne nám ten netvor neublíží. A v noci nás ochrání plameny. Každý večer rozděláme před chýší velký oheň a budeme ho udržovat až do rána. Pospěš si, Janto. Nachystáme zásobu.

0: Já tu ženu miluji, matko.
1: To není pravá láska, můj synu. Kdybys ji miloval, vzdal by ses jí.
0: Perly patří králi.
1: Žena tomu, koho miluje.
0: Bohové se ode mě odvrátili. I ty mě zrazuješ.
1: Chtěla bych rozfoukat v tvém srdci poslední jiskřičku dobra.
0: Uprchni, matko. Na nebi vychází hvězdy. Volá mě džungle.
2: Nikdy už nenajdeš klid. Tvá matka se mýlí. Ty princezu starý opravdu miluješ. Jednoho dne z lásky k ní dokonce porušíš zákon džungle a slituješ se nad svou kořistí. A džungle se ti pomstí za trest.

0: Vládce džungle tě slyší a směje se tvému proroctví. Člověče podobný stromu, strome podobný člověku. Král tygr se nikdy nesvituje nad svou kořistí. Na to přísahám.
1: Plynuli dny, týdny, měsíce a král džungle jakoby se rozplynul v temnotách. Pak jednoho večera starý sitor zaslechl, jak ho z bezmračného nebe zavolal černý Ku-u-uru, pták smrti. Věděl, co to znamená.
2: Milý Janto, nadešel čas, abych se ještě jednou ponořil do moře pro svou poslední perlu. Zpátky se k vám už nevrátím. Mé unavené tělo spočine na dně, ale duše se vydá daleko za obzor.
3: To neříkej, otče. Způsobil bys nám bolest.
2: Na tom nic nezměníš, Janto. Došel jsem na konec své stezky. Nebuď smutný. Tak přece umírají všichni lovci perel, když se naplní jejich čas. Byl jsi mi dobrým synem. Díky, synáčku.
3: Tatínku.

0: To jsi ty, matko?
1: Já.
0: Dívám se do misky s vodou na svou tvář a zdá se mi, že je v mých očích něco nového. Něco neznámého.
1: Slzy?
0: Tygři nepláčou.
1: Nejsi tygr, jsi muž, alespoň ve dne.
0: Ani mužům nepříští z očí slzy. Možná, že občas pláčou dovnitř, do svého srdce.
1: I ty tak pláčeš.
0: Ptáš se, pořád se jen ptáš.
1: Matky se svých dětí pořád ptají, i na to, co vědí.
0: Na nočních toulkách džunglí slýchám za zády tvůj dech. Přestaň mě sledovat.
1: Chci být pořád při tobě. Chci bránit zlu, které tě ovládlo. Ani nevíš, s jakou úzkostí jsem tě sledovala, když jsi slídil kolem chýše lovce perel. Vzdej se té ženy, synu. Ponech jí jejímu štěstí.
0: Což pak to nechápeš, matko? Ta dívka mě očarovala. Já ji chci. Bohové mi nedovolí vztáhnout na ní ruku za bílého dne, ale mohu ji odvléct do noční džungle. Jen kdyby nebylo toho proklatého ohně. Ani král tygr nedokáže překonat strach z plamenů.
2: Co udělá moudrá sova, když chce z úkrytu vylákat opatrnou tučnou myš? Uchvát její na opatrné vládě, nářek dítěte zbaví matku rozvaj.
0: Uchvátí její neopatrné mládě, že mě to samotného nenapadlo.
1: Neposlouchej ten zrádný hlas, tak mluví jen ďábel.
2: Dobrý lov, králičů.
1: Pamatuj se, můj synu. Jestli mě neposlechneš, já, tvá matka, se s bolestí v srdci postavím proti tobě.
3: Stráže! Uvězněte královnu na noc v její komnatě a dobře ji střeste.
4: Plížíš jako stín územím opičího lidu. Já, Orang-Hutan, král opic, tě varuji. Drž se svých pozemských lovišť, jinak se utkáme na život a na smrt.
5: Přicházím v míru, bratříčku opičí králi. Mám v úmyslu požádat tě o malou přátelskou službu.
4: Poslouchám?
5: Chystám se lapit lidské mládě. A někde je bezpečně ukrýt. Ale sám dobře víš, že světlo ohně nahání šelmám hrůzu. Tvůj národ se nebojí plamenů. Často se potlouká v blízkosti lidských příbytků a loupí pamlsky z kokosových misek. Poruč, ať někdo unese lidskou opičku z chatrčelovce perel. Koruny stromů jsou bezpečnou skrýší a opičí matky dovedou dobře pečovat o bezbraná mláďata.
4: Slyším dobře? Král džungle, nelítostný lovec, se změnil ve vykradače lidských kurníků?
5: Neslyšel jsem tvou urážku. Věř, že bude rozumnější, když spolu vyjdeme po dobrém.
4: Proč si pro tu nicotnou kořist nezajdeš ve dne a neukryješ ve svém paláci? S prvním paprskem slunce se přece měníš v člověka. Neříkej, že se v tvém lidském doupěti nenajde pečlivá chůva.
5: Neptej se, proč, a raději se rozhodni. Mír nebo válka?
4: Nechci zasévat svár mezi národy džungle. Požádej mým jménem o pomoc některou ze zelených opic, Ndokeni Ndoke. Jsou stejně ošklivé a potěuchlé jako lidé. Pohrdáme jimi.
5: Díky, opičí králi.
6: Jsi dnes tak zamlklý, Janto. Stalo se něco?
7: Co by se mělo stát?
6: Nezapírej, drahý. Čtu v tobě lépe než ve své dlani. Něco tě znepokojilo.
7: Na večer jsem tu zahlédl zelenou opici Ndoke Ndoke. Nemám rád, když se ta zlodějská cházka potlouká kolem chýše.
6: Tak tohle tě trápí, můj hlídač rodinného bohatství. Pro hrstku rýže přece neschudneme. A nebyla to ta malá chuděrka, co jsem jí onehdy zachránila ze spárů horského orla. Možná mi chtěla poděkovat.
7: Zelené opice a vděčnost. Raději zajdi do chýše, jestli nám něco nechybí.
6: Aby měla dušička pokoj. Aspoň přitom dohlédnu na synáčka.
8: Janto! Ach, Janto! Kde je náš synáček? Kde je moje dítě?
9: Přijď si pro něj do džungle, princezno z Perly. Čekám tě, královno. Čekám tě, má lásko.
7: Stůj, Andalusí. Už ani krok. Je to past.
8: Já přece musím, Janto, já přece musím.
10: Stůj, princezno z Perly. Poslechni svého muže. Král noci na tebe číhá v bludišti stínů. Dítě je v bezpečí. Mé sestry v korunách stromů ho chovají jako své vlastní.
8: Kdo mě volá?
10: Já, malá zelená opička Ndokendoke. Ta, které si zachránila život. Janto se mýlí. I my tulačky džungle dokážeme být vděčné.
8: Nevěřím. Vzali jste mi mé dítě.
10: To jen jedna z mých sester ze strachu před trestem krále Orangutana vykonala, co jí poručil tygr. Ale nevydám mu chlapce za vlády dnešní noci. Věř mi, Andalusí. Počkej na první sluneční paprsek, potom vás oba zavedu k vašemu synáčkovi.
8: Ne.
7: Ano, Andalusí. Nepoznáš snad, kdy k tobě promlouvá upřímná vděčnost. Omlouvám se ti, Ndokendoke. Počkáme.

0: Svítá, Andalusí. Svítá, Janto.
1: Svítá, konečně. Pospěš si, Janto, nechci víc čekat.
0: Vynes svou ženu na vrchol nejvyšší palmy, Janto. Korunami stromů vede nejrychlejší cesta.
2: Zapomínáš, malá Ndokendoke, že nepatříme k tvému lidu. Nedovedeme skákat ze stromu na strom.
0: Na to jsem nepomyslela. Cesta houštinami a bažinami je nebezpečná a dlouhá. Nestihnete se vrátit do západu slunce.
1: Mlčte už. Na či ještě čekáme? Chci své dítě.
2: Bohové s námi. Podej mi ruku, Andalusí. Jdeme.
0: Povedu vás. Jen tiše. Neprobuď

0: Netvař se, že spíš, králi. Bojíš se snad výčitek své matky? Probděla jsem noc jako ubohý vězeň tvé zvůle.
1: Odejdi, jsem unavený.
0: Strávil jsi na lůžku téměř celý den.
1: Tvůj hlas je vtíravější než bzučení komára. Ponech mě mému snění. Měl jsem dobrý lov a v noci mě čeká ještě vzácnější kořist.
0: Snad ses neopovážil.
1: Mlč! Nezakřikni mé štěstí.
2: Štěstí říkáš, pravý králi. Zatímco si promarnil den v plitkém snění, ženu z perly a jejího muže provedla malá dokem doke neprostupnou džungli až tam, kde zelené opice skrývají jejich dítě, zradili tě, natáhni své tygří slechy, důvěřivý lupáku.
3: Jsme na místě. Kde je můj syn? Dejte mi ho, prosím.
4: Tiše, Andalusí, ať ho nevyděsíš. Sestry ho nakrmily kokosovým mlékem a teď pokojně spí v květu orchideje. Vidíš, ptáci mu zpívají do snů.
3: Synáčku, má lásko.
5: Díky, Ndokendoke. Díky, zelené opičky.
4: Není čas na dlouhé řeči. Zaměřte nejkratší cestou ke člunu a odplujte navždy z ostrova.
5: Má pravdu, Andalusí. Slunce se sklání níž a níž. Vezmi našeho synka a pospěš za mnou k pobřeží. Prosekám ti cestu.
3: Sbohem, Ndokendoke.
4: A děkuji. Sbohem, princezno Andalusí. Sbohem, princezno Andalusí.
3: Andalusí.
1: Proklatá opičí cháska, hnusní zelení zrádci. Neunikneš mi, Andalusí.
0: Zakazuj!
1: Uhni mi z cesty, matko! Tělo mi obrůstá srstí a nechty se mění v krvavé drápy.
0: Budu ti věčně v patách, nelítostná šelmo. Skřížím tvou stezku zla i za cenu naší smrti.
3: Janko, můj nejdražší, už nemohu dál.
5: Musíš, Andalusí. Džungle zídne. Zdá se mi, že slyším šumění moře. Podej mi našeho synáčka, ponesu ho sám.
3: Nevidím na krok.
5: Rychleji, Andalusí.
3: Co to bylo?
5: Hlas tygřího krále je nám v patách.
3: Bohové, smilujte se nad námi.
5: Tamhle, moře, moře, vidíš, jak se leskne? Jsme zachráněni, má lásko. Džungle skončila. Utíkej ke člunu.
1: Mně neunikneš, princezno z perly.
5: Neohlížej se, Andalusí. Běž ke člunu. Ne, do moře ne, pohltilo by tě. Ne.
3: Zachraň našeho synáčka, Janko. Zbohem, má lásko.
5: Andalusí.
2: Vidíš, králičku. Ta, o které jsi sněl, se v hrůze na něj vrhla do mořských vln a proměnila se opět v perlu. Co teď uděláš, pruhovaný vláč černací? Před tebou stojí ubojí lovec perel a ková v náručí její dítě. Pomstíš se za svou ztracenou lásku. Oni jsou kořist.
5: Dřív, než se tvé drápy dotknou mého syna, zemřeš, zrůdo!
0: Ne! Slituj se nad nimi, králi, daruj jim život.
1: Zase si slídila po mé stopě, matko.
0: Přísahala jsem dobrým duchům země, že tě neopustím.
1: Máš v ruce meč našich předků. Přišla si mě zabít, tedy si pospěš. Než mi zákon džungle přikáže ponořit tesáky do hrdla kořisti. Prosím tě o smrt, maminko, já tě prosím.
5: Tvůj život si vezmu já, krvavý králi.
0: Stůj, lovče perel. Máš v náručí dítě. Zapomněl jsi na poslední slova jeho matky?
1: Vždyť já ji miloval. Miloval jsem ji.
0: Věřím ti, můj synu, už ti věřím. Tvé oči jsou plné lidského utrpení. Ve jménu tvé lásky a žalu tě však prosím, vyrvi ze srdce temné vášně šelmy. Nech v pokoji odplout lovce s jeho synáčkem.
1: To nemohu. Navždy bych ztratil svou lidskou podobu.
0: Chceš raději ztratit svou lidskou duši?
1: Jdi, Janto, jsi volný. Ne, stůj. Odpust mi, odpust.
2: Hlupáku, pro Boží dělou lásku se slitoval nad svou kořistí.

0: věčného zla. To je konec tý snů. Princesu z Berlina vždy pohledilo moře a člun nešťastného Janka se ztrácí v nekonečné.
1: Dost, teď mluvím já, Patyra Diavane, duch moří. Jak rád bych potrestal tvou skupnou píchu, člověče podobný stromu. Má moc však nesahá za hranici příboje, ale marně se raduješ. Až se naplní čas, vrátí se z dalekých krajů Janto se synáčkem Perly, aby znovu přinesli své zemi lásku a štěstí. Věda ti, jednoho dne se dočkáš.

0: Spíš, mamane? Ukolébalo tě moře?
1: Přemýšlím. Byl to smutný příběh. Chvílemi se mi zdálo, jako by ten příběh byl o tobě. O nás.
0: Všechny lidské příběhy jsou o nás, mamane.
1: Rozeměl se.
0: Máš pravdu. A zatímco jsi naslouchal, proud nás zanesl nad největší hlubinu Azurové zátoky. Připrav se. Přišla tvá velká chvíle. Den tvé dospělosti. Zde je můj Chris. Pokloň se moři a ponoř se do jeho hlubin.
2: Tatínku, nevěděl jsem, že já...
0: Snad tam někde hluboko v říši věčného ticha najdeš naši nejkrásnější perlu.
1: Co to bylo? Jakoby z džungle zazněl tygří pláč. Otče, jsi bledý jako čínské hedvábí.
0: To nic. Vzdej moři poctu, mamané, a ti. Bohové s tebou.
1: Vrátím se, otče. Vrátím se s tvou vysněnou perlou.
0: Věřím ti. A nezapomeň, až se vynoříš z hlubin moře jako dospělý muž, budeš mít před bohy právo vyslovit své největší přání.
1: Mám jen jediné přání. Poznat svou matku.
0: Je čas, mamane. Moře čeká. Mocný Patiradjavane, vznešený duchu moří, svěřuji ti do tvé ochrany svého jediného syna. Dej mu sílu v boji se zubatým strážcem perel. Dopřeji mu šťastný návrat. Mluvím já, Janto, starý lovec perel. Nic, jen ticho. To strašné ticho. Mamane, synáčku, jsi v moři už příliš dlouho. Vrať se. Prosím tě, vrať se. Co je to? Pod hladinou se myhlo bílé žraločí břicho. Hladina se zbarvila krví. Mamane! Mamane!
2: Nevidím tvé slzy, otče. Muži nesmějí plakat, i kdyby jim žalem pukalo srdce. Vzpomínáš?
0: Mamane, můj synáčku.
2: Neslyším tvá slova, tatínku. Tvůj maman už není chlapcem. Je mužem. Zabil jsem v hlubinách stříbrnou dýkou zubatou rybu. Strážce perly. Podívej, co ti nesu. Největší lasturu, jakou jsem kdy spatřil. Jistě v ní bude tvá vysněná perla, otče. Vezmi si ji.
0: Ne, mamane, je naše. Ale teď rychle napni plachtu a zamíř k pobřeží. Není dobré otvírat lastury na širém moři.

0: konečně pevná země pod nohama. Ale ten ostrov je truchlivý a temný jako spáleniště, otče.
1: Rychle otevřela stůru, mamane.
0: S ním, tatínku. Ta nádherná perla uvnitř proměnila se v překrásnou ženu. Je to bohyně. Je to... Ne. Já tu tvář znám. Já ji znám. Vídal jsem ji ve snu. Maminko.
2: Mamane. Synáčku.
1: Objímej pevně svou matku, mamane. Ať nám ji nevezme moře.
2: Moře už nade mnou nemá moc. Janto, můj nejdražší. Statečný maman zahubil mořského čaroděje, zubatého strážce perel.
1: Tvůj maman je mužem Andalusie.
2: Jako ty, Janto, tolik se mi po tobě stýskal. Trochu jsi zestárl.
1: Za to ty jsi pořád stejně krásná, sirotku moří.
2: Perly nestárnou, můj milý. Janto, já to věděla. Věděla jsem, že se pro mě jednou oba vrátíte.
0: Maminko. Co je, otče? Máš v očích slzy. Muž přece nesmí plakat.
1: Nestydím se za své slzy, synu. Jsou to slzy lásky.
0: Otče, ta pohádka. Tvůj příběh byl opravdu o nás. Proč jsi to neřekl?
1: Bál jsem se ti to prozradit. Co kdyby se zvrátil z hlubin s prázdnýma rukama?
3: Maminko, pospěš si. Napneme plachtu a zamíříme na moře. Poplujeme domů.
2: Ne, mamane. Tady ses narodil. Tady jsme doma.
3: Tady?
2: Náš příběh neskončil, mamane. Ještě musíš vyslovit své největší přání a bohové tě vyslyší. Stal ses přece mužem.
0: Už nemám žádné. Můj sen se splnil, maminko.
2: Opravdu tě nic nenapadá?
0: Ach, ano, už vím. Čtu v tvých očích jedno veliké přání.
3: Slyšte mě, bohové. Slyšte mě, strážní duchové země. Já, muž maman, syn perly, vás prosím. Vraťte mým nejdražším jejich milovaný ostrov úsměvů. Zahubte nebeským bleskem prokletý strom zla, probuďte ze spánku květy a rozespívejte ptáky. Vraťte nám domov. Je to mé přání.
1: Andalusí, má lásku, stal se zázrak. Celý ostrov se rozzářil květy jako nebeská zahrada. Už tu zase zní smích a šťastné hlasy lidí. Slyšíš, Andalusí? To zpívají ptáci. Zlo ztratilo svou moc.
2: Díky, mamane. Díky, synáčku.
0: Podívejte, tam. Tam na kraji džungle. Kdo je ten zbědovaný muž v tygří kůži? Kdo je ta vedchá stařena podobná uschlému listu?
1: Král tygr a jeho oddaná matka.
2: Kletba pominula. Démon džungle se stal opět člověkem.
0: Co to dělají? Jdou k nám. Teď poklekli na zem a zdraví nás posvátným pozdravem, který přísluší jen králu.
2: Tebe zdraví, můj statečný synu. Tobě vzdávají poctu.
1: S tebou se vrátilo dobro do země našich předků. Králi, mamane, svěřuji ti svou říši jasného slunce. Vládni jí moudře a spravedlivě. Jen o jedno pokorně prosím. Odpusťte mi. Nikdy.
4: Odpusťte mému synovi. ve jménu jeho nešťastné lásky.
1: A já jsem snad lásku nestratil.
2: Slituj se nad ním, Janto. I on mě miloval.
1: Já... odpouštím ti.
3: Kam zmizeli?
2: Rozplynuli se jako mlha.
5: Jejich duše vstoupily do rozvitých květů džungle, aby tu střežili bezpečné stezky dobra a lásky. Tak končí pohádka lovců perel z dalekých moří. Mluvím já, Patiradjavane, vládce příbojů a tajemných hlubin.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Nepřívaly sněhu tu zimu nepolevovaly a tak se obyvatelé městečka Lážoplážo alespoň zaradovali, že budou mít Vánoce bílé, jak se patří. Celé město se zahalilo do vánoční atmosféry a každý obyvatel vyzdobil svou ulici, jak nejlépe dovedl. Ulice paní Cukrlaté byla přímo k nakousnutí. Ze střech domů jako rampouchy visely dortíky a cukrovinky a stačilo jen na dortík zavolat a on se hned od střechy odlepil a spadl dolů přímo do pusy toho, kdo na něj zavolal. Ulicí se celé dny ozývalo: čokoládová koule, halo, čekám na tebe. Nebo: dortíčku nejsladší, pojď dolů, ať tě můžu sníst. A nebo: kde tě mám, špičko? Kam ses mi schovala? Přede mnou neutečeš? V ulici paní Tuhýkové zase ze střech domů visely zářivé koule ze semínek a zrníček, na kterých si moc pochutnávali místní ptáčci. V ulici pana Posilova mladšího ležely na zasněženém chodníku červené a zelené činky všech velikostí a každý si s nimi mohl zacvičit. Jen v ulici pana Zloundra byste žádnou výzdobu nenašli, protože pan Zloundr neměl Vánoce rád. Vadilo mu, že se všichni obyvatelé města v té době zdržovali doma a po ulicích chodilo jen málo lidí, které by mohl urazit. A tak pan Zloundr, jako již tradičně, oprášil na Štědrý den ráno telefonní seznam a urážel ostatní alespoň po telefonu. Skákání po telefonním koberci mu však dalo docela zabrat a tak vždy stihl zatelefonovat jen pár obyvatelům a musel si odpočinout.

Pan starosta přemýšlel, kde uspořádat vánoční večírek, aby mohla připlout i zlatá velryba, a nakonec si řekl, že nejlepší bude večírek uspořádat přímo na pláži. S pomocí architekta Precize navrhl speciální stan, který vypadal jako stan cirkusový. Jen byl mnohem větší, aby se do něj vešli všichni obyvatelé spolu s jídlem a zábavou. Celá jedna strana stanu byla průhledná a měla i velké výdejní okno pro zlatou velrybu. Díky tomu měla velryba přehled o tom, co se uvnitř dělo, a obyvatelé zase viděli na ni. Pan starosta se díky panu Lopotovi seznámil s dodavatelem vánočních stromečků, panem Zvonečkem. Před začátkem Vánoc poslal telegram, ve kterém stálo: potvrzuji objednávku, stop. Největší strom, stop. Ať i zpívá a tancuje a je dobrý společník, stop. Starosta Lážo Pláža.

A tak do Lážopláža zavítal Vilém. Největší strom, jaký kdy kdo viděl. Vilém musel přijít pěšky, protože se do žádného prostředku hromadné dopravy nevešel a speciální dodávka na rozvoz vánočních stromečků mu byla také malá. A jak tak šel, zpíval si a jeho zpěv se ozýval po celém kraji a všichni věděli, že k ním jde vánoční stromeček ještě dřív, než se Vilém objevil kousek od pláže. Obyvatelům, které na pláži potkal, podával jednu ze spodních větví na přivítanou. Lidé tiskli jeho větev a dávali si pozor, aby se nepopíchali o jehličí. A potom se Vilém pustil dál, až došel na náměstí k radnici, kde si mohl v připraveném vánočním stojanu konečně odpočinout. Ještě předtím jej ale musel povolit, co jen to šlo, aby se do něj vůbec vešel. Když se snesla noc, Vilém vytáhl z kufru světýlka, kterými se celý obmotal a potom zapojil světýlka do elektřiny a rozsvítil se. Světýlka jej zároveň hřála a on si mohl spokojeně usnout a těšit se na nový den.

0: Večírek začal již odpoledne a program byl tak pestrý, že obyvatelé nevěděli, co ve stanu podniknout dřív. Mísy přetékaly jídlem a stolika druhů limonády pohromadě, až přecházel zrak. Obyvatelé se nejvíce těšili na tombolu, která každoročně začínala v 17.36. Jistě si říkáte, co je to za zvláštní čas. Existuje pro něj ale celkem jednoduchý výpočet. Pan starosta měl své zkušenosti a věděl, že když něco začíná přesně v půl nebo celou, hodně lidí včas nepřijde. Ale když jim řeknete, ať přijdou v 17.36, tak se všichni už dopředu obávají, že přijdou pozdě, a tak přijdou radši dřív. Přesně v půl. A tak pan starosta věděl, že v 17.36 nebude nikdo u zahájení vánoční tomboly chybět. Obyvatelé už nadšeně postávali kolem pódia, na němž stál pan starosta s mikrofonem v ruce. Pan Bublinka ze zákulisí posílal na pódium malé bubliny. V každé z nich byl papírek s číslem a pan starosta vždy namátkou jednu bublinu praskl a přečetl číslo, které se v ní skrývalo. Ten rok byla vánoční tombola opravdu bohatá, protože se městu díky zlaté velrybě dobře dařilo. Pan Ouško s paní Ouškovou museli městskou peřinu v péřobance dokonce rozšířit, aby se do ní vešla všechna peříčka.
1: Číslo 342.
0: Paní Ouřadová nadskočila radostí a běžela si převzít výhru, sadu hrnců, kterou do tomboly daroval obchod poškrábaný teflon.
1: Číslo 632.
0: Pan Baroko si nadšeně přebíral 100 kravat, které věnovalo místní návrhářské studio šicí strojky.
1: Číslo 513.
0: A tak to šlo celé hodiny. Lidé nadskakovali radostí a hned si běželi pro výhru. Někteří vyhráli hned několikrát. Poslední cenu do tomboly věnovala Lážo pláží pošta. Výhra byla v zalepené obálce a jen pan známka věděl, co se skrývá uvnitř.
1: Číslo 123.
0: Na chvíli nastalo naprosté ticho a bylo slyšet jen šustění papírků, to jak lidé kontrolovali, zda náhodou nedrží číslo 123 v ruce. Potom se začaly hlavy zvedat a obyvatelé se dívali jeden na druhého. Los s takovým číslem však nikdo neměl. A potom se uprostřed davu ozvalo hlasité kýchnutí a tiché zvolání.
2: To je moje číslo, tady ho mám.
0: Všechny pohledy se stočily k zemi, odkud volání přicházelo. Aby také ne, když tichý hlásek patřil panu Třeskavkovi. Pan Třeskavka je totiž trpaslík. Trpaslík tak malý, že by se vám vešel do kapsy nebo do boty. Jeho výška mu však nikdy nebránila v tom, aby se prosadil mezi ostatními a získal to, po čem toužil. Byl třeba úplně prvním trpaslíkem, který získal řidičský průkaz, a také tím, kdo se odvážil v moři plavat bez rukávků. Takový to byl hrdina.

Dav se rozestoupil a pan Třeskavka nadšeně běžel na pódium. Pan starosta mu pogratuloval a do ruky mu vtiskl obálku. Pan Třeskavka na chvíli za obálkou úplně zmizel, jak byl malý. Potom obálku natěšeně otevřel a v ní našel soutěžní los o přání zlaté velryby. S pomocí pana starosty los hned na pódiu setřel a dav četl spolu s ním. Přání. Pan Třeskavka začal nadšeně tleskat sám sobě a obyvatelé věděli, že je o další přání méně. Někteří se radovali spolu s ním a někteří už méně a pan Zloundr, opřený o jednu z tyčí konstrukce stanu, dokonce protočil oči až ke stropu, aby všem ukázal, jak ho to nudí. Zlatá velryba se v ten moment s úsměvem objevila u průhledné stěny stanu a pan starosta jí výdejním okénkem podal další domácí limonádu. Velryba se totiž nechala slyšet, že ten večer ochutná všechny příchutě. A zatímco si spokojeně brčkem usrkávala limonádu s příchutí česneku, pan Třeskavka vyslovil své přání. Přeji si boty, které dokážou během 5 hodin dojít na konec světa a zase zpátky. Chci se totiž stát významným cestovatelem a chci psát knihy o tom, jak to vypadá jinde ve světě a jaké jsou zvyky jiných obyvatel. Několik zúčastněných uznale pokývalo hlavou a někteří si už představovali sami sebe v takových botách. Velryba mezitím dopila poslední lok, kývla hlavou a na malý moment se potopila. Když se opět vynořila, v zubech měla nepromokavou krabici od bot o velikosti krabičky od sirek. A těm obyvatelům, kteří si na takové boty také mysleli, i hned došlo, že tyto boty obuje jen a jen pan Třeskavka, protože nikdo nemá tak malou nohu jako on. A pan Třeskavka si boty rychle nazul a už byl pryč. A protože to byl dlouhý večírek a trval do brzkých ranních hodin, ještě v noci se pan Třeskavka vrátil a vyprávěl ostatním, co všechno za tu chvilku viděl. A ostatní jej nadšeně poslouchali a museli uznat, že jeho knihy budou nejen naučné, ale i zábavné a hned si u něj objednali jeden výtisk. A tak se pan Třeskavka stal spisovatelem, aniž by ještě napsal jedinou stránku a město Lážoplážo krásně oslavilo Vánoce. Všichni obyvatelé usínali za zpěvu vánočního stromu Viléma a mihotání světýlek na obloze někde nad náměstím prozradilo, že Vilém při zpěvu i tančil.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Stih jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih jsem koupit ponorku,

dneska svojí vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu. Svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečný.

řeknu hrnek do glazury, poznáš ho podle mé signatury. Jak

a z boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

0: Radio Junior.
1: Mám tu trochu nepořádek, zatím to tu zvládám. Místo věcí do přihrádek zmrzlinu si dávám. Že mi kapou kousky zmrzky na džín či tričko. Toho já si

0: jenom Maruško, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina na semaforu.

jsem i Peugeota, žádná velká rachota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo.

divadelních kulis i šminky pro herce. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty visty.

rosou přikrývá tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá. Dobrý jelen rychle pádí uspat smolíčka, brouček berušce dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo a ráno kráčelo prachem dlouhé pouště.

mezihra, neboli někdy se také cizím slovem říká intermezzo. To proto, že se to vždycky klade inter mezi něco. Toto intermezzo jsem si já celé zkomponoval sám, až na takovou kratičkou pasáž, se kterou mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

0: představitel svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem.
1: Posloucháš Rádio Junior.

Lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a patrám vají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

Nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

sedadla, nevídaná zlost ho popadla, proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc

co asi nejspíš po večeři. Odpověděl jim roztouženě, když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři.

Ja miluje nudle, mrkev, housku anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, krenlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně: vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně: já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána. Miluje nudle, mrkev, housku nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hruška.